Enjoy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kliďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se jí asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
2: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok, takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
3: Jo? To teda ne.
2: Není.
3: Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
2: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
3: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
2: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
3: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
2: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
3: Ano, teď jsme v té explozi života.
2: Vy rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
3: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
1: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa, nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Tak je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moniliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlinu vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě toho houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám a tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře, u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují, to zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka. Takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naráz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.

0: No, no, no, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách, ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou a chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se o ní starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinátor. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén. Zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak? Tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost dalších druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam méně chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl anebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetřím.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobbyredaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

0: Vinařský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federsel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Rá!

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

Zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic. A právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s flamenkem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým Slavíkem opět Karel Gott a Zlatou Slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

Chodí mi totiž dopisy z Výsky, zvané Rokytnice, od mé statné sestřenice.

V 90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Přestavba Majerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem je hotová. Dopravu v Liberci komplikuje výluka tramvají do Lidových sadů. Hořický motocyklový jezdec Marek Červený zapsal v Belgii rekordní výhru. Čeká nás jasno s teplotami kolem 33 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Dvůr Králové nad Labem ukončil projekt přestavby bývalé Majerovy továrny na kulturní a naučné centrum. Teď bude jednat o prodeji a hledat investora, který by pro rozsáhlý brownfield v centru města našel reálné využití.
3: Areál má rozlohu 5500 metrů čtverečních a tvoří jej několik objektů. Ty jsou v městské památkové zóně. Továrnu město chtělo přebudovat, ale nezískalo dotaci. Na část továrny má město vydané povolení na demolici. Z bývalé výrobny je v areálu stará ekologická zátěž. V tuto chvíli nemá podle vedení města smysl hledat využití. Proto chtějí dát možnost případným investorům, aby se využil kompletní areál. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: V Liberci je ode dneška pro dopravu uzavřená Masarykova ulice. Vede do Lidových sadů, kde je například zoo nebo botanická zahrada. Důvodem uzavírky jsou opravy tramvajových kolejí. Práce za 109 milionů korun bez daně podle vedení města potrvají do prosince. Tramvaje mezi terminálem Fignerova a Lidovými sady nahradily autobusy. Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Informovala o tom na síti X. Navázala tak na zásah z loňského dubna. Policie obviněné teď podezírá z několika trestných činů jako zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zneužití pravomoci veřejné osoby, uplácení a přijetí úplatku. Konkrétní jména ale nezveřejnila. Dnes začíná v Kutné Hoře královské stříbření. Na dvoudenní akci tradičně jezdí tisíce návštěvníků. Program 32. ročníku zahájí v 10 hodin průvod králů z Valašského dvora. Hlavním tématem je oslava výročí 650 let od narození královny Žofie Bavorské, říká hlavní organizátorka akce Edita Dvorská.
4: Ve spojení s tou královnou jsme domluvili takové hodiny tance. Budeme moc rádi, když se do toho vlastně i diváci zapojí. Spousta tady těch našich aktivit a stanovišť, rytířská ležení, řemesla a tak dále, je interaktivních. To znamená, že ty lidi si můžou fakt jako zažít to jako na vlastní kůži.
0: Sport.
2: Motocyklista Marek Červený se zapsal do historie. Jako první jezdec evropského šampionátu na přírodních okruzích dokázal vyhrát 40 závodů. Nový rekord stanovil 46-letý hořický rodák v belgickém Chimay, kde zvítězil v obou jízdách.
5: Si určitě vážím každého vítězství, ať je první nebo 40., ale samozřejmě se tomu člověk neubrání, určitě nějaký ten pocit radosti sobě má a nosí, takže krásný číslo a doufám, že budeme to dělat stejně dobře a zkusíme to číslo navýšit.
0: Počasí.
2: Čeká nás jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34, v Polabí až 36 stupňů, na horách kolem 25. Vítr povane slabý jižní a v bouřkách přechodně zesílí. Vyohlásí trojku vysokou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové neprojedete do ulice Kladská, pokračují tam opravy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Báječné sobotní ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové vám 4 minuty po 5. hodině přeje také Kateřina Prouzová. Je 20. června, svůj svátek slaví Květa a jméno, které evokuje něco rozkvetlého a letního, patří mezi novější česká jména a je také domácí podobou jména Květoslava. A před námi je první letní víkend a také den, který bude opravdu horký. Teploty se v našem kraji dostanou vysoko na 30 a odpoledne se mohou přidat i bouřky. A pokud vás čeká cesta na výlet, na zahradu nebo na některou z víkendových akcí a že jich není málo, budeme počasí během dopoledne průběžně sledovat. A čeká nás také tradiční společnost dobré muziky, zajímavostí a zajímavých příběhů, tak jsme rádi, že jste do nového dne vstali s námi. Přejeme vám klidnou sobotu a pohodové ráno.
0: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Krásné dobré ráno. Vyšší teploty lákají k rybníkům a přehradám a odborníci ale upozorňují, že s teplými dny se zvyšují i riziko výskytu sinic. Ty mohou produkovat toxiny škodící lidskému zdraví a v některých případech ohrozit i psy. Zelená voda podle hydrobiologů z Botanického ústavu Akademie věd nemusí nutně znamenat důvod k obavám. Opatrnost je ale na místě. Stačí pozorně sledovat hladinu a nebo si udělat jednoduchý test.
1: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
2: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
1: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly sinice stoupat.
2: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné sinice. Vysvětluje Eliška Maršálková z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o sinice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodním sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
1: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
2: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik zásad, než do vody vstoupíme.
1: Když vlezete pomaličku po kolena a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
2: Sinice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
1: Produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém.
2: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
3: A co pije?
1: Škála těch toxinů sinic je opravdu velká, až potřeba neurotoxiny. 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
3: Ještě existují takzvané bentické sinice, takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině.
2: Právě tento typ sinic se stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků. Spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
1: Rozhodně přírodní voda je příjemná, když tam skočíte a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
2: Zvýšený výskyt sinic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Pokud máte rádi nový cirkus a chcete vyrazit i s dětmi, máme jeden tip z festivalu Regiony, který začal v Hradci Králové. Dnes od 5 hodin odpoledne se pod hradeckými hradbami znovu představí Michal Mudrák se svou oceňovanou autorskou show Týkrobat. V akrobatické kuchyni se bude balancovat, žonglovat i péct perník a nebude chybět ani humor a vlastní cirkusové šapito.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká pořádně letní den, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, v Polabí se mohou dostat až k 36. Bude jasno až polojasno, ale během dne přibývání oblačnosti. Odpoledne a večer se místy objeví přehánky a bouřky. Některé mohou být i silné, přinést vydatný déšť, nárazový vítr nebo kroupy. Pokud se chystáte ven, vyplatí se sledovat oblohu, přibalit si i plán pro případ, že se počasí rychle změní. A hlavně poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, protože my počasí bedlivě sledujeme. Dobré ráno, je 5 hodin a 19 minut.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, teď je 5 hodin 23 minut a to je dnes náš správný čas na spotřebitelský servis. Na co se dnes ptáte? Na nabídku od operátora. Jak na ně zareagovat, tak to už vám řekne Josef Černý.
1: Panu Kubovi byl telefonicky nabídnut operátorem internetový modem za 1 korunu. Zdálo se mu to podezřelé, proto vyzvídal na volajícím nějaké podmínky, ale prý žádné nejsou. Důvodem je prý jenom špatný technický stav jeho stávajícího modemu, což je pravda. Cena za 1 korunu je tedy samozřejmě lákavá. Pane posluchači, nabídka je opravdu lákavá, ale občas takové akce bývají. Je možné, že operátor připravuje nový typ modemu, tudíž ten starý potřebuje doprodat. Ostatně proč to neskusit, nic neriskujete, je tady přece 14-denní lhůta pro vrácení bez udání důvodu.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Meteorologové dnes očekávají velmi horký den. Lékaři proto apelují na lidi, aby dodržovali pitný režim a nosili pokrývku hlavy. S horkem si musí poradit také pořadatelé naplánovaných akcí, třeba Královéhradeckých regionů. Návštěvníci by měli trávit co nejvíce času ve stínu. Stříbrný rybník v Malšově Lhotě v Hradci Králové ukončil koupací sezónu. Kemp je stále v provozu. Důvodem je voda nevhodná ke koupání, jak vyplynulo z informací na webu krajské hygienické stanice. Lidé v Dobružce můžou nově využít stanoviště sdílených kol u městského koupaliště. Společnost Nexbike ho zřídila před vstupem do areálu a nahradila jim málo využívané stanoviště u polikliniky v Pulické ulici, které bylo zrušeno. Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu kompenzačních pomůcek pro slabozraké. Díky ní si lidé se zrakovým postižením mohou drahé nástroje a technologie nejprve sami vyzkoušet, než si je koupí. Výškař Jan Štefela obsadil na atletickém mítingu Diamantové ligy v Dauhá 7. místo. Zapsal výkon 220 cm. Čeká nás jasno až polojasno, postupně místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34, v Polabí až 36 stupňů, na horách kolem 25. Biohlásí Trojku vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Provoz je v tuto chvíli plynulý, nehody aktuálně hlášené nemáme. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Osmý den a kapela Olympic dohrála 5 hodin 39 minut a my se teď budeme věnovat tomu, co píší dnešní noviny.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: V Trutnově se chystá dlouhodobá proměna sídliště Zelená Louka. Během příštích 10 let tam město plánuje investovat až 700 milionů korun. Podle Mladé fronty dnes mají vzniknout nová parkovací místa, více zeleně, dětská hřiště a bývalé obchodní centrum Jiskra se má proměnit v místo pro setkávání, kulturu a spolkový život. První práce začnou už letos a týká se budou například okolí Zvonkové ulice nebo rekonstrukce Tovární ulice. Deník Právo se věnuje festivalu Regiony v Hradci Králové. Až do 26. června nabídne na 30 scénách kolem 400 představení, koncertů a akcí ve veřejném prostoru. Letošním tématem jsou dialogy, tedy setkávání, naslouchání a sdílení společného prostoru. Do Hradce přijedou také zahraniční soubory. Většina venkovních produkcí zůstává zdarma nebo za dobrovolné vstupné. A pokud se o víkendu chystáte na houby, naděje ještě žije. Hradecký deník píše, že houby stále těží z dešťů z minulého týdne a houbaři už nacházejí hřiby, křemenáče nebo lišky. Odborníci ale upozorňují, že současné teplo přeje také červivosti. Červivost způsobují larvy drobného hmyzu a nejsou pro člověka nebezpečné. Při smažení ale mohou vlivem tepla zub vylézat, což prý není zrovna pohled, který by u stolu zvýšil chuť k jídlu. A ještě jedna zpráva z Podkrkonoší. Ve Vertku, který je součástí Dvora Králové nad Labem, dokončili rekonstrukci 60 let staré hasičské zbrojnice. Oprava za 11,5 milionu korun přinesla nové zázemí pro dobrovolné hasiče, včetně umývárny, podkrovní zasedací místnosti a věže na sušení hadic. Mladá fronta dnes uvádí, že se hasiči do modernizace pustili po letech odkladů a město nakonec projekt zaplatilo z vlastních prostředků. Na další články se podíváme za hodinu.

0: Milovníci klasické hudby mohou dnes zamířit do Kuxu v kostele Nejsvětější Trojice. Dnes od 6 hodin večer začne další ročník festivalu Hudební léto Kux. Zahajovací koncert obstará španělský violončelista Luis Orita a italský varhaník Pier Damiano Peretti, kteří zahrají skladby Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta a nebo Johannese Brahmse.
1: Počasí.
0: Vzduch bude dnes hodně teplý a také dusný. Nejvyšší teploty se dostanou na 31 až 34 stupňů. V nížinách Polabí může být ještě o něco tepleji. Ráno a dopoledne nabídne převážně slunce, během dne ale začne přibývat mraků a místy dorazí přeháníky nebo bouřky. Ty mohou být i silné, s přívalovým deštěm a silnějšími porvy větru. Na horách bude přece jen příjemněji, teploty tam vystoupí na 24 až 27 stupňů. Dobré ráno, teď je 6:15.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes tu máme hádanku. V zimě uchovává nápoj horký, třeba čaj nebo kávu, a v létě naopak udržuje všechno, třeba i ovoce, ledově studené. Co je to? Ano, správně, termoska. Dětí se ptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, děti, k čemu je termoska?
2: Tomu, když někam jdeš na nějaký trénink, tak musíš mít pití do ní.
3: Termoska je taková plastová formička a do toho se dává pití. A ona je plastová a já ji mám elastičovou.
1: A jaké pití si do ní dáváš?
3: Šťávu nebo někdy vodu.
1: A k čemu ty si myslíš, že je termoska?
4: Aby smrlo pít.
1: A co se do termosky může dávat?
3: Třeba šťáva nebo voda. A tak dále.
5: Třeba nějaká voda nebo kofola.
6: Čaj, hlavně. Když dlouho nepiješ, tak bude stejně furt teplej.
1: A jak to, že bude furt stejně teplej?
6: Protože ta termovka je teplá.
3: A ještě čaj je v tom, proto kdyby byla zima a déšť, tak aby ses oteplil.
1: A co se může ještě do termovky dávat?
3: Polívka.
1: A proč polívka?
3: Aby vydržela dlouho teplá.
1: A kam všude si můžeš termosku vzít?
4: Třeba iž jdeš na lyžování.
3: Když jdeš na procházku nebo na výlet.
5: A když jdeš třeba na kole.
3: Když třeba jedeš na koloběžce, tak ti někdo vezme pití, třeba mamka nebo taťka, a když jedeš na kole, tak se to dáš do držáku.
6: A takhle to vidíme my.

0: ráno.
1: TRL Space otevřela v Brně testovací centrum nejen pro kosmické technologie. Vědci vyrobili pomocí 3D tisku elektroniku z odpadu z gramofonových desek. Vývojáři v Řeži u Prahy testují vodíkový pohon letadel s megawattovým zdrojem. Robotický nosič obědů nebo chodící větrák v Brně představili výsledky prvního českého ročníku programu My Machine. Nedaleko Stonehenge archeologové objevili jeho starší malou verzi. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. Firmy budou od července muset hlásit nástupy všech zaměstnanců. Druhým dnem pokračuje dálkový pochod Krakonošova stovka. Čeká nás jasno s teplotami kolem 33 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnících nebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat vodě své okolí.
2: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
0: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat také nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
3: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
0: V Krkonoších pokračuje turistický dálkový pochod Krakonošova stovka. Účastníci odstartovali včera v 8 hodin večer z Vrchlabí. Většina je připravena zdolat 100-kilometrovou trasu non-stop chůzí. Někteří ale zkouší trasu uběhnout. Nejrychlejší by podle organizátorů měli zpět do Vrchlabí přijít dnes ráno po 8 hodině. Většina ale projde cílem až odpoledne. Absolutní rekord drží Zdeněk Křivůnek s časem 10 hodin a 45 minut z roku 1984. Letos se na tratě vydalo kolem 600 lidí. Dagmar Fischerová za organizátory vysvětluje, proč je kapacita tohoto pochodu omezena.
4: Kapacitu máme omezenou z důvodu ochrany přírody. Na pochod 100 kilometrů můžeme vzít 500 závodníků, aby jsme prostě nenarušili podmínky přírody a jako my to respektujeme a jsem pro, ať si tu přírodu nahoře zachováme hezkou.
0: Broumovský klášter na Náchodsku mění provoz prohlídek, spravují je nově benediktíni, kterým objekt patří. Prohlídkový okruh vede novou trasou, výnos půjde na opravy barokního kláštera. Sport. České volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů na Filipínách i ve svém třetím zápase. Po porážkách s Italkami a Američankami podlehly Japonkám a to 0-3 na sety. Turnaj Češky uzavřou v neděli proti Dominikánské republice.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34, v Polabí až 36 stupňů, na horách kolem 25. Vítr povane slabý jižní a v bouřkách přechodně zesílí. Vyhlásí trojku vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Novém Městě nad Metují neprojedete ulicí k vodárně, kde pokračují opravy. Přejeme klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno, jsou 4 minuty po 6. hodině, slunce už se opírá do oken a je tady další hodina sobotního vysílání. Možná se v ní poznají všichni rodiče. Snažíte se být důslední, zachovat si autoritu a působit výchovně a pak stačí jedna nečekaná dětská poznámka a veškerá rodičovská důstojnost vezme za své. Jednu podobnou historku přidá baveč Petr Novotný. A vrátíme se také do Hradce Králové 17. století. V našem seriálu Hradecké minuty uslyšíte, jak to vypadalo s prací městských písařů během 30leté války. Vysvětlíme, proč se tehdy o jejich profesionalitě dalo s úspěchem pochybovat. Tak vám přejeme klidnou sobotu a zůstaňte dnes raději ve stínu.

0: Krátký pohled na hodiny, 6 hodin, 13 minut k tomu stále ladíte ranní vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dalším dílem pokračuje seriál K dějinám města Hradce Králové, který pro vás připravují historičky Jana Vojtišková a Pavla Korytenská. Všechny už odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Soboty pravidelně patří Janě Vojtiškové z Královéhradecké univerzity. Za 30-leté války Hradec Králové přišel o většinu své zástavby. Prudce se mu snížil počet obyvatel a došlo i k velkému zadlužení města. Jak teď uslyšíme, utrpěla i kultura a společenské dění.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Odliv intelektuálních špiček společnosti zasáhl zásadním způsobem kulturní vyspělost města. A to v nejširším slova smyslu. Velmi dobře to ilustruje situace v městské kanceláři, kde pracovali tři písaři. Ti byli prodlouženou rukou městské rady a zajišťovali pro město a pro jeho obyvatelstvo vydávání a vedení velké části úředních písemností. Právě v městské kanceláři se udržovala na vysoké úrovni znalost městského práva a správních mechanismů. Zlom v případě městské kanceláře nastal kolem roku 1625, kdy začali z písařských postů odstupovat jejich držitelé. Dva písaři z náboženských důvodů emigrovali. Jeden se nechal naverbovat na vojnu. Od konce roku 1626 v kanceláři působil jen jeden písař, který ovšem neměl náležité znalosti a dovednosti, a proto se řada právních úkonů pozastavila a lidé si začali fixovat právní počiny vlastní cestou. Například listiny, jejichž prostřednictvím řešili prodej majetku nebo dědické záležitosti, jim vyhotovovali učitelé z hradecké školy. Až v roce 1628 se podařilo najmout univerzitně vzdělaného písaře. Protože však neměl příležitost zaučit se od svých předchůdců, nacházíme v pramenech dlouhodobě stesky, že některé věci si už nikdo nepamatuje, nebo že písař neví, kde by měl určité informace hledat. Vzpomínáte si na povídání o zákeřném královském rychtáři Diringerovi? Tak teď jistě o to lépe chápete, proč se mu dařilo roky zneužívat úřední pravomoci.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte? Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Bára Baseková a souměrná 6 hodin 20 minut je s vámi stále ranní vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a pokud přemýšlíte, kam dnes vyrazit s dětmi, zajímavý program chystá Zahrada léčivých rostlin v Hradci Králové. Den ve světě bylin propojí přírodu s hudbou, divadlem a výtvarným uměním. Připravované jsou komentované prohlídky, workshopy, přednášky, program o včelách i divadelko pro děti. Tak se podívejte někde na podrobnosti, bude to stát za to. Počasí. Den bude horký a dusný, postupně s přeháňkami a bouřkami. Teď ráno ještě máme jasno až polojasno. Odpoledne se trochu zatáhne a začnou se tvořit přeháňky nebo bouřky. K večeru mohou být i silné. Denní teploty se budou pohybovat mezi 31 až 34 stupni. Někde v Polabí mohou vystoupat až na 36 stupňů a na horách dosáhnou maximálně na 28. Vítr slabý jihovýchodní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky ráno a večer místy mírně nepříznivé, přes den dobré a pozor, biopředpověď hlásí nejvyšší stupeň, tedy číslo 3, což je vysoká zátěž, tak v klidu.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami. Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: Být rodičem může být legrace a to třeba za předpokladu, že neberete moc vážně se ani v situaci, kdy na své dítě výchovně působíte. Pokračuje bavič Petr Novotný.
1: Já jsem jednou na ty své děti vlítnul, když měli 4 a 5 let do pokojičku v 10 večer a seřval jsem, jsem říkal, ticho, tady už bude, to je po třetí, co jsem tady. A pořád budete mlet pantem, je 10 hodin večer, už to máme s mamou plný zuby. Odcházím, zhasínám, ale pozor. Kdo teď promluví, první dostane na zadek, jasný? Jsem zhasnul, třísknul jsem s těma dveřma a zůstal jsem uvnitř. V té tmě. Až jsem taková bestie, že mě zajímalo, který z těch dvou dětí je ten první, který toho druhého nenechá spát a ten, že dostane na zadek. Jenomže to se taky někdy stane, jak ty děti z nás dělají volí, že obě děti byly hodný a nikdo nemluvil. Hele, já tam byl v takové situaci, dnes se tomu směju, ale já jsem si uvědomil, že jsem ve své vlastní pasti. Že jsem idiot, který svým dětem nerozumí a že teď, protože mám hodný děti, to odskáču. A že já bych si nepřiznal ve své hrdosti, že jsem uvnitř, ani kdybych tam měl umřít. Rozumím? Když jsem říkal, co já budu dělat, o co se nedostanu už. Zavrže podlá, já se zesměšním, já musím stát, ani se nehnout. A teď se mi v té hlavě vařilo, co teď budu dělat. Jestli to nějaký dítě nepromluví, dítě, hodný děti, poslušný. Já jsem za chvilku země takhle lilo. Jaký blbosti mě napadaly, kdybyste věděli. Já jsem si třeba říkal, už vím, co udělám. Otevřu ty dveře a řeknu, jdej ticho, no proto, a vylazím ven. Jsem si říkal, to nejde, jak jsem s nima třísknul, tak jsem od nich byl přesně tu vzdálenost, že by zavrzala podla. Oni by poznali, že jsem je otevřel zevnitř. No ale je to taková banální příhoda, ale já jsem mě tam úplně stuhly nohy. Lilo ze mě úplně mravenci a teď jsem si říkal, já musím počkat, až děti usnou. Já nemám jinou možnost, jak se s touhle situací čestně vypořádat, než tady stát třeba hodinu. A jaké já jsem otec, teď jsem nevěděl, jak se pozná pod mě, že děti spějí. Jsem si říkal, budou chrápat, nebo budou nějak oddychovat pravidelně, nebo jak já. Teď jsem to našpicoval, už jsem říkal, co je na nic. Prostě hrobový ticho a teď jsem říkal, spěj, nespěj. Po půl hodině, ale já už jsem měl mrtvý celý tělo, mravenci. A ještě mi bylo zlé, opravdu zlé, protože jsem se ani nepohnul půl hodiny. Po půl hodině, kdy už jsem nevěděl, co mám dělat, najednou do té tmy promluvila ta moje 4letá holčička. Říkala, tatínku, řekni nám o Budulínkovi.

0: i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatií. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Na letišti v Hradci Králové se dnes koná 17. ročník charitativního leteckého dne pro handicapované. Do oblak by se při akci Open Skies for Handicapped mohlo podívat kolem 600 vozíčkářů a jinak znevýhodněných lidí. Vstup, program na letišti i parkování pro veřejnost jsou zdarma. V Liberci je ode dneška pro dopravu uzavřená Masarykova ulice. Vede do Lidových sadů, kde je například zoo nebo botanická zahrada. Důvodem uzavírky jsou opravy tramvajových kolejí. Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily více než 2,5leté zpoždění. V Krkonoších pokračuje turistický dálkový pochod Krkonošova stovka. Účastníci odstartovali včera v 8 hodin večer z Vrchlabí. Nejrychlejší by podle organizátorů měli zpět do Vrchlabí přijít dnes ráno po 8 hodině. Brazílie vyhrála na mistrovství světa ve fotbale nad Haiti 3-0, Maroko nad Skotskem 1-0 a Spojené státy nad Austrálií 2-0. Čeká nás jasno až polojasno, postupně místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách kolem 25 stupňů. Bio hlásí trojku, vysokou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Chlumci nad Cidlinou počítejte s objížďkou ulice Říční, pokračují tam opravy. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: 6 hodin 32 minut. Dobré ráno z frekvencí Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli vám bude zpívat Dalibor Janda a teď už se na vás těší Helena Vondráčková.

0: Na co si dát pozor, když pojedete na dovolenou autem do zahraničí, co se děje v Dobrušce, jakou inscenaci Východočeské divadlo uvede na své scéně na Kunětické hoře a jak je to s koupáním na Stříbrném rybníku, to všechno se dozvíte právě teď v 6 hodin 39 minut, kdy otevíráme dnešní noviny.
1: Ranní kávě, denní tisk.
0: Dnešní Mladá fronta dnes upozorňuje na letní dovolené autem. Čeští řidiči totiž mohou v zahraničí narazit na pravidla, která doma vůbec neznáme. Třeba v Rakousku se pokutuje sjíždění z dálnice kvůli objíždění kolon. Ve Španělsku potřebují lidé s dioptrickými brýlemi i náhradní pár. A v Polsku se přísně trestá úmyslné smykování autem. Pozor si podle odborníků musíme dát i na povinnou výbavu nebo placení mýta, které se v některých zemích strhává až zpětně. Hradecký deník píše, že v Dobrušce dokončili rozsáhlou rekonstrukci základní školy Polická za téměř 49 milionů korun. Během uplynulého školního roku se skoro 250 dětí učilo provizorně na třech různých místech ve městech. Teď se škola vrací do opravené budovy s novou střechou, učebnami i vybavením. Děti se od září po roce znovu sejdou pod jednou střechou. Deník Právo přináší zprávu o nové inscenaci Kytice, která o tomto víkendu v premiéře bude poprvé spuštěna Východočeským divadlem Pardubicích pod Kunětickou horou. Režisérka Janka Ryšánek-Šmidtová vybrala 7 Erbenových balad a doplnila je hudbou Vladivojny Lačia. Tvůrci chtějí ukázat, že příběhy Karla Jaromíra Erbena mohou oslovit i dnešní mladé publikum. Hradecký deník informuje také o předčasném konci koupací sezóny na Stříbrném rybníku v Hradci Králové. Hygienici ukončili kvůli vodě nevhodné ke koupání. Samotný rekreační areál ale zůstává v provozu a lidé se mohou koupat na vlastní nebezpečí. Loni přitom sezóna na Stříbrňáku vydržela až do srpna.

0: Pokud vás baví historická auta a motocykly, můžete dnes vyrazit do Nového Bydžova. Koná se tam tradiční novobydžovský čtverec, který už téměř 30 let přitahuje majitele veteránů z celé republiky. Na náměstí si můžete prohlédnout historická vozidla a soutěžící během orientačního závodu čekají i netradiční úkoly. Rychlost přitom nerozhoduje. Mnohem důležitější je dobrá nálada a orientační smysl. A my se teď budeme orientovat v čase. Je 6:45.
1: Počasí.
0: Pokud se chystáte na výlet nebo k vodě, dopoledne vám bude přát, bude jasno až polojasno a velmi teplo. Odpoledne ale začne počasí měnit náladu. Přibude mraků a večer se mohou objevit i silné bouřky. Teploty se dostanou na 31 až 34 stupňů, v Polabí až na tropických 36.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Herečka a autorka několika kuchařek Markéta Hrubešová nám poví, proč jí učarovaly recepty a jaká je její nejoblíbenější jarní zelenina. V modních trendech si představíme práci modní policie. V kosmetickém rádci povíme, jak dlouho trvá bělení zubu a proč je nutný dohled odborníka. A chybět nebude ani další díl seriálu o etiketě s Danielem Šmídem.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Tak to byl Pokáč, 6 hodin 49 minut a my se teď budeme věnovat jiné disciplíně.
2: Sport.
1: Motocyklový jezdec Marek Červený je v road racingu pojmem. Právě dnes slaví hořický rodák své 46. narozeniny a v evropském šampionátu závodu na přírodních okruzích stále poráží své mladší konkurenty. Tak tomu bylo i ve druhém závodu letošního ročníku v belgickém Chimay, kde vyhrál obě jízdy, přitom před rokem zapsal pouze jedno třetí místo.
3: Letos to pro mě výsledku bylo úplně někde jinde. Samozřejmě v loni pršelo a já jsem řekl, že na road racingu už na té vodě nebudu nějak zásadně, jak se říká, bláznit. Letos sucho, ideální podmínky, krásné závody a nezbývá, než být spokojený.
2: O to víc, že se díky dvěma triumfům nesmazatelně zapsal do historie evropského šampionátu. Celkově 40. výhrou stanovil nový rekord v závodech IRRC.
3: Si určitě vážím každého vítězství, ať je první nebo 40., ale samozřejmě se tomu člověk neubrání, určitě nějaký ten pocit radosti sobě má a nosí, takže krásný číslo a doufám, že budeme to dělat stejně dobře a zkusíme to číslo navýšit.
2: Vzhledem k věku se už o Marku Červeném mluví mezi závodníky jako o jezdící legendě. Když se s tímto oslovením ale setká, neubrání se úsměvu.
3: Ve mně to spíš evokuje takový ten pocit, že už vám říkají, že jste starý. Takže doufám, že budu schopný ještě chvilku závodit a budeme dělat lidem radost a sobě samozřejmě.
2: Zatím se to hořickému závodníkovi na motorce Triumf daří, protože v průběžném pořadí evropského šampionátu na přírodních okruzích vede s náskokem 16 bodů před dalším Čechem Petrem Najmanem. A protože další závod se opět pojede v belgickém Chimay, ani nemusí nastudovávat novou trať. To, že tam teď vyhrál, ale neznamená, že by měl mít další úspěch v kapse.
3: Teď jako výhodu to neberu, protože každý závod se zrodí ať počasím, nebo motocyklem, nebo možnou závadou, nebo neideálním nějakým pocitem z té jízdy, takže určitě to neberu jako nějakou záruku nebo výhodu. To, že se povedlo teď, neznamená, že se nestane něco negativního v dalších Chimay, takže pojedeme tam se snahou zajet co nejlepší výsledek, mít co nejlíp připravený motocykl a uvidíme, co z toho bude.
2: Na přípravu bude mít motocyklový závodník Marek Červený času dost, protože další závody se pojedou v Belgii až na konci července. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Do Česka dorazily tropické teploty. Na náměstí v Novém Bydžově budou dnes parkovat automobiloví veteráni. Pardubické východočeské divadlo dnes uvede premiéru Erbenovy Kytice. Čeká nás jasno s teplotami kolem 33 stupňů. Hezké sobotní ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Meteorologové varují před vysokými teplotami v Česku, které můžou dnes dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Teplé počasí láká ke koupání v řekách, rybnících nebo bazénech. Podle prezidenta Asociace plaveckých škol Bedřicha Dabergra je nutné nepřecenit své plavecké síly, ale také zvolit správné plavecké pomůcky pro děti. Vhodné nejsou například nafukovací kruhy, pokračuje Daberger.
4: Záchranáři a my jako plavečtí odborníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, pokud se dítě převrátí a zůstane hlavou dolů, těžko se z toho dostává. Dneska se vyrábí různý pásky, které mají nadlehčovací pěnové části, no ale hlavně je ten dozor rodičů, že jo, v každém případě.
2: V Novém Bydžově se dnes uskuteční tradiční motoristický orientační závod a výstava automobilových veteránů Novobydžovský čtverec Memoriál Elišky Junkové. Další podrobnosti k programu přidává organizátor závodu Petr Hadstra z Klubu přátel historických vozidel.
5: V 9 hodin bude náměstí plné nádherných veteránů. V 10 hodin pokřtíme novou knihu a v 11 hodin vyrazí na trať stovka závodních posádek. Od 13 hodin vás vtáhne do děje hraná ukázka bojů z první světové války. Čeká vás živá hudba, občerstvení i zábava pro děti.
2: Pardubické východočeské divadlo dnes večer na vyhlídce pod hradem Kunitická hora představí v premiéře novou adaptaci Erbenovy Kytice. Hudební inscenace přináší 7 známých balad, mezi nimi Zlatý kolovrat, Vodníka nebo Svatební košily. Divákovi nabídne různé žánry, horor, drama, ale i komedii.
6: Kytice v režii Janky Ryšánek-Šmitové ukazuje ženy, které mají jen málo šancí něco se svým životem udělat, přitom ale nesou maximální vinu.
7: Je to téma komunity, která vypráví příběhy, aby si poprosila o odpuštění.
6: Hudbu složila do představení performerka a skladatelka Vladivojna Lačia.
8: Ta muzika má veliký náboj,
6: říká herec Jan Vápeník. Přidanou hodnotou inscenace je pak kulisa hradu a také exteriér.
7: To počasí mění scénografii, takže i když tam nemáme žádné přestavby, tak když začne foukat, jsou mraky, svítí sluníčko, je mlha, tak se nám vlastně ta scénografie neustále mění.
6: Dodává režisérka z Kunitické hory Naďa Kubínková, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistky Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupily do semifinále turnaje v Nottinghamu a o postup do finále budou hrát proti sobě. Bousková vyřadila Němku Mariovou a Plíšková Australanku Gibsonovou. Semifinále turnaje v Berlíně čeká Lindu Noskovou, která zdolala Španělku Badosovou.
3: Počasí.
2: Čeká nás jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34, v Polabí až 36 stupňů, na horách kolem 25. Vítr povane slabý jižní a v bouřkách přechodně zesílí. Biohlásí trojku vysokou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hořicích počítejte s uzavírkou na Hradeckém předměstí v ulici Žerotínova. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dobré ráno, hodiny ukazují 4 minuty po 7 hodině, pokračuje sobotní vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Co jsme pro vás připravili? Pozveme vás třeba na Street Art Festival nebo do Jaroměře na oslavě první písemné zmínky o městě. Nebude chybět oblíbená soutěž Bleskovka, nebojte, dnes to bude snadné. Společně zalistujeme ranním tiskem, podíváme se, jaké počasí nás čeká v tropické sobotě a připomeneme si také Světový den uprchlíků. Konkrétně pro vás máme jednu inspiraci z našeho regionu. Doplňujte tekutiny, dejte si zmrzlinu, odpočívejte pod větvemi stromů ve stínu, moc nepracujte, to jsou doporučení od moderátorského mikrofonu. Krásné ráno a zpívat vám za chvíli bude Babi Daněk a teď Jiří Korn.
9: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Rosu dneska venku vůbec nečekejte, naopak tam bude velice, velice sucho. A na co se podíváme teď v 7 hodin 11 minut, když se podíváte do kalendáře, tak někde i je napsáno, že dnes 20. červen je Světový den uprchlíků. Vyhlásila ho Organizace spojených národů v roce 2001. Byl to akt k 50. výročí Ženevské úmluvy o právním postavení a statutu uprchlíka s výjimkou válečných zločinců. Nejvíce ukrajinských válečných uprchlíků na jednoho obyvatele je v Evropské unii dlouhodobě v České republice. Ve východních Čechách jim pomáhá kromě jiných organizací a spolků i Královéhradecká charita.
1: Den uprchlíků, téma i pro charitu. Paní Světlana Sazečková teď reprezentuje tuhletu oblast pomoci.
2: Ano, pracuji pod diecézní charitou Hradec Králové a osobně v integračním centru pro cizince Hradec Králové.
1: A jste interkulturní a komunitní pracovník pro regiony Vrchlabí a Trutnov. Jste Ukrajinka, už tady žijete dlouho a přesto ten milník, to bylo před válkou a to je teď, máte pořád paměti.
2: Ano, nedá se na to zapomenout.
1: V současné době žije v České republice přes 1 130 000 cizinců. Občané Ukrajiny tvoří víc než polovinu, téměř 613 000 a necelých 400 000 z nich jsou držitelé dočasné ochrany. Značná část je zapojená do pracovního procesu, nicméně pro český systém jde o velkou zátěž. Přesto Česká republika v poskytování nezbytné podpory těm, kteří prchají před válkou, pokračuje. V čem spočívá pomoc charity?
2: Diecézní charita v Hradci Králové poskytuje služby integračního centra pro cizince. Dále tam je poradna pro cizince a uprchlíky plus služby sociálního šatníku. Neposlední řadu taky je pod diecézní charitou v Hradci komunitní centrum Most, kde je otevřeno všem na podporu cizinců a jejich začleňování do majoritní společnosti.
1: Jak je to s financemi?
2: Hodně charita pracuje na evropských projektech, které se dávají na rok nebo někde na 2 roky, vyučtovají, stejně tak procházejí i ty kurzy z češtiny. Za ty 4 roky už se situace trošku sklidnila. Víceméně, když už někdo přijíždí z Ukrajiny jako uprchlík, tak už jede k nějakým svým známým, příbuzným, žijící tady, tak oni jim pomáhají a navedou na správný směr. Alespoň řeknou, na koho se můžou obrátit, kdo jim pomůže, mají nějaké telefonní čísla. Už je méně lidí, ale je to více zorganizované.
1: Co je v té práci nejnáročnější?
2: Najít čas na každého, vyslechnout, pochopit, porozumět ty situaci.
1: Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je 7 hodin a 18 minut. V Jaroměři dnes pokračují oslavy 900 let od první písemné zmínky o městě. Masarykovy sady se promění v historické tržiště se řemeslníky, rytířským turnajem a velkou bitvou. Program myslí i na děti a odpoledne se přenese do současnosti. Provázet jim bude Jan Čenský a večer vyvrcholí koncertem zpěvačky Daši.
1: Počasí.
0: Čeká nás další tropický den. Ráno a dopoledne bude převážně slunečné. Teploty odpoledne vystoupí na 31 až 34 stupňů, v Polabí až na 36. Později začne přibývat oblačnosti. Místy se objeví přeháňky nebo bouřky. K večeru mohou být i silné s přívalovým deštěm, silnějším větrem a ojedinělé také s kroupami.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Ano, je tady bleskovka, takže telefonní číslo 726 46 46 46 je vaše. A čemu se budeme věnovat? Existují filmy, které člověku zůstanou v hlavě na celý život a jeden z nich měl premiéru právě dnes, tedy 20. června, ovšem před 51 lety. Mimochodem, pokud jste po jeho zhlédnutí někdy ve vodě raději zvedli nohy ode dna, nejste v tom sami. Takže naše dnešní otázka zní, jaké zvíře nahánělo hrůzu ve filmu Čelisti? Za A to byl krokodýl, za B kosatka a nebo za C žralok. Český rozhlas Hradec Králové, podíváme se, kdo se k nám dovolal. Tady Kateřina Prouzová, dobrý den.
1: Dobrý den, Jaroslav.
0: Tak Jaroslave, chcete možnosti, a nebo je to tak jednoduché, že mi to povíte hnedka?
1: Jsem sice toho nějako příznivce toho filmu, ale je to žralok.
0: Je to tak, nejste příznivce, to znamená, nerad se lekáte, když se díváte na film.
1: Celkově.
0: Já tomu rozumím, ale já jsem ještě neřekla, o co vlastně hrajeme. Hráli jsme o knížku s názvem Láska pod italským sluncem, což je ideální dovolenkové čtení. To by vás nemuselo tak děsit jako žralok a je to z nakladatelství Kazda, takže gratulujeme.
1: Děkuju.
0: Vydržte na telefonní lince, my si řekneme, jak si cenu převezmete. A já jenom dodám, že snímek měl premiéru 20. června 1975. Stal se jedním z nejúspěšnějších filmů své doby. A zajímavé je, že slavný mechanický žralok při natáčení často vstávkoval. Režisér Steven Spielberg ho proto nakonec ukazoval mnohem méně, než původně zamýšlel. A možná právě v tom bylo kouzlo.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Meteorologové dnes očekávají velmi horký den. Lékaři proto apelují na lidi, aby dodržovali pitný režim a nosili pokrývku hlavy. S horkem se musí poradit také pořadatelé naplánovaných akcí, třeba královéhradeckých regionů. Návštěvníci by měli trávit co nejvíce času schovaní ve stínu. Stříbrný rybník v Malšově Lhotě v Hradci Králové ukončil koupací sezónu. Kemp je stále v provozu. Důvodem je voda nevhodná ke koupání. Vyplynulo to z informací na webu krajské hygienické stanice. Lidé v Dobružce můžou nově využít stanoviště sdílených kol u městského koupaliště. Společnost Nextbike ho zřídila před vstupem do areálu a nahradila jim málo využívané stanoviště u polikliniky v Pulické ulici, které bylo zrušeno. Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu kompenzačních pomůcek pro slabozraké. Více uslyšíte v dalších zprávách. Výškař Jan Štefila obsadil na atletickém mítinku Diamantové ligy v Dauhá 7. místo. Zapsal výkon 220 cm. Čeká nás jasno až polojasno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách kolem 25 stupňů. Biohlásí Trojku vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Náchodě pokračují opravy v ulici Pod Smrkem. Přejeme klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

dobrý na někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Nevím, jestli jsou to zrovna slavíci z Madridu, ale pokud máte otevřené okno, když teď spíte a jak také jinak to udělat, když jsou taková vedra, tak víte, že už někdy po 3. hodině raní začínají zpívat všichni možní ptáci a hlásí, že přichází nový den. Máte to rádi? Nebo vás to budí? I to nám třeba můžete napsat na naši webovou adresu. Teď je 7 hodin 39 minutami. Dnes naposledy listujeme novinami.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: V Krkonoších se ujal funkce nový ředitel správy KRNA Petr Moravec. V rozhovoru pro Mladou frontu dnes říká, že chce více komunikovat s obcemi i podnikateli a že není příznivcem další výstavby apartmánových domů. Podle něj totiž regionu nepřinášejí pracovní místa ani příjmy z ubytování a jen zvyšují zátěž na infrastrukturu. Nový ředitel zároveň odmítá zavedení vstupného do české části Krkonoš a dává přednost vzdělávání návštěvníků a lepšímu rozložení turistů po horách. Hradecký deník informuje o dalším mimořádném úspěchu safari parku Dvůr Králové. Narodilo se tam už 110. mládě kriticky ohroženého bonga horského, jedné z nejvzácnějších antilop Afriky. Ve volné přírodě přitom podle odborníků přežívá už jen kolem 70 jedinců. Nová samička dostala jméno Freja a Dvůr Králové tak znovu potvrzuje svou významnou roli při záchraně tohoto druhu. Deník Právo přináší zajímavou zprávu z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Tamní lékaři zavedli takzvanou laskavou anestezii, která má dětem usnadnit pobyt v nemocnici a zbavit je zbytečného strachu. Malí pacienti mohou před operací sledovat pohádky, hrát si s dýchací maskou nebo si ji vyzdobit pomocí vonavých fixů. Cílem je, aby děti odcházely z nemocnice bez nepříjemných vzpomínek a aby samotné uspání proběhlo co nejklidněji. A pokud se o víkendu chystáte na houby, naděje ještě žije. Hradecký deník píše, že houby stále těží z dešťů z minulého týdne a houbaři už nacházejí hřiby, křemenáče nebo lišky. Odborníci ale upozorňují, že současné teplo přeje také červivosti. Červivost způsobují larvy drobného hmyzu a nejsou pro člověka nebezpečné. Při smažení ale mohou vlivem tepla z hub vylézt, což prý není zrovna na pohled taková věc, která by u stolu zvýšila chuť k jídlu. Za chvíli vás pozveme do Hradce Králové na Street Art Festival, kde se i vy můžete kreativně vyřádit. 7 hodin 42 minut jste ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Jestli se zajímáte o street art, můžete se dnes zastavit na nábřeží u Lávky přes Labe v Hradci Králové. Od 11 hodin tam probíhá street art festival. Návštěvníci si můžou vyzkoušet práci se spray a šablonami, sledovat vznik velkoplošného grafity a kolem 4. hodiny odpoledne bude odhalena také nová socha. Na jednom místě se hned představí 4 umělci, které vytvoří společné dílo přímo před očima návštěvníků. 7 hodin 47 minut. Chystáte se ven?
1: Počasí.
0: Pokud se chystáte ven, tak plavky v ideálním případě s sebou. Dnešní počasí nabídne téměř všechno, co k létu patří. Slunce, tropické teploty a také dusno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 31 až 34 stupni Celsia. V nížinách Polabí může být ještě o něco tepleji. Odpoledne se začnou tvořit přehánky a bouřky a večer mohou být některé z nich i velmi výrazné. Tak pozor!
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A nám to v sobotu v kuchyni nádherně zavoní. Připravíme si totiž palačinky, které naplníme rikotou a jahodami. A k tomu si ještě uděláme jahodový koktejl. Ať to stojí za to.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
0: Za chvíli vás čeká dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, které bude patřit vzácným alergiím. Tak tedy se těšte na Martina Písaříka a k němu vás dovede svojí písničkou Zavírám oči zpěvačka Anna K.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Za 4 minuty tady bude 8:00. Karolína Davidová dnes ráno pro vás chystá aktuální zpravodajství. A co se s úderem 8 ve zprávách například dozvíte? Disciplína řidičů při placení parkovného Hradci Králové se po zavedení kamerového systému výrazně zlepšila. Krásné ráno vám všem přeje také Kateřina Brouzová.

0: TRL Space otevřela v Brně testovací centrum nejen pro kosmické technologie. Vědci vyrobili pomocí 3D tisku elektroniku z odpadu z gramofonových desek. Vývojáři v Řeži u Prahy testují vodíkový pohon letadel s megawatovým zdrojem. Robotický nosič obědů nebo chodící větrák v Brně představili výsledky prvního českého ročníku programu My Machine. Nedaleko Stonehenge archeologové objevili jeho starší malou verzi. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Disciplína řidičů při placení parkovného v Hradci Králové se po zavedení kamerového systému výrazně zlepšila. Hasiči v Pardubicích dohašují požár skládky v průmyslovém areálu v Dělnické ulici. Hořický motocyklový jezdec Marek Červený oslavil narozeniny dvěma výhrami. Čeká nás jasno s teplotami kolem 33 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Kamerové auto městské policie v Hradci Králové detekovalo za první půl rok ostrého provozu bezmála 19 000 případů neuhrazeného parkovného. Necelou třetinu z nich předali strážníci k přestupkovému řízení na magistrát města. Zbývající část mohli podle nastavených pravidel systému tvořit například řidiči, kteří parkovné uhradili v 15-minutovém limitu mezi dvěma kontrolními průjezdy vozu.
2: Před uvedením auta do provozu neplatilo podle magistrátu parkovné až 40% řidičů. Aktuálně jich podle statistik pravidla porušuje už jen 17%. Monitorovací vůz je v terénu průměrně 6 hodin denně a město chce jeho data nově využít i pro plánování dopravy. Rozšíření kontrol o další přestupky se ale teprve připravuje kvůli nutnosti aktualizovat mapové podklady. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Sportovní hala Pulická v Dobrušce na Rychnovsku bude mít novou klimatizaci. Město za její instalaci zaplatí přibližně 1 milion a 800 tisíc korun. Hotová má být do konce června. Nové zařízení pomůže podle radnice lépe regulovat teplotu i vlhkost vzduchu a zlepší podmínky pro provoz haly i ochranu sportovní palubovky. V pardubickém průmyslovém areálu v ulici Dělnická hasiči dohašují požár skládky plastů. Oheň se už nešíří a nikdo se nezranil. Skládka začala hořet před půlnocí a obyvatelům v okolí v noci přišla varovná SMS zpráva s doporučením, aby nevětrali. Podle posledního měření se v okolí škodlivé látky nevyskytují. Lidé přesto můžou stále cítit kouř, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
3: Požár se nám podařilo lokalizovat krátce po 6. hodině raní. V současné době probíhá rozebírání hromady plastů a dohašování jednotlivých ohnisek. Velitel zásahu postupně také redukuje nasazené jednotky.
0: Většina českých poslankyň musí čelit psychickému násilí. Některé z nich kvůli osobním útokům omezují politickou aktivitu. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Fórum 50%. Podle šéfky organizace Fórum 50% Markéty Kosmotlové to může ženy odradit už od kandidatury. S nevhodným chováním se poslankyně setkávají v online prostředí i přímo ve sněmovně. Sport. Motocyklový jezdec Marek Červený potvrdil svou nadvládu. Hořický rodák, který dnes slaví 46. narozeniny, vede evropský šampionát na přírodních okruzích, když v belgickém Chimay vyhrál obě jízdy. Přitom před rokem zapsal pouze jedno třetí místo.
4: Letos to pro mě výsledku bylo úplně někde jinde. Samozřejmě v loni pršelo a já jsem řekl, že na road racingu už na té vodě nebudu nějak zásadně, jak se říká, bláznit. Letos sucho, ideální podmínky, krásné závody a nezbývá, než být spokojený. Počasí.
0: Čeká nás jasno až polojasno, během dne přechodně přehánky nebo bouřky, i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34, v Polabí až 36 stupňů, na horách kolem 25. Vítr povane slabý jižní a v bouřkách přechodně zesílí. Biohlásí trojku vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Zdržení očekávejte na obchvatu Hořic ve směru na Hradec Králové, kde aktuálně housne provoz. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Z ranního vysílání nám zbyla necelá hodina, jsou 4 minuty po 8 hodině a my pro vás tady máme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové spoustu zajímavých tipů. Víkendové pozvánky jsou připraveny už za chvíli. Také zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se, jak to s tím počasím tedy dnes bude vypadat. A můžete se těšit třeba také na kalendárium nebo magazín Techno. Zůstaňte s námi, máme pro vás i spoustu zajímavé muziky. Za chvíli to například bude Václav Dneskář.
6: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: 8 hodin 11 minut a to je čas nahlédnout do diářů organizátorů sportovních, kulturních, společenských nebo turistických akcí. Co tam mají zapsáno právě začínajícímu víkendu? To nejzajímavější už si v předstihu vypsala reportérka Jana Házová.
1: S první pozvánkou zamíříme do kostela Nejsvětější Trojice v Kuksu. Tam dnes začíná prvním koncertem 17. ročník festivalu Hudební léto Kuks. Podrobnosti nejenom k dnešnímu zahajovacímu koncertu, ale celému festivalu doplňuje organizátor Vít Havlíček.
2: Na zahajovacím koncertě vystoupí španělský violončelista Luis Zorita a italský varhaník Pier Damiano Peretti. A na dalších koncertech festivalu se představí například Zoran Dukić, vynikající chorvatský kytarista, dále Kolegium 1704, Anna Paulová, vynikající česká klarinetistka, nebo dechové kvinteto Alinde Quintet, které mimo jiné vyhrál prestižní soutěž ARD v Mnichově.
1: Líbit by se vám mohlo také v Novém Bydžově, kde na dnešek naplánovali tradiční orientační závod a výstavu veteránů Novobydžovský čtverec, memoriál Elišky Junkové. Více nám k tomu poví organizátor Petr Hazdra z klubu Přátel historických vozidel.
3: Přijeďte do Nového Bydžova na jubilejní 30. ročník memoriálu Elišky Junkové. V 9 hodin bude náměstí plné nádherných veteránů. V 10 hodin pokřtíme novou knihu a v 11 hodin vyrazí na trať stovka závodních posádek. Od 13 hodin vás vtáhne do děje hraná ukázka bojů z první světové války. Čeká vás živá hudba, občerstvení i zábava pro děti.
1: A když už budete plánovat výlety za zábavou, co se zítra zastavit na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou? Tam si pro návštěvníky připravili den otevřených dveří. A nebudou to jenom jedny dveře. Budete mít možnost vidět nově zrekonstruovaný areál zámecké jízdárny, konírny a kočárovny. Podle kastelána Lukáše Klečela je na celý den připravený také doprovodný program nejenom pro děti.
4: Během dne se mohou návštěvníci těšit na velké množství aktivit a soutěží. K dispozici bude také fotokoutek, virtuální realita, ukázka knihtisku nebo dětmi oblíbené malování na obličej. O doprovodný program na pódiu se postarají olešnické mažoretky a základní umělecká škola Mária Klemence Chlumec nad Cidlinou. Akce probíhá od 10 do 16 hodin a je pořádána Eurocentrem Europe Direct Liberec.
1: A u neděle a na zámku ještě chvíli zůstaneme. Na tom Opočenském na zítřek připravili mimořádné rozšířené prohlídky rodových muzeí Coloredo Mansfeldů. Na nich se seznámíte například se sbírkami divadelních kostýmů, mincí, vojenských řádů a vyznamenání, pečetí a pečetidel, cínových vojáčků, barokních tabatěrek, historických dveřních zámků, ostruh, perníkových forem, pravěkých pazourků nebo s předměty od významných osobností. Pravdou ale je, že tyto prohlídky bývají dlouho dopředu vyprodané. Nezbývá tedy než doufat, že Správa zámku připraví nějaké další. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Tak tento hlas patřil zpěvačce Petře Janů. Kdo jste se dneska podívali z okna, tak asi tušíte, že dnešní počasí bude velice podobné tomu včerejšímu.
1: Počasí.
0: I když přece jenom drobné změny nás čekají, ale o tom už více Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak povídejte, co nás dneska čeká a co nás nemine?
2: No tak jak dneska, tak zítra se to bude hodně teplý den, dneska by měl být nejteplejší, protože teď po ránu ještě nějaké skoro jasno, maximálně polesno, a zase už pomalinko začíná odkákat oblačnost a odpoledne už to bude jako je polesné, až oblačné počasí a později odpoledne a k večeru a večer se začnou tvořit přehánky a bouřky a to vypadá, k večeru a večer by mohly být i silné bouřky.
0: Myslíte si,
2: dneska...
0: Já jsem se chtěla jenom zeptat k těm bouřkám, jestli je můžeme čekat po celém našem regionu.
2: No v podstatě, jak to vypadá, objeví se na západě kraje, potom budou postupovat více směrem na severovýchod, takže na většině území se ta bouřka může objevit. Jako nebudou všude, ale jsou pro ně velice výhodné podmínky.
0: Uh-huh. A jaká tady bude noc? Bude tropická nebo se ochladí?
2: V noci tam začneme zpočátku ještě velkou oblačností s doznívajícími bouřkami a přehánkami, aby v noci nám oblačnost začne ubývat. Teploty by se dostávaly většinou nad ránem mezi 20 až 17 stupňů a dnešní teploty, těm jsme se ještě nedostali, 31 až 34, ale v Polabí až 36, takže to bude opravdu teplo. No a víceméně v neděli po ránu zase polejasno a šasno, můžou se obít ojedinělé mlhy, zase odpoledne pojasná oblačno a zase později odpoledne začnou tvořit přehánky a i bouřky. Teploty už budou zítra o fous nižší, 28 až 32, v Polabí až 34. No a samozřejmě potom nejnebezpečnější je vždycky je bouřka, takže jak dneska, tak zítra pozor na bouřky, hlavně v těch odpoledních a večerních hodinách.
0: Tak těmi mlhami jste mě překvapil, to tady musíme říci, takže my se budeme dávat pozor na bouřky a jak se to potom bude vyvíjet v tom dalším týdnu, to počasí bude stále horké nebo nás čeká nějaká výrazná změna?
2: Zatím žádná výrazná změna tam nebude, jak to vypadá, zejména ještě v pondělí, v úterý bychom se přehánkám odpoledne nevyhnuli, teploty budou o něco nižší a většinou budou maximálně 30 stupňů, ale od tedy srážky by se prakticky vyskytovat žádné neměly a teploty zase mezi těmi 36 a 30 stupni.
0: Děkujeme za aktuální informace a přejeme krásné ráno. Tolik Tomáš Popelka.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: bottle shit.
1: They ain't gonna have a plan,
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Sobota, 20. června. Svátek mají nositelky rozkvetlého jména Květa. A tady je Petr Jungmann. První písemná zmínka o Příbrami se objevila před 810 lety v roce 1216. Tehdy byla majetkem pražského biskupství. Dneska má Příbram skoro 33 tisíc obyvatel a je v pořadí 34. největším městem v zemi. Fotbalový tým Československa nastoupil ve finále mistrovství Evropy přesně před 50 lety v roce 1976 v Bělehradě proti týmu Německé spolkové republiky. Po nervy drásajících 90 minutách svítilo skóre 2-2. Prodloužení vítěze neurčilo a tak o evropských šampionech museli rozhodnout penalty. V té rozhodující se postavil Antonín Panenka. Jeho vršovický dloubák obletěl svět.
7: Jsme majstři Evropy!
6: Unikátní přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách byla uvedena do ostrého provozu přesně před 30 lety v roce 1996. Ve stejný den před 30 lety zahájil zkušební provoz i jeden z nejoriginálnějších domů v naší zemi, tančící dům v Praze na Rašínově nábřeží. Dílo architektů Franka Gehryho a Vlada

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportál.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Na letišti v Hradci Králové se dnes koná 17. ročník charitativního leteckého dne pro handicapované. Více uslyšíte v dalších zprávách. V Liberci je ode dneška pro dopravu uzavřená Masarykova ulice. Vede do Lidových sadů, kde je například zoo nebo botanická zahrada. Důvodem uzavírky jsou opravy tramvajových kolejí. Praha zahájila stavbu druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky způsobily více než 2,5 leté zpoždění. V Krkonoších pokračuje turistický

0: i dálkový pochod Krakonošova stovka. Účastníci odstartovali včera v 8 hodin večer z Vrchlabí. Většina je připravena zdolat 100-kilometrovou trasu non-stop chůzí, někteří ale zkouší trasu uběhnout. Brazílie vyhrála na mistrovství světa ve fotbale nad Haiti 3-0, Maroko nad Skotskem 1-0 a Spojené státy nad Austrálií 2-0. Čeká nás jasno až polojasno, místy přehánky nebo bouřky, i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách kolem 25 stupňů. Biohlásí trojku vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Rychnově nad Kněžnou pokračují opravy v ulici Na Drahách. V tomto místě počítejte s objížďkou a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Za chvíli bude v našem vysílání patřit slovo technologiím a vědě. V magazínu Techno se dozvíte, jaké novinky připravují čeští vědci a vývojáři. Podíváme se také na to, jaké moderní technologie pronikají do běžného života. Do té doby ještě bude zpívat Petr Rezek anebo Michal Hrůza.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

0: Co nového je ve vesmíru, jaké objevy posouvají medicínu vpřed a které technologie mohou brzy změnit náš každodenní život? Odpovědi nabízí pravidelný pořad Techno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vás teď zdraví Michal Klokočník. Připravili jsme pro vás výběr zajímavostí, novinek i inspirativních příběhů ze světa vědy, techniky, přírody nebo inovací. Tady je dnešní nabídka. TRL Space otevřela v Brně testovací centrum nejen pro kosmické technologie. Vědci vyrobili pomocí 3D tisku elektroniku z odpadu z gramofonových desek. Vývojáři v Řeži u Prahy testují vodíkový pohon letadel s megawattovým zdrojem. Robotický nosič obědů nebo chodící větrák. V Brně představili výsledky prvního českého ročníku programu My Machine. Nedaleko Stonehenge archeologové objevili jeho starší malou verzi. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Společnost TRL Space, která působí ve vesmírném průmyslu, otevřela v Brně testovací centrum za téměř 20 milionů korun. Je vybavené termovakuovou komorou a vibrační stolicí, a to k prověřování odolnosti přístrojů nebo zařízení, která mají fungovat ve vesmíru. Testovací prostředí bude firma pronajímat i dalším zájemcům. Při startu rakety, která družice z přístroji vynáší na oběžnou dráhu, vznikají velice silné vibrace, zrychlení a pnutí. Přístroje tohle všechno musí zvládnout v provozu schopném stavu. Podobně ve vesmíru, kde je vakuum, jsou vystaveny extrémním teplotám. Často zároveň jednu stranu ozařuje slunce a druhá je ve stínu. Odborníci tyto vlivy testují pomocí simulačního softwaru. Testování v reálných podmínkách je ale nenahraditelné. Vědci v Řeži u Prahy testují nový vodíkový pohon letadel, konkrétně megawattový zdroj energie s palivovými články. První let, který by navázal na tento výzkum, by mohl být mezi lety 2028 až 2030. Po testech, které skončí na přelomu letošního léta a podzimu, bude následovat spojení s elektrickým pohonným systémem a společné pozemní testování v Itálii. Uvedl to technický vedoucí týmu Ondřej Kotaba z brněnského výzkumného a vývojového centra Honeywell Aerospace. Testování je součástí celoevropského projektu Newborn, vedeného týmem z Honeywell Aerospace. Je do něj zapojeno téměř 20 firem a organizací. Projekt má hodnotu asi 2 miliardy korun a je placený Evropskou unií. Zařízení ještě není možné instalovat do letadla, ale s malými úpravami je lze instalovat do experimentálních letadel. Palivové články už byly otestovány a jsou podle vedoucího týmu plně funkční. Elektroniku z odpadu z gramofonových desek vyrobili pomocí 3D tisku vědci z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické. Podle vědců snižuje nový technologický postup oproti tradiční výrobě až o 60% tvorbu emisí a až o 90% toxicitu pro lidský organismus. Materiál pro projekt s názvem Select vědcům poskytla společnost GZ Media, největší výrobce vinylových desek na světě. Postup využívá odpadní plast z výroby gramofonových desek pro výrobu desek plošných spojů, což jsou pevné izolační desky, které mechanicky drží a elektricky propojují elektronické součástky, například čipy nebo kondenzátory pomocí vodivých měděných cestiček.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Přesně 10 let už funguje biomedicínské centrum BioCEF ve Vestci u Prahy. Za tu dobu už odborníci z Akademie věd a Univerzity Karlovy pokročili ve zkoumání genů, nemocí i nových technologií. Dnes tam pracuje přes 600 vědců a techniků z Česka i ze zahraničí. Natáčel reportér Martin Srb.
2: Teďka vkládají vlastně gen, elektrickým pulzem dopravíme DNA do té kvasinky.
3: Kdybyste ji tam vtlačili?
2: Abych řekl, až vstřelili.
3: Takové slaboučké cvaknutí.
2: Slaboučké cvaknutí 5 kV trvá pouze 5 mikrosekund. Takže je to velmi intenzivní, velmi krátký puls.
3: Jiří Zahradník z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy se svým týmem v centru BioCEF umí předpovídat mutace virů. Dědičnou informaci viru výzkumníci přenesou do neškodné kvasinky, aby nikomu neublížila. A pak ji nechají zrychleně mutovat.
2: My k tomu donutíme, aby tam vnášela vlastně víc chyb, než je pro ní přirozené.
3: Dá se tak předběhnout vývoj skutečných virů. Nedávno tak vědci například zjistili, že dříve obávaný virus SARS už nebude schopný způsobit pandemii. Výzkumná metoda se mimořádně osvědčila v době, kdy přibývalo variant COVID-19.
2: Nám se podařilo predikovat velkou část mutací, které se nacházejí v té variantě Omikron, ještě dávno předtím, než vznikla.
3: Další výzkumníci v BioCEVu sestavují encyklopedii všech lidských genů nebo zkoumají genové pozadí nemocí. Pomáhají jim v tom i speciální pokusné myši, které se množí v přísně hlídaných prostorách.
4: Scházíme do minus druhého patra. Za dveřmi je jedno z největších chovatelských zařízení v Evropě.
3: Radislav Sedláček, ředitel Centra pro fenogenomiku, ukazuje takzvanou myší kliniku v BioCEVu.
4: Chováme myši a potkany, máme jich tedy asi 50 tisíc.
3: Umí tu vyšlechtit myši s nejrůznějšími genovými mutacemi. Dokonce i takzvané myší avatary vybraných lidských nemocí.
5: Když se snažím vytvořit model nějaké lidské choroby, tak se snažím dát tam přesně takovou nebo odpovídající mutaci, co bylo nalezeno u toho pacienta. Tohle už nemusí být tak jednoduché.
3: Ne všechny nemoci se ale dají vysvětlit geneticky. Proto se výzkumníci v BioCEVu snaží prozkoumat živé buňky do nejmenších podrobností.
6: Tady jsme si dva přístroje, tady měříme dýchání mitochondrií. Tam jsou komůrky. Do toho se vloží buňky, zavře se to vzduchotěsně.
3: Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu Akademie věd zkoumá mitochondrie, takzvané buněčné plíce nebo buněčné elektrárny.
6: Tady to, co vede dovnitř, ty modrý a ty dráty, černý, co se vedou, to jsou sondy. My můžeme zjistit, jaká je spotřeba kyslíku, ukazuje nám to na funkčnost nebo nefunkčnost nebo změněnou funkčnost mitochondrií.
3: Vědci v BioCEVu odhalili, jak nádorové buňky kradou mitochondrie. Pod mikroskopem to vypadá trochu jako velká vlaková loupež.
6: Tam jsou nějaké motorické proteiny. Potom ten motorek tu mitochondrii veze z té buňky zdrojové do nádorové. Z A do B jede vláček, který veze kvalitní mitochondrii. Z B do A jede vláček, který veze nekvalitní mitochondrii, která se v té zdrojové buňce zlikviduje.
3: Na tomto objevu Jiří Neužil se svým týmem vystavěl experimentální lék Mitotam.
6: My chceme u nádoru potlačit přenos směr k nádorové buňce a naopak u nenádoru tkání mimo kontext patologií chceme to podpořit.
3: První výsledky testování u lidí dopadly slibně. V současnosti podle vědců lék čeká na sponzora, aby mohla studie pokračovat do další fáze.

0: vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: 8 nápadů, desítky studentů a jeden společný cíl. Proměnit dětskou představivost ve skutečnost. V brněnském Vida Science Centru představili výsledky českého prvního ročníku programu My Machine. V něm na svých vynálezech spolupracují žáci základních škol se středoškoláky a také vysokoškoláky. A převádějí je do funkčních prototypů. Více v příspěvku Marka Hensla.
2: Vlastně chodící větra Carmen, kterou jsme díky tady žačce z Milotic zkonstruovali.
3: Daniel Kopeček ze střední školy polytechnické v Kyjově mi ukazuje speciální větrák, který umí sám jezdit po místnosti. Navrhla ho Julie ze základní školy Milotice.
4: Funguje to tak, že když bude vám horko, tak si vezmete jenom ovladač a tady takto ovládáte tlačítkama, že může jet klidně i dozadu, dopředu a klidně si otáčet.
3: Jezdí po místnosti a kdokoliv si ho objedná, tak toho přijede ochladit.
4: Jo. A taky se mi líbí mexické věci, třeba dekorace jakože klobouky, tak mě to tak napadlo.
3: Takže je to větrák převlečený za Mexičana, co jezdí po místnosti a chladí.
4: Jo.
5: My Machine funguje na principu, že děti ze základních škol nakreslí své vysněné vynálezy, které by jim třeba mohly zlepšit život.
3: Doplňuje Emma Holobrádek z brněnského Vida Science Centra.
5: Ty nápady potom převezmou vysokoškoláci, kteří vymyslí, jak by se dali ty vynálezy sestrojit, a pak středoškola, kteří ty vynálezy sestaví.
3: Žáci ze Židlochovic zase navrhli modrého multifunkčního robota. Ukazuje mi ho Natálie.
6: Zepředu je tady kalkulačka, ze spodu jsou razítka.
3: Takže je to takový malý robotek, který ale má spoustu různých vymožeností, od ořezávátka přes kartáček až po světlo.
6: Třeba i budík s hodinami.
3: A k čemu ten robot je určený?
6: Aby se lidé nemuseli dát třeba celou obrovskou tašku, ale vezmou si vlastně jenom tady toho robotka.
3: Mačkáte tlačítko a robot začíná tisknout. Vtip.
6: Můžete si ho přečíst.
3: Rada do života, když budeš spát do oběda, ušetří za snídani.
7: Je to nejkomplexnější součást toho celého vynálezu.
3: Doplňuje designer robota Jan Brudný z Fakulty informačních technologií VUT.
7: Strašně mě bavilo, jak ty děti na základní škole jsou strašně hravé, tvořivé.
3: Právě vysokoškolské návrháře teď organizátoři hledají, říká Emma Holobrádek.
5: Plánujeme druhý ročník. Jediný, koho scháníme, jsou vysokoškoláci na to navrhování a designování.
3: Mezi dalšími vynálezy byla třeba LED kšiltovka měnící barvy podle nálady nebo nápojový automat s umělou inteligencí. Do pilotního ročníku se zapilo přes 400 dětí.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
1: Britští archeologové objevili poblíž kamenného monumentu Stonehenge stopy po jeho starší a menší verzi, která byla vytvořena ze dřeva. Archeologové soudí, že vznikla asi o 500 let dříve a mohla stejně jako Stonehenge sloužit jako sluneční kalendář. Na místě vzdáleném zhruba 5 kilometrů od jedné z nejznámějších britských památek archeologové objevili v zemi dvě díry, ve kterých podle nich v minulosti stály dřevěné kůly umístěné tak, aby ležely v přímce se slunečním světlem během východu slunce za letního a jeho západu za zimního slunovratu. Archeologové v lokalitě objevili také keramiku, pazurkové nástroje a zvířecí kosti. Předpokládají, že se tam shromažďovali tehdejší obyvatelé. Samotný Stonehenge vznikl přibližně před 5000 lety a kameny tvořící kruhy byly přivezeny v různých dobách a z různých oblastí. Ze scénáře Techna je to všechno. Další výběr vědecko-technických zajímavostí vám přineseme zase za týden. Chcete-li si pořad poslechnout zpětně, najdete ho na portálu můjrozhlas.cz. Hezké dny vám od mikrofonu přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.

8 hodin 54 minuty a to je z dnešního ranního vysílání téměř všechno. Povídali jsme se o veteránech Novém Bydžově, o oslavách 900 let Jaroměře, nakoukli jsme do světa street artu i léčivých bylin a zalistovali ranním tiskem. A také jsme zjistili, že film Čelisti slaví narozeniny, ale že větší starosti než žraloci nám uprostřed Čech dělají spíš synice. Před námi je opravdu horký den, dopoledne bude ještě převážně slunečné, ale odpoledne a hlavně večer se mohou objevit silné bouřky. Tak pokud se chystáte na výlet, koncert nebo třeba na zahradní posezení, bude rozumné mít po ruce nejen opalovací krém lahev s vodou, ale také sledovat to, co se děje na obloze. Děkujeme, že jste s námi strávili čas sobotního rána. Užijte si první letní víkend, ať už vás čeká cokoliv. A na našich rozhlasových vlnách je pro vás připraven po zprávách v 9 magazín Mezi nebem a zemí. Od mikrofonu se s vámi loučí Kateřina Prouzová. Mějte se krásně.

Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74 a sleva je vaše.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lidé v Hradci Králové můžou na letišti navštívit charitativní akci Open Skies for Handicapped. Firmy budou od července muset hlásit nástupy všech zaměstnanců. Motocyklová velká cena České republiky pokračuje kvalifikačním dnem. Čeká nás jasno s teplotami kolem 33 stupňů. Je sobota 20. června. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Na letišti v Hradci Králové začal 17. ročník akce Open Skies for Handicapped. Charitativní projekt nabízí lidem se zdravotním znevýhodněním možnost zažít spolu se svými rodinami vyhlídkový let. Pro všechny návštěvníky je připravený taky doprovodný program a vstup na akci i parkování jsou zdarma. Program popisuje šéf hradeckých leteckých služeb Pavel Rindt.
2: Vyhlídkové lety jsou pro handicapované, průměrně umožníme vyhlídkový let až 600 návštěvníkům z řad handicapovaných a jejich doprovodů. Letadla CASA, L410 Turbolet, Airbus A319, vládní speciál a vrtulník Mi-17.
0: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat také nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
3: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
0: Tři týmy architektů urbanisticko-architektonické soutěže na nové centrum Špindlerova mlýna, které postoupily do finále, opět obhajovaly své projekty před porotou. Vítěz by měl být představen začátkem příštího týdne. Co hodnotící hlavně sledují, vysvětluje architektka Eva Jiřičná.
4: Jakým způsobem ty projekty přistupují k dopravnímu řešení, k pohybu lidí, k celkovému pochopení situace, jak se tady život mění během zimy, léta, mezi sezónami. Zóny, jakým způsobem ta nová výstavba zasáhne do života celého tohoto městečka.
0: Hradecká radnice chce prodat dva památkově chráněné historické domy v centru. Pro nemovitosti, které jsou mezi Velkým náměstím a Klicperovým divadlem, město nemá využití. Za oba domy bude chtít dohromady nejméně 48 milionů korun. Roli při prodeji bude hrát i záměr využití budov novým majitelem. Sport. Motocyklového jezdce Filipa Salače dnes ve Velké ceně České republiky v Brně čeká v kategorii Moto 2 kvalifikace. Díky druhému místu v pátečním tréninku postoupil přímo do její druhé části, která začne po 14. hodině. V elitní kategorii MotoGP odstartuje na Masarykově okruhu v 15 hodin bodovaný sprint na 10 kol. Počasí. Čeká nás jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34, v Polabí až 36 stupňů, na horách kolem 25. Vítr povane slabý jižní, v bouřkách přechodně zesílí a vyohlásí trojku, vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně pokračuje oprava křižovatky ulic Ruská 17. listopadu a Nahrádku. Tam počítejte s objížďkou a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Farní charita v Dobrušce pomáhá lidem se sníženou soběstačností. Na Rychnovsku natáčel Karel Sladký. S blížícími se prázdninami pozveme na výlet do barokního kostela v Křenově na Pardubicku. Přežila Terezín, Osvětim i Pochod smrti. Teď se 95-letá spisovatelka Eva Erbenová vrátila z Izraele do Prahy, aby uctila památku svých rodičů položením kamenů zmizelých. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Od mikrofonu vám příjemné sobotní dopoledne přeje Daniela Pavlíčková.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Barokní dědictví láká ke zhlédnutí mnohé z nás, a tak přijměte letní pozvánku na Moravsko-Třebovsko k návštěvě Křenova v Pardubickém kraji. Dominantou obce je barokní kostel svatého Jana Křtitele, náležející do Santýniovského okruhu. Nejen výjevy ze Starého zákona a křest Krista můžete vidět ve výzdobě kostela, ale zajímavé je i jeho okolí, jak se dozvěděla kolegyně Víta Balcarová od průvodkyně Simony Neumannové. A začali jak jinak než historií.
1: K historii našeho kostela byl vystavěn v roce 1729. Nechal ho vystavět místní farář Johann Benedikt Schindler ve spolupráci s rodem Lichtensteinů, kterým tady v okolí patřilo vlastně celé Moravsko-Třebovsko i Křenov.
2: Všude se píše, že kostel patří do Santýniovského okruhu. Co to znamená?
1: V pověstech se uvádí, že Santýny byl údajně architektem našeho kostela. Kostel vlastně nese prvky jeho tvorby. Dokázat se to nikdy nepodařilo. Architekta jakoby neznáme.
2: Podíváme se na krásu zblízka. Čeho si návštěvník všimne nejdříve?
1: Určitě prvně se podíváte na strop, kde je vidět svatý Jan Křtitel, jak káže u Jordánu. Za oltářem máme krásný obraz, tam je křest Krista. Kolem celého ochozu výjevy ze života Jana Křtitele. Velkou takovou naší pýchou je obraz místního malíře pana Kasparidese a je to uložení Krista do hrobu.
2: Mohu se zeptat, co máte za těmito vzácnými dveřmi?
1: Za dveřmi se nachází očistcová kaple. Z očistcové kaple potom ještě vedou dveře do krypty.
2: Můžeme se podívat?
1: Určitě.
2: A sestupujeme dolů. Je tady ještě chladněji než v kostele. To je také krásná.
1: V očistcové kapli byly uloženy těla před rozloučení s rodinami.
2: To znamená, že tady hroby nejsou.
1: Nejsou, ale těla jsou uložena právě v kryptě, která je tady ještě pod námi. Obsazená místa byla zhruba před 10 lety zazděná, aby nám to tady nestrašilo lidi. Kínka zazděný jsou ty hrobové místa.
2: Aha, já tady vidím máry. No, raději se vrátíme do kostela. Dívám se, máte také krásné varhany.
1: Varhany jsou funkční, ale bohužel nemáme varhaníka. Vpravo od varhan máme jednu vzácnou sochu, to je socha svaté Cecílie, a z druhé strany vlevo je socha krále Davida.
2: Paní Neumannová, jak často se tady slouží mše svaté?
1: Vždycky první a třetí neděli v měsíci, jinak se vlastně slouží tady v okolních vesnicích.
2: Když by se někdo chtěl podívat mimo mši svatou.
1: Určitě to možné je, buď já nebo můj manžel, který tady dělá kostelníka. Kontakt na pana faráře najdete na stránkách farnosti Jevíčka. Pan farář nám předá kontakt a my vás tu provedeme.
2: Vyšli jsme před kostel svatého Jana Křtitele. Co ještě se tady dá zhlédnout?
1: Máme ještě nádhernou kapli svatého Izidora, potom teda faru, která byla vystavěna hned po kostele, u které stojí pranýř. Potom bych ještě možná upozornila tady před kostelem na mítnici, kde se narodil právě malíř, který nám namaloval ten obraz v kostele. Pan Kasparides. Kolem mítnice vedla kupecká stezka z Hradce Králové do Olomouce.
2: Paní Neumannová, taková obec mimo hlavní trasu a je tady tolik věcí k vidění.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Gotickou kysuckou Madonu, zapůjčenou Kysuckým muzeem, vystavila v Praze ve svých prostorách Groma Art Factory. Předmět o velikosti 84 mm vyřezaný z kosti představuje ženskou postavu v dlouhých šatech. Podle odborníků jde o francouzskou nebo německou práci ze 13. či 14. století. Je to poprvé, co Kysucká Madonna nebo také Světice z Radole opustila území Slovenské republiky. Předmět lze vidět do pátku. Nová výstava v kryptě brněnské katedrály připomíná 8. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi a přiblíží činnost řádů, které rozvíjí jeho odkaz. Ozdobou výstavy je plášť jiného světce, Jana Kapistrána, patrona Brna, který město opakovaně navštívil. Plášť je více než 570 let starý. Výstava se věnuje zejména řádům, které mají vazbu na Brno. Z mužských řeholí jsou to minorité, františkáni a kapucíni, z ženských pak alžbětinky, františkánky, školské sestry a klarisky. Připomíná jejich historii, včetně zaniklých klášterů, ale i současné působení. Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra, který v pondělí zasáhl ruský útok, může trvat 2 roky, a to za předpokladu, že vše půjde hladce. Uvedl to Maxim Ostapenko, ředitel komplexu, jehož součástí je i Uspenský chrám, na kterém se při útoku vzněla střecha. Ostapenko uvedl, že škody v klášteře se předběžně odhadují na 500 milionů hryven v přepočtu 232 milionů korun. Uspenský chrám byl téměř zničen za druhé světové války a znovu byl postaven v 90. letech minulého století. I tuto zprávu jste dnes od nás slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Polčákovou jsme vám teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Biskupství Královéhradecké je zřizovatelem farní charity v Dobrušce. Sídlí přímo na náměstí FL Věka a pod Orlickými horami pomáhá s osobní asistencí lidem se zdravotními omezeními. Zapůjčuje jim třeba i zdravotní pomůcky a spolupracuje s potravinovou bankou v Hradci Králové. V charitě natáčel i redaktor Karel Sladký.
1: Farní charita Dobruška, já už mám u mikrofonu její sociální pracovnici, magistru Petru Nízkou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaké služby poskytuje farní charita v Dobrušce?
2: Farní charita v Dobrušce poskytuje sociální službu osobní asistence, což je registrovaná sociální služba, a potom máme také půjčovnu kompenzačních pomůcek.
1: Tak a jak to vypadá v praxi, tedy ta sociální vaše činnost a služba?
2: V praxi to vypadá tak, že poskytujeme služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z jakéhokoliv důvodu. Nejčastěji jsou našimi klienty seniori a naše osobní asistentky jezdí k seniorům domů a pomáhají jim s věcmi, které už prostě nezvládnou. Jsou to takové věci každodenní potřeby, jako když potřebujete pomoc třeba s oblékáním, s přípravou jídla, s hygienou, anebo třeba jenom společnost vzít někoho na procházku.
1: Je to denní služba?
2: Ano, ty služby poskytujeme denně i o svátcích, o víkendech, v podstatě 365 dní v roce.
1: Říkáme farní charita, nakolik právě to duchovno je při této práci důležité a nakolik mu kladete důraz?
2: To duchovno bych viděla hlavně asi v tom, že poskytujeme ty služby opravdu ze srdce, s láskou, a že je pro nás důležité zachovávat důstojnost člověka až úplně prostě do té poslední chvíle.
1: Kdo je zřizovatelem té farní charity?
2: Zřizovatelem je Královéhradecká diecéze. A jinak tady vlastně v rámci Dobrušky prostě fungujeme jako úplně samostatná jednotka, dá se říct.
1: Vy pomáháte lidem, kteří potřebují tady pomoc, ale mohou pomoci i běžní lidé. Jsou to třeba různé sbírky, které pořádáte, připravujete?
2: Ano, určitě. Pokud se najde, ať už nějaký dospělý člověk nebo dítě, který potřebuje pomoc, tak po nějaké vzájemné dohodě jsme schopni vypsat i sbírku, která potom běží po nějakou dobu. A veřejnost se třeba ještě zapojuje dvakrát ročně během bazárků dobročinných, které děláme. A pak ještě další, a to už je taky taková spíš jako celostátní věc, tak je potravinová sbírka, kterou tady v Dobrušce rovněž máme a zapojujeme se do ní.
1: Vy jste říkala, když někdo potřebuje pomoc, jsou takové příběhy, že se na vás třeba i někdo obrátí s tím, že je ve složité situaci a že potřebuje?
2: Určitě ano, obrací se na nás lidé. Co se týká konkrétně těch sbírek, tak tam to spíš funguje tak, že dostaneme třeba na někoho tip, je ne úplně, že by sami, já nevím, dám příklad, nějaká rodina, která má třeba nemocné děti, postižené, že by vloženě si sami přišli, to ne, ale dostaneme tip třeba od někoho jiného a pak už se s tou rodinou můžeme propojit a domluvit se na tom, jestli by třeba vůbec o tom měli zájem.
1: Vy jste zmínila tu osobní asistenci pro seniory, ale stává se třeba i u dětí, že potřebují pomoc?
2: Určitě ano, je to i náš případ. My máme cílovou skupinu pro tu službu už od 3 let a aktuálně máme v péči 3 děti. Děti s postižením, ke kterým tedy jezdíme a pomáháme rodinám, aby i oni si mohli prostě odlevit od té péče, aby třeba prostě mohli vyrazit odpoledne někam na procházku, a my po tu dobu s tím dítětem jsme, pohlídáme ho a zajistíme všechny ty potřeby, které má.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď přesouváme do Francie. Ta od uplynulého pondělí hostila setkání sedmi nejbohatších zemí světa. Takzvaná skupina G7 se sešla ve městečku Evian a významně se do setkání zapsala i katolická církev. Jak? To ví naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová.
1: Dobrý den, je to tak, toto alpské městečko na břehu Ženevského jezera a na pomezí švýcarských hranic je slavné celosvětově, zejména pro svou pramenitou vodu, ale teď se upírala mediální pozornost zejména kvůli setkání takzvané G7. V rámci této akce se nakonec 3 dny před zahájením zasedání ozvalo 7 zástupců katolické církve právě z těchto 7 států. Uskupení se nazvalo poměrně výstižně Church 7 a sdružuje největší představitele katolické církve z Francie, Velké Británie, Itálie, Japonska, Německa, Kanady a Spojených států amerických.
0: Co si dává tohle uskupení za cíl? Co je jeho posláním?
1: Skupina G7 nese zvláštní odpovědnost za globální společné blaho. To zmínili ve společném komuniké. Rozhodnutí podle těchto katolických představených jsou přijatá členskými státy a proto mají přímé důsledky na mezinárodní stabilitu a pro budoucnost mladší generace. Tak se vyjádřili v tom společném prohlášení. A dodali, že tváří v tvář rostoucímu geopolitickému napětí a postupnému oslabování mezinárodního řádu, tedy vyzývají státy G7, aby znovu potvrdili svůj závazek ke skutečnému multilateralismu. Jeden z

0: konkrétních příkladů, kterým také vyzývají k tomuto jednání, tak je i to, že Evropané by se měli pokusit překlenout propast, která je odděluje od politiky Donalda Trumpa ohledně válek na Blízkém východě a na Ukrajině.
1: Konkrétně se vytyčily tři hlavní témata, která to byla?
0: Náboženští vůdci těchto sedmi nejvyspělejších států také nabádají k tomu, aby se jednalo více o souvislosti s užíváním umělé inteligence a zasazují se o to, aby byla jasně stanovená mezinárodní pravidla, aby tedy tyto nové technologie sloužily společnému dobru prostřednictvím v uvozovkách lidské a demokratické správy věcí veřejných a tedy i jasných etických principů. Podstatně je také ekologický apel, který se stal velkým tématem už papeže Františka. Skupina rovněž tedy vyzývá lídry G7, aby tváří v tvář klimatickým změnám podnikly odvážné a skutečné kroky k urychlení spravedlivé ekologické transformace. Podle nich by měly nejvíce industrializované země nést zvláštní odpovědnost vzhledem ke své úrovni spotřeby zdrojů a svému historickému příspěvku ke globálnímu oteplování. Katoličtí představení se také věnují otázkám migrace. Migranti a uprchlíci musí být vždy vítáni s důstojností a lidskostí a dodávají, že má být uznána legitimní odpovědnost státu za ochranu společného dobra. Posledním bodem, který je více pozitivní, tak také má nabádat a povzbudit státy G7 k podpoře vzdělávání v dialogu a respektování náboženských a kulturních rozdílů a určité, řekněme, pedagogiky pozitivní paměti, která je základem mírové budoucnosti. To jsou tedy hlavní poslání skupiny Church 7, která se sešla ve městečku Evian.
1: O setkání skupiny G7 jsme teď hovořili s naší spolupracovnicí Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
0: Děkuji a pěkný den.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Kameny zmizelých připomínají oběti holokaustu v Česku už 18 let a jeden z těchto silných příběhů teď do Prahy přivedl 95-letou Evu Erbenovou. Je to žena, která přežila Terezín, Osvětim i pochod smrti, dnes žije v Izraeli a o svých zážitcích vypráví po celém světě. Tento týden ale přiletěla osobně uctít památku svých rodičů, kteří nacistické vyhlazování nepřežili. Právě pro ně byly v metropoli položeny dvě nové mosazné kostky, takzvané štolpy. V Praze jich je už více než tisícovka a tvoří součást největšího decentralizovaného památníku na světě. Podrobnosti z tohoto setkání přináší Daniela Brůhová.
1: Marta a Jindřich Levitovi měli jediné dítě, Evu. Když jí bylo 13 let, byli všichni deportováni do getta Terezín. Po mnoha letech se Eva Erbenová vrátila do místa svého dětství.
2: Tady jsme měli takovou kůlničku a byl tam záhon z mrkvy, botička, maminka vždycky říkala divokou plat, aby mokrev mohla dejchat. A měla jsem králička. Tady jsem vyfotografovaná s tím králičkem.
1: Současná majitelka domu vzala paní Erbenovou na zahradu.
2: Opustit tenhle barák, umíte si to představit, odejít z 50 kilo.
3: Muselo to být hrozný.
1: Zajímá mě, proč se paní Erbenová rozhodla kameny zmizelých položit až teď.
2: Byli to Češi, ať se vrátí do české půdy. My jsme byli tak Češi, když lidi emigrovali, tak tatínek řekl, když je vlast v nebezpečí, tak ji nepoufíme, my to přežijeme. Všechno se brali, budeme pracovat, koupíme si nový, konec. A od ty krásný věli jsme odešli nakonec 50 kiloma. Moje děti neznají babičku, dědečka.
1: Můžu se zeptat, jak skončil Jindřich a jak skončila Marta?
2: Maminka zemřela na pochodu smrti ve Svatavě. Maminka umřela 17. dubna na pochodu smrti a tatínek zemřel v Kauferinku na tyfus. Teda nikdo nešel do plynu, jo? Jestli je to útěcha. Ale tatínek taky zemřel 17. dubna na narozeniny.
1: Eva přežila?
2: Já jsem přežila čistě náhodou, ne žádná moudrost. Náhoda, život je náhoda. Já jsem utekla z toho pochodu smrti, jak jsem usnula někde a když jsem se probudila, tak jsem najednou viděla, že jsem sama a dostala jsem se do Postřekova a tam mě zachránili.
1: A předtím to byla Osvětim?
2: No jistě. Z Terezína jsme v říjnu byli v Osvětině, jsme byli 3 týdny v Osvětině. A z Osvětina nás vzali do Crossroads na práci, ještě pan jsme z Terezína ještě nebyli takový vyhublí. A v Osvětině to bylo inferno.
1: Kolik vám bylo?
2: 14.
1: Eva Erbenová se po skončení druhé světové války se svým mužem Petrem odstěhovala do Izraele.
2: Dneska mě to utvrzuje, jak důležité je Izrael a jak vám děkuju celý český zemi, vládě, všem, že stojíte při Izraeli. My jsme mysleli, že jsme Češi, ale byli jsme hosty tady. Já jsem nesměla do školy a moje přítelkyně ostatní šli do školy. Tak kde je tady rovnost? Já jsem vždycky byla něco jiného, žít. A je to ještě do dneška. Židi jsou na celém světě hosti a doma je Izrael.
1: Izrael je váš domov už 70 let.
2: 70 let už mám nějaký 6 válek, všechny moje děti byly na vojně. Jistě, že Izrael má mnoho tváří, ta ultraortodoxní, tak ty dělají mnoho škody. A má se to kritizovat, samozřejmě, ale to není Izrael. Izrael jsou naše děti, Izrael je, co jsme postavili z těch trosek, co nám zůstalo.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes jsme z archivu vybrali zamyšlení Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Na ulici je mi nejlíp, tvrdí Jenda s nebývalou urputností. Já jsem měl i byt a chodil jsem do práce, ale nevážil jsem si toho a tak jsem skončil na ulici a tam mi bylo nejlíp. Pak se potkávám s Jendovým otcem a ten říká skoro totéž. Já jsem mu koupil byt a zajistil jsem mu i práci, ale on si toho nevážil, tak je na ulici. Jenda je bezdomovec, který neunesl péči svého otce, který mu sice pořídil byt a zajistil práci, ale přitom neustále stanovoval podmínky, které musel Jenda dodržovat. A v Jendovi rostlo napětí. On sám říká, že nedospěl, ale zůstal dítětem, které nemůže rozhodnout o svém osudu. Jednoho dne se vzepřel rodičovské péči a skončil na ulici. Přejal však otcův pohled na sebe a mluví o sobě přesně týmiž slovy, jakými o něm mluví otec. Hlavní sdělení o sobě shrnuje doslov: selhal jsem. Čím více lidí bezdomova potkávám, tím častěji slyším příběhy o nezdravé rodičovské lásce a péči. Kolik lidí je na ulici jen proto, že se potřebovali vzepřít rodičům, že chtěli udělat něco na truc, že chtěli být sami sebou. Je to paradox, když jako rodiče svým přístupem ničíme životy svých dětí, které přitom milujeme a chceme pro ně jen to nejlepší. Jenomže rodičovství se nikde na školách neučí a řada z nás prostě jen opakuje postupy, které známe ze svého dětství a dospívání. Neminulo to ani mě, tu situaci si dodnes pamatuji. Děti měly nepořádek ve svém pokoji a já jsem na ně pokřikoval, že si musí uklidit. V tu chvíli mi došlo, chováš se stejně jako tvůj otec, děláš to, co si sám nenáviděl. Uklidnil jsem se a dětem jsem oznámil, že s nimi už pořádek v jejich pokoji řešit nebudu, protože je to jejich pokoj, kde žijí oni a já respektuji to, jaké to tam chtějí mít. Od té chvíle se atmosféra v rodině změnila. Po rozhovorech s lidmi na ulici bych chtěl rodičům říct, zkuste své potomky respektovat. Projevujte jim bezpodmínečnou lásku a berte je takové, jací jsou. A hlavně jim neříkejte, co by měli či neměli dělat. To oni vědí nejlíp sami. Spíš se zajímejte o to, co je trápí, a řekněte jim, že je máte rádi. Jendovi jsem se pokusil pomoci v tom, aby na sebe nehleděl očima svého otce, ale očima svýma. Zda se mu to podaří, nevím, ale moc bych mu to přál.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. Hasiči v Orlickém Záhoří mají novou cisternu za 14,5 milionu korun. Američtí fotbalisté postoupili na mistrovství světa do play-off. Austrálii porazili 2-0. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 33 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnících nebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
2: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
0: Dobrovolní hasiči v Orlickém Záhoří mají novou speciální cisternu. Vůz je určený především pro zásahy při lesních požárech a v obtížně přístupném horském terénu. Uveze 13 000 litrů vody a díky pohonu všech 8 kol zvládne i náročné horské podmínky. Obec za vozidlo zaplatila necelých 14,5 milionu korun. Většinu z toho pokryla dotace českopolského projektu zaměřeného na zvládání dopadů klimatických změn. Nová technika má hasičům pomoci hlavně v místech, kde chybí dostatek vody, vysvětluje nezávislý starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špindler.
3: Opravdu se nám stalo i několikrát třeba při hašení požáru v Nejatově, takže nám došla voda. Než přijedu další útah, ta voda dojde a je to velký problém. Takže ten problém se teď vyřešil, že víme, že máme vodu na 50 minut a víme, že než k nám dorazí byť ta rukytnice nebo HZS Rychnov do Brůška nebo Deštný, tak že vydržíme.
0: Druhý den Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové nabízí na různých místech ve městě 6 akcí. Kromě domácích souborů se představí i umělci ze zahraničí. Ve studiu Beseda uvidí návštěvníci inscenaci Orfeus a Euridika Olomouckého divadla na Cucky. Loutkové divadlo Drak představí jednu ze svých letošních premiér s názvem Krabat. A v šapito divadla Drak vystoupí večer zpěvačka Monika Načeva. Sport. Američtí fotbalisté si zajistili postup do play-off mistrovství světa. Austrálii porazili 2-0 a vyhráli tak i svůj druhý zápas ve skupině šampionátu. Argentinský trenér jedné z pořadatelských zemí Mauricio Pochettino s výkony svých svěřenců je spokojený.
4: Viděl jsem tým, který opravdu věřil tomu, co dělá. Musíme tady být flexibilní, ke každému soupeři přistupujeme jinak a moji hráči to zvládají skvěle. Řekl jsem jim pouze, ať pokračují a užívají si to. Dělají fantastickou práci.
0: V dalších zápasech Paraguay zvítězila 1-0 nad Tureckem, které tak ztratilo šance na postup do play-off. Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko vyhrálo nad Skotskem 1-0. Počasí. Čeká nás jasno až polojasno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34, v Polabí až 36 stupňů, na horách kolem 25. Vítr povane slabý jižní a v bouřkách přechodně zesílí. Biohlásí trojku vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 99. kilometru dálnice D11 ze směru na Polsko máme hlášené porouchané auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstovat citrusy mohou kliďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
1: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
2: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
1: Tak to schválně zkuste.
2: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
1: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se ji asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
2: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
1: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok. Takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
2: Jo? To teda ne.
1: Není.
2: Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
1: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
2: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
1: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
2: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
1: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
2: Ano, teď jsme v té explozi života.
1: Rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
2: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
0: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa, nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Ta je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moneliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlinu vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách, a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě to houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem, a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám a tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost, a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují, to zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Svěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naraz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc, já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách, ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená, vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou nebo chovatelskou stanici, tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky, no a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí jí,

0: štěstí, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se o ní starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinator. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén. Zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak? Tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost další druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam méně chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne, přisyp do bazénu sůl, anebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetříme.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobby redaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

0: Rybářský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky, a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem, a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federsel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhlí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Disciplína řidičů při placení parkovného v Hradci Králové se po zavedení kamerového systému výrazně zlepšila. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku už pomohla více než 500 výpůjčkami. Německo a Švýcarsko zasáhly bouřky. Obě země hlásí zraněné. Čeká nás jasno s teplotami kolem 33 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Kamerové auto městské policie v Hradci Králové detekovalo za první půl rok ostrého provozu bezmála 19 000 případů neuhrazeného parkovného. Necelou třetinu z nich předali strážníci k přestupkovému řízení na magistrát města. Zbývající část mohli podle nastavených pravidel systému tvořit například řidiči, kteří parkovné uhradili v 15-minutovém limitu mezi dvěma kontrolními průjezdy vozu.
2: Před uvedením auta do provozu neplatilo podle magistrátu parkovné až 40% řidičů. Aktuálně jich podle statistik pravidla porušuje už jen 17%. Monitorovací vůz je v terénu průměrně 6 hodin denně a město chce jeho data nově využít i pro plánování dopravy. Rozšíření kontrol o další přestupky se ale teprve připravuje kvůli nutnosti aktualizovat mapové podklady. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v Česku už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Od svého založení pomohla při více než 500 výpůjčkách a nabízí přes 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým postižením. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich zakoupením, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
3: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka a velikost flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to, co jim vyhovuje.
0: Ve Švýcarsku a Německu po vedrech udeřily prudké bouřky. V německém Rastatu na jeho západě země zasáhl blesk na sportovní akci Prostor se stany. Podle regionální veřejnoprávní stanice SVR je 9 zraněných. Na severu Německa pak v noci úřady evakuovali festival s 5 000 návštěvníky. Sport. Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková se popoledni utkají na travnatém turnaji v Nottinghamu o postup do finále. Semifinále v Berlíně pak čeká Lindu Noskovou, která nastoupí odpoledne proti Ilaové z Filipín. Počasí. Čeká nás jasno až polojasno, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné. Nejvyšší teploty 31 až 34, v Polabí až 36 stupňů, na horách kolem 25. Vítr povane slabý jižní a v bouřkách přechodně zesílí. Biohlásí trojku vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehodu máme aktuálně hlášenou v Kvasinách u tamního Konzumu na křižovatce, kde se srazila dvě auta. Na místě zasahují složky IZS. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
4: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a jsem ráda, že jste se rozhodli být s námi. Doufám, že budete nejen poslouchat, ale že s námi budete i vařit. Dnes budeme mít opravdu brzy hotovo, věřte mi, brzy budeme podávat dnešní oběd. Co to bude? Pokud jste poslouchali minulý týden, tak to dobře víte, uděláme si palačinky, které si vylepšíme. Naplníme je totiž rikotou a jahodami. Ano, o ty jahody šlo především. Říkala jsem si, všude jich je dost, jenže knedlíky, noky, nákyp s jahodami, no to všechno už jsme dělali a tak jsem hledala něco nového, co by vám mohlo chutnat. A snad jsem vybrala správně. I když těch receptů s jahodami bude samozřejmě víc. Ochutnáme jahodovou šarlotu, nalijeme si koktejl, uděláme zmrzlinu, ale i víno. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

0: palačinky plněné rikotou a jahodami budeme dnes podávat, co byste měli mít po ruce. 5 decilitrů mléka, 210 gramů hladké mouky, 2 vejce, 2 lžíce vanilkového pudinkového prášku, lžičku oleje a špetku soli, pak ještě olej na smažení a na náplň, 250 gramů rikoty, 1 decilitr do tuha ušlahané smetany, 40%, 50 gramů husté zakysané smetany, 2 sáčky vanilkového cukru, 30 gramů cukru moučka a pak ještě na dokončení jahody, 40 gramů mandlových lupínků, cukr moučka a mátu nebo meduňku. Tak to jsou suroviny, které potřebujeme dnes a myslím, že dnes potěšíme i naše nejmladší strávníky. Nakonec pro ně jsme hlavně tentokrát recept vybírali, ovšem nejprve jsme se přesvědčili, zda to byla správná volba, že opravdu mají rády jahody. No a co myslíte, že jsme se dozvěděli? No samozřejmě nám to potvrdili a dokonce přidali i vlastní recept. Takže kdo má rád jahody?
1: Já, ty jsou hrozně dobrý.
2: Já, protože jsou strašně výborný.
3: Když do ty jahůdky kousnete, tak tam je taková červená asi šťáva.
4: A jsou dobrý, ale já jim jenom ty lesní, protože jsou maličky velký nejde. Jenom ty jako jenom v knedlíkách jahodový, to je moc výborný.
5: Se nakraje a dáte tam cukr.
6: Dáme piškoty, pak dáme jahody, pak dáme smetanu a pak dáme jahody a dáme na to želat.

0: Recept pro dnešní den.
1: Palačinky plněné rikotou a jahodami budeme dnes podávat. To je recept pro dnešní den. Jak na to? Do mléka přidáme vejce a olej a dobře promícháme. Pak přisypeme prosátou mouku s pudinkovým práškem a špetkou soli. Vše prošleháme na hladké řidší těsto a necháme odležet. Pak vytřeme pánev olejem, těsto na ni nalijeme v tenké vrstvě a krouživým pohybem rozlijeme po celé pánvi. Palačinky, však to znáte, pečeme z obou stran hezky do zlatova. Rikotu vyšleháme se zakysanou smetanou, cukrem a do směsi vmícháme do tuha ušlehanou smetanu. Palačinky naplníme rikotou a proložíme jahodami nakrájenými na plátky. Každou palačinku na talíři pak ještě dozdobíme jahodou, posypeme na sucho opraženými mandlovými lupinky, pak ještě posypeme cukrem a navrch položíme lístek máty nebo meduňky.

0: úvodu dnešního vaření jsem říkala, že dnes jsou jahody k dostání všude a tak konečně je tu čas, kdy si na nich můžeme pochutnat. Někomu stačí jahody s cukrem a se šlahačkou, někdo si udělá dobré ovocné knedlíky, někdo si upeče dobré řezy, no a někdo se možná pustí do něčeho náročnějšího, tak jako nedávno šéfkuchař Petr Stupka ve svém kuchařském čarování, kdy posluchačům nabídnul jahodovou šarlotu. Recept jsem slyšela a řekla jsem si, že o ten vás rozhodně nemůžu ošidit a že ho rozhodně uložím v našem audioarchivu a že se určitě bude hodit. Nakonec jako všechny recepty v jeho čarování. To, že Petr Stupka umí, tak to už víme, ale on o tom navíc i krásně vypravuje. Nakonec posuďte sami. Ovšem ještě než mu dáme slovo, tak vás musím upozornit, že kromě jahod taky musíte mít tu správnou formu, že?
1: Forma vypadá jako širší bábovka, ne tak vysoká, ale je to prostě nahoře se zužující forma, aby právě to, co se do ní naskládá, šlo potom vyklopit ven jako takový dort nepečený, když to řekneme velice jednoduše. Dneska máme silikonové formy, které jsou měkké, krásně se s nimi dá pracovat a dají se z toho ty výrobky potom snadno vybrat. Ale ten princip šarloty je vlastně v tom, že je to kombinace cukrářských piškotů, ovoce a jemného krému. Nejčastěji se ten krém tradičně dělával ze žloutků, ale těch variací, dneska máme třeba tvarohovou variaci s jahodami, ale těch variací může být daleko víc. To je opravdu jednoduché. V podstatě se dá říct, že ta forma se malinko pomázne, trik takový, co mě učili staří cukráři, pomázne se ta forma máslem a do toho se jako vloží ty cukrářské dlouhé piškoty. A vlastně se kolem dokola vyloží ta forma piškoty. Potom se dá vrstva krému, do toho krému se namačká ovoce, v našem případě jahody, a zase se dá další vrstva a takhle ta šarlota se vlastně dělá do kruhů, do té formy se skládá do kruhů, pak se to celé ještě zamáže tím krémem. A ten krém my uděláme v našem případě té jahodové šarloty, kterou tak trošku tady teď tvoříme, tak ho uděláme z tvarohu, ideální takový ten polotučný tvaroh, do toho trošku moučky. Francouzský recept by řekl, že tam patří na čtvrt kila tvarohu, že přijde 100 gramů másla rozměklého rozmíchat. Já bych třeba nedával rozměklé máslo, abych dal, opravdu bych přidal třeba jenom trošku kysané smetany, vanilkový cukr a šťáva z poloviny citronu. A z toho se vyšlehá hnouhmota jakýsi lipánek, když to řeknu velice jednoduše, tak jak ho známe, že jo, takže i z lipánka by se to dalo udělat, ale z toho tvarohu to bude asi levnější. No a potom se vlastně do tohohle toho krému přidává želatina, která to celé vlastně stuží, celý ten dort. Na čtvrt kila tvarohu stačí nějakých 15 gramů práškové želatiny. Lepší je plátková, ta je jemnější a lepší to určitě spojí, ale můžete použít také takový ten, dnes se prodává želatinový stužovač, se rozmíchá v teplé vodě a zamíchá se do toho tvarohu a šup s tím, už se s tím pracuje. Tam jenom je důležitá jedna věc, že jakmile se to promíchá ta želatina do toho tvarohu, tak je třeba s tím hodně rychle pracovat, protože ta želatina v tom studeném tvarohu tuhne. Takže já jí dávám opravdu teplou, ne vařicí, ale teplou tu želatinu a důkladně to celé rozmíchám, aby se mi to v tom pěkně rozpustilo. A potom ještě jedna věc, ty piškoty se mnohdy máčejí ještě do likéru nebo do ovocného syrupu, podobně jako když se dělá tiramisu. Jo, takže záleží samozřejmě na tom druhu krému. Tady ten tvarohový krém obsahuje dost vlhkosti, takže když dáme tvaroh, kysanou smetanu, nebude tam to máslo, tak není třeba ty piškoty máčet, oni zvlhnou od toho samotného tvarohu a smetany, ale když by to byl ten máslový krém, nebo dokonce žloutkový, takový, jaký se dělá speciální, když se šlehají žloutky vlastně ve smetaně a zahřívá se to s cukrem a ono to samo zahoustne, jo, pak se do toho zašlehává ta želatina, tak když se dělá takováhle žloutková šarlota, tak tam je třeba ty piškoty lehonce namočit nějakým syrupem, anebo může to být syrup v kombinaci s likérem, třeba griotka. Já dokonce to dělám tak, že část těch jahod si vyloženě namíchám do toho krému a potom ještě vlastně to do těch vrstev, tak jak jsou ty piškoty, tak do těch vrstev vložím už předem nakrájené jahody. Je třeba mít všechno připraveno. Pokud ta forma je vyšší třeba než ty piškoty, tak je třeba je dopředu si ty piškoty zaříznout na tu výšku, aby tam prostě byly pěkné. No a když bydou nějaké ořezky, tak ty je třeba rozdrobit a nakonec do toho dna

0: Palačinky plněné rikotou a jahodami budeme dnes podávat, však palačinky dobře znáte, vidíte. Já vám to ale zopakuju, jak na to do mléka přidáme vejce a olej a dobře promícháme, pak přisypeme prosátou mouku s pudinkovým práškem a špetkou soli. Vše prošleháme na hladší hřické těsto a necháme asi 30 minut odležet. Tak, vytřeme pánev olejem, těsto na ní nalijeme v tenké vrstvě a krouživým pohybem rozlijeme po celé pánvi. Palačinky pečeme z obou stran hezky do zlatova. Rikotu tu vyšleháme se zakysanou smetanou, cukrem a do směsi vmícháme do tuha ušlehanou smetanu. Palačinky naplníme rikotou a proložíme jahodami nakrájenými na plátky. Každou palačinku na talíři ještě dozdobíme jahodou, posypeme na sucho opraženými mandlovými lupinky, cukrem a navrch ještě položíme lístek máty nebo meduňky. Tak to je tedy recept pro dnešní den a jak už víte, dnes jsme se tedy zaměřili na jahody a taky jsem slíbila, že si uděláme i dobrý koktejl. No a jak na to? To nám poradí Markéta Bučková.
1: Jahody samozřejmě opláchneme, zbavíme okvětních lístků, rozložíme na utěrku papírovou a necháme oschnout. Měli bychom se také snažit, aby se nám vlastně nápoj nesrazil při mixování, protože jahody obsahují poměrně dost velké množství ovocných kyselin, tak se snažíme, aby všechny ingredience pokud možno byly stejné teploty. Ale než tady tohle všechno uděláme, tak protože je to studený nápoj, bylo by vhodné skleničky naplnit ledem a led vlastně promíchat nějakou tyčinkou. Sklenička se nám orosila na povrchu, takže už ji máme předchlazenou. Předběžně připravené jahody vložíme do mixéru, přidáme zmrzlinu, dochutíme po případě sirupem, ale nepřeháníme.

jeme mlékem. Mléko má být nepřevařené, nejlépe plnotučné, čerstvé a uvedeme mixér do provozu. V podstatě na jednu porci nápoje stačí hrstka jahod, nepřeháníme to, protože tady neplatí zásada, čím více jahod, tím lépe, protože opravdu ty ovocné kyseliny nám mohou mléko srazit. Platí jako u všech míchaných nápojů připravit, okamžitě servírovat. Pokud chceme, aby nápoj byl ještě efektnější, estetičtější, tak můžeme na okraj sklenice zavěsit jahodu, kterou nařízneme a zavěsíme a přidáme mátu nebo medoňku.

0: Už jsme vám nabídli jahodový koktejl i jahodovou šarlotu, tak jak ji dělá šéfkuchař Petr Stupka. Ovšem, co když těch jahod máme opravdu hodně a už se nám nechce dělat další knedlíky. Tak co překvapit vaše děti, vnoučata a udělat jim dobrou zmrzlinu? Takovou, která není moc ledová a ani moc přeslazená. No, nemyslete si, vyrobit kvalitní zmrzlinu, to je kumšt. Své o tom ví zmrzlinářka Monika Pavlišová, která nám dala pár dobrých rad, jak na to.
1: Když si třeba doma chcete udělat buď sorbet nebo smetanovou zmrzlinu, tak je dobré, když tu zmrzlinu postupně mrazíte, dáte ji třeba na 15 minut mrazit, pak ji znova vyndáte a ještě ji třeba projedete mixérem a znova ji dáte zamrazit. A pak třeba ještě jednou, že v podstatě v tom procesu toho postupného mražení tu zmrzlinu ještě třeba dvakrát přemixujete, tak ona se vám načechrá, nadechá a je potom daleko, daleko jemnější a není to taková ta dřeň. Ten recept si myslím, že je jednoduchý v tom, že ve zmrzlině musíte mít nějakou vodu, cukr a potom ovoce. Teď mluvím o ovocném sorbetu. A nebo když budete chtít smetanovou, tak je to zase buď nějaká smetana, nebo zakysaná smetana, tvaroh, cokoliv. K tomu nějaký cukr a k tomu třeba zase nějaké ovoce nebo nějaké ořechy, nějaký nugát, něco podobného. Takže když já bych si chtěla vyrobit asi prostě do vaničky doma něco, tak bych si vzala asi tak v poměru 25% vody, 25% cukru a k tomu bych dala 50% nějakého toho ovoce. Takhle by mě vznikl sorbet. Trošičku bych k tomu přidala citrónu, protože když mám ovocnou zmrzlinu a přidám do ní citrón, tak ten citrón má zvláštní efekt, že nám vytahuje ještě chuť toho ovoce, takže vždycky přikápnu trošku citrónu. No a toto bych rozmixovala. Ještě dobrý je říct, že lepší bude, když ten cukr necháte trošku převařit v té vodě, v podstatě udělat takový cukerný roztok, aby se vám to krásně všechno propojilo, bylo to hladké. Potom to ochladím a do toho ochlazeného namixuju právě to ovoce. No a toto bych rozmixovala, nalila do nějaké formičky, když bych chtěla třeba si udělat nanuk nebo do nějaké mističky. No a jak říkám, třeba bych to dala na 20 minut do mrazáku, pak bych to znova vyndala, ještě bych to promixovala, dala to tam znovu, aby se to trošku zjemnilo. A myslím si, že výborná zmrzlina domácí, ve které víte přesně, co je, protože jste si ji dělala sama, tak si na ní můžete pak pochutnat.

0: Palačinky plněné rikotou a jahodami budeme dnes podávat. Naposledy zopakuji, jak na to, tak tedy do mléka přidáme vejce a olej, dobře promícháme, pak přisypeme prosátou mouku s pudinkovým práškem a špetkou soli. Vše prošleháme na hladké řičí těsto a necháme asi 30 minut odležet. Pak vytřeme pánev olejem, těsto nalijeme v tenké vrstvě a krouživým pohybem rozlijeme po celé pánvi. Palačinky pečeme z obou stran hezky do zlatova. Rikotu tu vyšleháme se zakysenou smetanou, cukrem a do směsi vmícháme do tuha ušlehanou smetanu. Palačinky naplníme rikotou, proložíme jahodami nakrájenými na plátky. Každou tu palačinku pak na talíři ještě dozdobíme jahodou, posypeme na sucho opraženými mandlovými lupinky, cukrem a navrch ještě položíme lístek máty nebo meduňky. Tak to je tedy, nebo vlastně byl, recept pro dnešní den. A teď, jako obvykle v tomto čase, nahlédneme do kuchyně našich babiček. A dnes nás čeká dobrota z pleskáčů. Ano, tak se totiž kdysi říkalo jahodám. Ale nebudeme dělat ani knedlíky, ani koláč, ani metinku. Ale Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření nám dnes poradí, jak na skvělé jahodové víno.
1: Zatímco jarní měsíce, jako je březen a duben, se barvily do zelena a květen již nabíral odstíny růžové, červen v duchu příslibu léta se začíná halit dojemné červeně. Červená barva byla v dobách našich babiček v lidové pověrčivosti symbolem nového života. A právě proto je červen dobou, kdy se začínaly sklízet červené plody, které lidé během března zasadili nebo zasili a během dubna a května je opečovávali. Ať už to byly třešně, nebo jahody, možná nejoblíbenější a nejvíce očekávané ovoce. Jahody byly odedávna pro svou chuť a opojnou vůni nazývaný královským ovocem. Ve starověkém světě byly symbolem lásky a smyslnosti. Byly spojovány s bohyní lásky Afroditou a možná proto se po staletí používaly při pečení svátečních pochutin ve městě i na vesnici, kde se mimo jiné dříve při zásnubách jedly nejen voňavé plody, ale taky se pilo voňavé jahodové víno, protože lidé věřili, že tím posílí lásku a plodnost. Jestli tomu tak bylo, těžko posoudit, ale víno je to výborné.
2: A tak na něj dnes jeden starý recept přidáme. Víno z pleskáčů, tedy z jahod.
1: Budeme potřebovat 3,5 kg jahod, 7,5 litru vody, 2,5 kg cukru a 2 lžičky vinných kvasnic. Jahody rozmačkáme a necháme jeden den nakvasit. Cukr svaříme s vodou, necháme vychladnout. Smícháme s jahodovou šťávou, přidáme kvasinky a nalijeme do demižonu. Demižonu zavřeme zátkou s kvasnou rourkou a necháme 3 až 4 týdny kvasit. Po vykvašení stočíme víno do čistého demižonu, necháme ho vyčeřit a poté stočíme do lahví. Láhve uzavřeme a uskladníme v chladnu.

Blíží se 12. hodina, to znamená, že budeme podávat oběd, tak ještě rychle vám nadiktuji suroviny, které budete potřebovat příští týden, kdy si připravíme rychlou pizzu bez kynutí s domácím sugem. A co budete potřebovat? 500 gramů polohrubé mouky, vrchovatou lžičku sušeného droždí, lžičku soli, 5 lžic olivového oleje a 250 ml perlivé vody. A na sugo 2 konzervy rajčat, 4 stroužky česneku, 3 cibule, olivový olej, sůl, pepř, oregano, cukr krupici a vinný ocet. Takže 500 gramů polohrubé mouky, 1 vrchovatá lžička sušeného droždí, lžička soli, 5 lžic olivového oleje, 250 ml perlivé vody, 2 konzervy rajčat, 4 stroužky česneku, 3 cibule, olivový olej, sůl, pepř, oregano sušené, cukr krupice a vinný ocet. Tak, kontrola. Mouka, droždí, sůl, olej, voda perlivá, rajčata, česnek, cibule, sůl, pepř, oregano sušené, cukr, krupice a vinný ocet. Tak to jsou tedy suroviny, které budeme potřebovat příští týden. A to už bude 27. června. No a co to znamená? No, začnou nám prázdniny a možná, že právě vy budete mít v sobotu na návštěvě vnoučata, aby se pochlubila vysvědčením. Věřím, že budete mile překvapení. No a děti zase překvapíme tou pizzou, kterou mohou dělat v pohodě s vámi a dozdobit si ji tím, co mají rády. Tak to je pro dnešek všechno. Uvařeno máme, suroviny známe, zbývá už jen přání od Zdeny Kabourkové, tak jako vždy. Takže přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami? Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Česko zažívá nejteplejší den týdne. V Hradci Králové je uzavřený frekventovaný podchod v centru města. Rychnov nad Kněžnou hostí festival Poláčkovo léto. A počasí polojasno až oblačno, teploty kolem 33 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké poledne. Teploty v Česku dnes vystoupají až k 36 stupňům Celsia. Podle meteorologů jde o nejteplejší den týdne. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu je dusno. Tropické počasí může lidem způsobit zdravotní komplikace, hlavně chronicky nemocným a seniorům.
2: Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší taky nevolnosti a kolapsy z horka, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bótová.
3: Často jsou to seniori, kteří ale málo pijí. V důsledku toho jsou pak dehydratovaní, spaví a malátní. V takovém stavu mohou upadnout.
2: Odpoledne se pak k vedrům přidají i silné bouřky a vítr, a to hlavně v Čechách, varuje meteorolog Štefan Hanžák.
4: Nárazy větru můžou dosahovat 75 km v hodině a můžou se objevit i kroupy.
2: Bouřky v Čechách hrozí i zítra, to už ale teploty mírně klesnou. Lucie Machartová, Český rozhlas.
0: V Hradci Králové je uzavřený podchod na třídě Karla IV. Pokračuje tam přestavba. Chodci musí do zítřka využít nedaleký přechod ve Střelecké ulici, informuje magistrát na svém webu. V Rychnově nad Kněžnou začíná festival Poláčkovo léto. Program potrvá do příští soboty a nabídne 8 divadelních představení a 5 koncertů. Umělci vystoupí mimo jiné v Kolovratském zámku nebo v amfiteátru na Studánce.
5: Festival zahájí dnes v 7 hodin večer inscenace Dámy vpřed. V zámecké jízdárně ji odehrají herci z divadla Palas Praha. V dalších dnech lidé uvidí například hru s pidlou v zádech, kterou uvede divadelní společnost Josefa Dvořáka, nebo hru s čerty nejsou žerty v nastudování herců Východočeského divadla Pardubice. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Na území Krkonošského národního parku jsou 2 až 3 vlčí teritoria. Odhadem jde minimálně o 11 vlků. V obou teritoriích byla potvrzena úspěšná reprodukce vlka obecného. Oznámili to v týdnu zástupci správy parku.
6: Sport.
0: Motocyklový závodník Marek Červený vede evropský šampionát na přírodních okruzích o 16 bodů. Náskok si vypracoval hořický jezdec díky výhrám v obou jízdách na trati v belgickém Šimej.
7: Od kvalifikace jsem viděl, že máme dobrý setup, dobrý nastavení. Já myslím, že i ta forma letos pro tu Šimej byla dobře načasovaná, takže dobrý pocit ztratí z počasí z motocyklu, takže to bylo určitě skvělý.
6: Počasí.
0: Odpoledne bude na východě Čech polojasno až oblačno, k večeru přeháňky nebo bouřky. Teploty 33 až 35 stupňů, na horách kolem 27. Biozátěž je dnes na trojce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A je tady sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Budeme s vámi na Mezinárodním divadelním festivalu Regiony. Nabídneme hodinový přímý přenos mezi 14. a 15. hodinou. Těšit se můžete na rozhlasové výlety, na Šarm magazínu životním stylu, abychom přidali rady na léto. No a určitě radíme stále, co dělat právě za takového počasí, které teď sevřelo Česko. Tak hlavně teď někde v chládku, pitný režim, a my budeme servírovat a hrát písničky od srdce. To ovšem nevylučuje možnost, abyste se ozvali, právě někoho pozdravili, potěšili třeba květám k dnešnímu svátku, popřáli všechno nejlepší. My vám přejeme hezkou sobotu ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsme rádi, že jste s námi. Karel Sladký vás provede dnešním dobrým odpolednem. A kým to odstartujeme? Elány.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Sobota, 20. června. Svátek mají nositelky rozkvetlého jména Květa. A tady je Petr Jungmann. První písemná zmínka o Příbrami se objevila před 810 lety v roce 1216. Tehdy byla majetkem pražského biskupství. Dneska má Příbram skoro 33 tisíc obyvatel a je v pořadí 34. největším městem v zemi. Fotbalový tým Československa nastoupil ve finále mistrovství Evropy přesně před 50 lety v roce 1976 v Bělehradě proti týmu Německé spolkové republiky.
3: Vystřelí veškeré hoda! Přehlí gol!
2: Po nervy drásajících 90 minutách svítilo skóre 2-2.
4: Ulihne.
2: Prodloužení vítěze neurčilo a tak o evropských šampionech museli rozhodnout penalty. Té rozhodující se postavil Antonín Panenka. Jeho vršovický dloubák obletěl svět.
3: Jsme majstři Evropy!
2: Unikátní přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách byla uvedena do ostrého provozu přesně před 30 lety v roce 1996. Ve stejný den před 30 lety zahájil zkušební provoz i jeden z nejoriginálnějších domů v naší zemi, tančící dům v Praze na Rašínově nábřeží. Dílo architektů Franka Gehryho a Vlada Miluniče získalo mimo jiné nejvyšší ocenění v kategorii designu v anketě amerického časopisu Time. Poslední Škoda Felicia přijela z výrobní linky ve Vrchlabí před 25 lety v roce 2001. A ještě 10 let po ukončení výroby byla Felicia nejčastějším vozem na našich silnicích. Dnes slaví bývalý kouč hokejového národního týmu Alois Hadamčík 74. A já přeju hezkou sobotu.

0: hezky za Hradecké Hlavy s vámi v sobotu 20. června. Přejeme hezký den, hezké odpoledne. A teď už to bude prostor pro vás, pro vaše pozdravy, přání, vzkazy, gratulace. Je tady totiž čas pro písničky od srdce. Co byste měli vědět, kontakty, možnosti spojení s námi? Pokud se chcete ozvat, můžete zatelefonovat.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Vybrat to, co máte rádi, věnovat někomu z vašich blízkých, známých, přátel nebo nechat zahrát sami pro sebe, pro krásný víkend. studio.hradec@rozhlas.cz je náš mail, na který jste v předstihu napsali. Jsou tady přání i pro květy k dnešnímu svátku, začneme tím. Můžete poslat i textovou zprávu, napíšete Hradec, uděláte mezeru, po mezeře text a odešlete na číslo 900 1104. Krásný den z Českého rozhlasu Hradci Králové, zdravíme i přes hradec.rozhlas.cz, jsme online. Dnes to bude opravdu pestré rozhlasové odpoledne, včetně hodinového přímého přenosu z centra Hradce, z Mezinárodního festivalu Regiony, který začíná, budeme ho sledovat, budeme pro vás mít i festivalové minuty, ale dnes celý hodinový přenos mezi 14. a 15. hodinou z centra Hradce Králové, abyste věděli, co všechno se chystá a co už dnes regiony nabídnou. A my teď ale nabídneme první písničku od srdce a potěšíme právě Květu, která má dnes svátek.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Květě Holešové Dobroumová k dnešnímu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody přejí přátelé. Květo, jsme rádi, že jsme se setkali a že jsme s tebou tvůj svátek mohli oslavit. Všechno nejlepší.

0: Right v podání Michaela Jacksona si dáme na přání paní Jany, kterou zdravím do Trutnova. Krásné odpoledne, paní Jano.
1: Krásné odpoledne, pane sladký, vám i všem posluchačům. No, konečně jsem se dočkala krásného počasí, takže za chvíli vyrazím ven a chtěla bych poslat písničku, tedy svoji oblíbenou, ale chtěla bych ji poslat všem lidem, kteří nějak tím počasím trpí nebo jim to nedělá dobře. A zdravím taky Honzu do nemocnice do Náchoda a přeju mu, ať se brzyčko uzdraví a je všechno dobrý. A všem všechno dobré přeji. A krásný víkend všem posluchačům.
0: Krásný víkend i vám a mějte se hezky, paní Jano. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20. června s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Paní Lída se také ozvala. Zdravím jí, hezké odpoledne, paní Lído, dobrý den.
1: Dobrý den, Kájo, všem písničku vám do Hradce, příteli Péťovi, naší celé rodině, dětem, syn se vrátil zdravej z dovolený, takže všechno dobrý, fajn. A hodně píte a moc se neunavujte, ať to všechno vydržíme, ty větra.
0: A vy to všechno dodržujete, to, co jste říkala teď, paní Lído.
1: No, a Naďu taky pozdravuju. No.
0: Ano. Tak vám také hezký víkend, hezkou sobotu.
1: A díky moc, Kájo.
0: Mějte se pěkně a písnička i pro vás. A už se budeme letně ladit.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Herečka a autorka několika kuchařek Markéta Hrubešová nám poví, proč jí učarovaly recepty a jaká je její nejoblíbenější jarní zelenina. V módních trendech si představíme práci módní policie. V kosmetickém rádci povíme, jak dlouho trvá bělení zubu a proč je nutný dohled odborníka. A chybět nebude ani další díl seriálu o etiketě s Danielem Šmídem.
0: Charm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pokračují v této hodině možnost někoho potěšit, pozdravit, aby jí přátelé věděli, že na ně v sobotu 20. června myslíte. My myslíme na vás, jsme Český rozhlas Hradec Králové a zdravím paní Danuši. Paní Danuše, hezké odpoledne.
2: Dobrý den, Kájo.
1: Dobrý den.
2: Já bych chtěla pozdravit všechny kamarády a kamarádky v Novém Městě nad Metlí a moji dceru a jejího manžela a že jim děkuji, že jsme byli dneska na rozloučení s kamarádem.
1: Mm-hmm. Paní Danuše, do Nového Města nad Metlí budeme hrát, tam nás také posloucháte, tak vás tam pěkně zdravíme, přejeme vám hezký pohodový víkend. Vy máte ráda Michala Davida, takže si Michala Davida teď dáme i v písničkách od srdce, bude pro vás také. Mějte se hezky. Hezký den, hezkou sobotu, naschledanou. Michal Davida, společně s ním Lucie Vondráčková.

0: Mirka z Předměřic nad Labem bude přát, bude gratulovat. Paní Mirko, hezké odpoledne, dobrý den.
1: Dobrý den, také hezké odpoledne. Přála bych si písničku pro paní Květu Pištovou k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, a to jí přeje Mirka.
0: A vybrala jste tu její oblíbenou, ať to štěstí v životě má, ať se má moc hezky a hodně zdraví také. A ano, vám krásnou zdraví. Sobotu. Mějte se hezky, paní Mirko.
1: Děkuji.
0: Naschledanou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Honza se k nám dovolal. Honzo, hezkou sobotu, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Povídej, co máš na srdci, pro koho bude písnička, komu zahrajeme, komu zpříjemníme sobotu?
2: Všem, co poslouchají rádio Hradec Králové.
1: Krásně si to řekl. A ty máš rád skupinu Miraj, viď?
2: Ano.
1: Tak si dáme. A jaká je tvoje sobota? Co dnes na programu?
2: No, já jsem byl u táty z kavárně Přestávka. Já jsem v Praze a nebydlím v Hradci.
1: Aha. Tak hezkou sobotu. A když nemůžeš, tak přidej písnička, kterou máš rád, Honziku, tak ti ji posíláme.
2: Jo, a snad si zatančí všechny posluchači.
1: Krásně to Honza řekl, popřál vám. Tak když nemůžeš, tak přidej skupina Miraj. Honzo, děkujeme, že jsi se ozval, děkujeme i za to přání pro všechny posluchače a hezký víkend, hezkou sobotu. Měj se pěkně, ať už v Praze nebo v Hradci. Ahoj, ať se ti daří.
2: Naschle.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce, pěknou sobotu teď i paní Janě, vítejte, dobrý den.
1: Hezké odpoledne, pane Sladký, vám i všem posluchačům.
0: Vám také.
1: A já všem oslavencům, které znám, tak jim dodatečně přeju, co měli, ať už svátek nebo narozeniny, tak jim přeju všechno nejlepší, vám mě hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
0: A vy jste něco měla nebo ne?
1: Ne, já zatím ne.
0: Zatím ne. Ale písničku si můžete také vychutnat, poslechnout. Rádi vám ji taky zahrajeme pro hezkou sobotu i za to, že myslíte právě na druhé, kteří něco slavili nebo slaví. Tak víkend je vždycky takovým důvodem k slavení, k tomu, že má člověk volno.
1: Je to pravda.
0: Tak.
1: Je to pravda.
0: Tak Hana Zagorová, kterou jste si přála, posíláme ji. A krásnou sobotu, paní Jano. Mějte se
1: tak
0: hezky.
1: Tak jo, děkuji.
0: Naschledanou.
1: Děkuji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

ještě pošleme písničku dvěma prima klukům, Martinovi a Patrikovi, pro hezkou sobotu, parádní víkend. Kluci posílají srdečné pozdravy a přeji všem, aby si tento víkend užili podle představ. To vám přejeme také, ať to tak je, ať to tak vychází.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: Příjemnou pohodovou sobotu přejeme vám všem z Českého rozhlasu Hradce Králové a pokračujeme po 13. hodině rozhlasové výlety, reportáže z celé republiky, z hradu k zámku, rozhledaný jeskyní, tajemných míst Čech, Moravy a Slezska. A po 14. nabídneme přímý přenos z Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové. Budeme ho sledovat, budeme nabízet i festivalové minuty, ale dnes to bude přímo hodinový přímý přenos, který nabídneme po 14. hodině v našem vysílání. Nenechte si ujít. A pak další pořady a další tipy. Hezký den.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Legendární violončelista Miša Majsky vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majsky Triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert. Přijďte na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Záchranáři varují před horkem, důležité je pít hodně vody. Armáda v Hradci Králové vynese do oblak stovky handicapovaných. Výškař Jan Štefela skončil na diamantové lize v Dauhá 7. A počasí polojasno až oblačno, teploty kolem 33 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké odpoledne. Českou republiku sužuje tropické počasí. Teploty dnes vystoupají až k 36 stupňům Celsia. Půjde o nejteplejší den týdne. Záchranáři doporučují omezit pobyt na přímém slunci, nosit lehké oblečení a vyhýbat se sportovním aktivitám, například jízdě na kole, říká mluvčí záchranářů Michaela Boutová.
5: Klíčové je pít, děti by měly pít především vodu a na škodu určitě není zvýšený přísun ovoce, například meloun. Pokud se vrátím ještě k dospělým, pak bych chtěla v této souvislosti upozornit na konzumaci alkoholu. Alkohol totiž v horku působí rychleji než obvykle a navíc z organismu odvádí vodu.
4: Univerzita Hradec Králové nově nabízí přihlášky do programu celoživotního vzdělávání. Kdokoliv si může vybrat vysokoškolský předmět a následně získat takzvaný mikrocertifikát uznávaný v Evropské unii. Obyvatelé u Byslavic na Jičínsku mají další možnost, jak se dozvědět důležité informace o dění v obci. Na budově úřadu je nově nainstalovaná elektronická úřední deska.
6: Ovládá se pomocí dotykového displeje a nabízí mnoho více než klasická úřední deska. Občané si na ní mohou prohlédnout úřední dokumenty, aktuální hlášení obecního rozhlasu nebo připravované kulturní a společenské akce. Hledat mohou také v jízdních řádech veřejné dopravy. Suvislavec, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Hradecké letiště dnes hostí charitativní akci Open Skies for Handicapped. Díky ní se do oblak dostane až 600 handicapovaných lidí. Techniku pro vyhlídkové lety zajišťuje Armáda České republiky, říká za letecké služby Hradec Králové Pavel Rindt.
7: Je to již 17. ročník. Návštěvníci přijíždí z různých ústavů sociálních zařízení z celé republiky, z Kyjova, z jižních Čech. Máme potvrzený let s Airbusem. Mimo Airbus doletí ještě dva letouny CASA a kromě armády s námi spolupracují i soukromí provozovatelé, takže návštěvníci uvidí Antonov AN-2 a vrtulníky Cabry a Robinson.
4: Vstup do areálu hradeckého letiště, parkování a doprovodné aktivity jsou pro návštěvníky zdarma.
0: Sport.
4: Výškař Jan Štefela skončil na diamantové lize v Dauhá 7. Na atletickém mítinku v Kataru zapsal výkon 220 cm. Oštěpař Jakub Vadlejch, který měl jediný měřený pokus dlouhý 80 metrů 38 cm, obsadil 8. místo.
0: Počasí.
4: Odpoledne bude polojasno až oblačno, k večeru přeháněky nebo bouřky. Teploty na východě Čech 32 až 35 stupňů, na horách kolem 26. Biozátěž je dnes na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Dopravní nehoda teď komplikuje provoz na trasech Valeč a Tršpach. Pozor v lesním úseku, kde v zatáčkách se srazila dvě auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Výlety.
8: Přeji vám krásný den, i když pravdou je přát krásný sluní den, tak to je trochu nošení dříví do lesa, sov do Aten, když se říkalo děvčat do Varnsdorfu, odkud jsem mimochodem přijel. Ptáte-li se kam, tak na druhý konec republiky. Když člověk plánuje speciální výlety, tedy živé vysílání, tak si říká, to bude prima, krásný den, uděláme si, no řekněme, pěknou dovolenou. Ale nikdo nikdy neplánuje počasí. Jednou mrzne, jednou prší a někdy jsou tropy. No a ty jsou právě dnes. Já pevně věřím, že chovancům, které vám budeme představovat, ty tropy nevadí. Právě naopak, že jim dělají dobře. Jsme v Papouští zoo, jsme kus za Brnem, jsme v Bošovicích. No a Papouští zoologická zahrada je vám otevřená. Ještě jednou krásný, dobrý letní den.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.
9: Jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: jednou krásný dobrý den, příjemný den. Já doufám, že ty dnešní speciální výlety živě vysílané z Bošovic, že vás zaujmou. My jsme, je to asi tak 2-3 měsíce, skleroze mocná čarodějka, vysílali z krokodýlí zoo v Protivíně a musím říct, bylo to úžasné. A pak jsme se dověděli, že je tu jediná papouští zoologická zahrada, nevím, jestli v České republice, možná i dál, ale to se všechno dovíme. A tak jsme zajeli 25-30 kilometrů za Brno, kdybyste chtěli se sem podívat, tak určitě musíte pak přetrpět těch posledních pár kilometrů těmi, řekněme, okreskami, tak to jsme si trošku prodrncali, ale dojeli jsme šťastně. No a jsme v papouští zoo, jejíž majitelkou, ředitelkou a hlavní duší je paní Hana Pátková, která je spolu se mnou u mikrofonu. Paní Pátková, hezký den.
1: Hezký den.
0: Všimla jste si, jak vám kolega technik tady krásně řekl, je tady paní Papoušková u mikrofonu. Jste
1: ano,
0: zvyklá?
1: No tak vzhledem k tomu, že tuto práci dělám už téměř 40 roků, pohybují se den o denně mezi papoušky, takže tato přízvisko mě vůbec nevadí.
0: My jsme sem jeli, tady v podstatě se jedná o jakousi řadovku, do které člověk vstoupí, pak tady je rozsáhlejší areál, tak nám ho trochu popište. Kolik metrů čtverečních tady jste zabrali, kolik tady máte těch voliér? Jako, já vím, že vy jste alergické nebo alergičtí na klece, jsou to voliéry.
1: Expozice.
0: Tak ty voliéry taky ne teda, to neberete.
1: Expozice pro papoušky nebo pro zvířata.
0: Tak kolik jich tu máte?
1: V současné době jsou tady téměř 300 papoušků. V jednotlivých expozicích jsou vždy páry. Pokud jsou pohlavně dospělí, tak jsou to chovné páry, daří se nám odchovávat. A máme tady v současné době i spoustu odchovaných mláďat, takže návštěvníci, pokud zavítají nyní do zoo, tak vidí celé rodinky pěkně pohromadě. A celý areál vlastně se skládá ze dvou hlavních pavilonů, pak jsou solitérní expozice a ta výměra, ten rozsah papouščí zoo čítá necelých 1 hektar.
0: To je pěkná plocha, 1 hektar. Máte to tu moc pěkné, musím říct, plno zeleně, takže teď sedíme v takovém, i při tom vedru, v příjemném prostředí, tady pod slunečníkem, navíc občerstvením, s pitím pěkně, takže děkujeme. No, víte, ono to vypadá jednoduše. Mám tady, jenomže jaké byly ty začátky? Jak jste vůbec přišla na to, že zařídíte papouščí zoo?
1: Tak papouščí zoo vznikla ze soukromého chovu a vlastně, co bylo nezbytné k provozu, tak požádat Ministerstvo životního prostředí o udělení licence. Není to jednoduchá záležitost, musíte splnit celou řadu podmínek veterinárních, hygienických a tak dále, ale samozřejmě, co je důležité, je potřeba zajistit welfare zvířat.
0: To
1: je
0: pohodu
1: zvířat a to je to nejdůležitější. Když jsme vlastně začínali, bylo zde asi 100 zvířat, několik expozic a za těch 15 let, co provozujeme zoo, tak jsme vybudovali vlastně 2 pavilony a vzhledem k tomu, že návštěvníci nebo ta skladba těch návštěvníků je jednak odborná veřejnost, ale velkou část tvoří laici. Tím myslím rodiny s dětmi, malé děti a tak dále. Ti papoušci, to je všechno v pořádku, papoušci tady někteří i opakují, takže zabaví návštěvníky, ale pro ty nejmenší jsme zde museli zřídit i malý dětský koutek a vlastně museli jsme nějak tak skloubit tu odbornost i s tou laickou veřejnost.
0: No vy tady máte i, tady jsem koukal nějaké kozičky nebo něco takového, ne?
1: A
0: alpaky,
1: tak.
0: Taky tady máte nově ty pidilami s těmi obrovskými hlavami, co rády plivou.
1: A, no ne, to úplně pravda, neplivou, jsou ne. Roztomilí a máme
0: jo,
1: z nich radost.
0: Tam půjdu podívat a uvidíte, jak se rozplivou.
1: Určitě ne, určitě ne.
0: Víte, co je zvláštní? Tady kolega Lukáš Technik, se mu povedl, já trochu budu žalovat, tak pustil reproduktor, prostřelil tady polovinu areálu a všichni, kteří tady byli, všichni papoušci tady okamžitě se probrali. Teď je tu hrobové ticho, protože patrně, já nevím, jestli mu to dáte k úhradě potom v pondělí.
1: No, ještě si to rozmyslím.
0: Dobře, jsme papouští zoo, posloucháte živé vysílání výletu, jsme v Bošovicích a za chvíli se budeme věnovat soutěži.

Přenosilová také přispěla do vysílání Českého rozhlasu. Naše vysílání výletu pokračuje z Bošovic, z papouští zoologické zahrady, ale nezapomněli jsme na vyhlášení soutěžní otázky. My jsme se minule ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod Rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo, že ten tunel je dlouhý 8 metrů, v hloubce 3,5 metru pod vodou. Byly dvě možnosti. Najdeme ho za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Já musím říct, že ta Třeboň vás některé zmátla, tak tam máme výlovy, máme tam, no co, samozřejmě rybářství, tam máme státní, máme tam zámek, máme tam šupinu, šupinku, kde si můžete dát nějakou tu dobrotu a máme tam cokoliv, jen ne ten podvodní tunel, ten je v obci Modrá u Velehradu. Je, kdybyste se tam chtěli jet podívat, tak je, no, Jižní Morava, okres Uherské Hradiště, ale kdo by nevěděl, kde je Velehrad třeba. Takže, kdo odpověděl správně tedy Ačkem, tak byl ve slosování o cestovní tašku. Vyhráli paní Renata Valentová, Bruntál, pan Libor Cigánek, Rohatec, pan Zdeněk Gersel, Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová, Loučná nad Desnou a paní Iva Budzáková, Lunchcrown. Všem upřímně gratulujeme. No, jestli čekáte na novou soutěžní otázku, tak já vám vlastně nic teď moc neřeknu. Poslouchejte po třetím našem vstupu, protože tam se dovíte mnohem víc, jak je to s hlavní cenou za měsíc červen. No, tak, co bych dodal, snad jenom to, že připomínku musím určitě, že vysíláme z Bošovic, z papouští zoo. To pro někoho, kdyby teď třeba přišel zrovna k rozhlasovému přijímači. A pokračujeme hudbou.

0: Dobrý, já jsem si to spojil, tam není ještě jingle. Jo. Český rozhlas, výlety vám dělají společnost, tak já jsem se teď tady trochu zamyslel nad tou soutěžní otázkou, protože, no, nechte se překvapit po tom třetím vstupu. My tady sedíme teď s paní Hanou Pátkovou, to je vlastně hlava Papouští zoo, tady majitelka, ředitelka. Jste tady taky uklízečka, všechno možné, paní Pátková?
1: Všechno dohromady. A tak to má být.
0: No tak to je správně, máte to všechno pod kontrolou. Kolik vás tady je? Kolik se stará o ty vaše svěřence?
1: No, tak vlastně v podstatě 4 lidé, rodina a mám tady nově šikovnou ošetřovatelku, odbornici na slovo vzatou, která určitě také se tady projeví v dnešním rozhovoru.
0: Dáme prostor,
1: takže spokojenost a jsme taková rodinná firma, takže se nám v podstatě jako daří to nějakým způsobem udržet.
0: Teď, když jsme mluvili o tom množství papoušků v těch expozicích, tak samozřejmě logická otázka, jaké vzácnosti tady máte?
1: Tak vlastně papoušci a všechna zvířátka jsou rozděleny podle mezinárodní úmluvy podle skupiny jejich ohroženosti v přírodě. A my těch nejvzácnějších, tady máme celkem 13 druhů. A já bych zmínila třeba ary kanindy, ary červenouché, kde se třeba můžeme pochlubit.
0: Červenouché?
1: To znamená, že má červené uši, doslova.
0: Takže má boltce, tak netopíry.
1: Ne, papoušci nemají takové radary, jako máme my. Ale mají v lebce vlastně ušní otvor a tady tyhle papoušci mají krásná červená peříčka, takové puntíky, takže ara červenouchy. A co se nám nestalo, v loňském roce jsme odchovali první mládě, mohli jsme se tak pochlubit prvoodchovem v zoo a v letošním roce odchovali 3 mláďata, takže to je jeden z největších úspěchů vlastně letošní sezóny.
0: Víte co, pro nás lajky jako vzácný, já nevím, ara hyacintový, kakadu palmový, teď bych mohl jmenovat a tak dále, amazonian jamajský, já to mám napsané, to ne, že bych to sypal z hlavy tohleto. Ale spíš nám řekněte třeba nějaký, teď a vyčíslete to ekonomicky, kolik stojí takový nejvzácnější papoušek, kdybychom si ho někde chtěli pořídit?
1: Tak samozřejmě ta hodnota u některých druhů, který je velice málo ve volné přírodě, tak ta hodnota je nevyčíslitelná. Ale takový ty, řekla bych, středně vzácní, kde bychom se mohli nějak ohodnotit, tak se pohybuje 200 až 400 tisíc a za to už si můžete papouška pořídit teoreticky i v domu, pokud budete mít čas.
0: Jakmile budu mít 400 tisíc volných, určitě si nepořídím papouška za 400 tisíc, protože při mé péči by papoušek minimálně odletěl. A máte tady takovou vzácnost za tyhle
1: peníze? Máme tady několik takových vzácnějších, neříkám, že to úplně 400 tisíc, ale ta částka třeba poloviční těch papoušků je ve volné přírodě opravdu málo. A třeba amazonian jamajské chováme jenom my a potom pražská zoo a je v pár chovech v lidské péči jako u soukromých chovatelů. Ale říkám, těch papoušků je celá řada, amazonané nádherní, kubánští a daří se nám je i odchovávat.
0: Máte tady úplně i nějaké obyčejné třeba?
1: Úplně obyčejné. Tady nemáte. Máme andulky, korely, takže...
0: A chodí návštěvníci a chtějí třeba odkoupit něco? Prodáváte tady taky nebo ne?
1: Určitě ty odchovy putují dále, buď do zoologických zahrad, anebo do soukromé sféry. A samozřejmě, když přijdou rodiny s dětmi, tak pro děti ta andulka je plně dostačující a splní ten účel papouška.
0: U nás svádíme boj, manželka chce psa nebo kočky, já statečně odolávám, v práci poradili, tak si pořiďte papouška. Já říkám, já vím, to bude na 80 let, to ještě, aby se někde dědil. Navíc je pravda, že když se nudí, že se oškubou?
1: Může se také stát, nebo při změně majitele, nebo když mu ten majitel odjede na dovolenou, jsou druhy, které jsou takhle velice konzervativní a tu samotu nebo to odloučení od toho majitele nesou velice těžko.
0: Škubou se vám papoušci?
1: Někteří ano.
0: A musíte jim chystat nějaký zábavný program?
1: Určitě to je nezbytnost připravit jim jednotlivé expozice se spoustou dřeva na oku, s hračky jim vyrábíme.
0: Ano, to všimni si, budu dělat před tebou kotrmelce teď.
1: Takže opravdu je to velice důležité.
0: Třeba můžete jít do té voliéry, do té expozice a třeba si ho vzít na rameno a říkat si Frantiku, tak co, jak se máš a tak.
1: Takhle to nefunguje, ty papoušci jsou divocí, věnují se sami sobě ten pár, takže to není možné, ale vstupujeme tam při úpravě a čištění expozic, není problém.
0: Tak já vás, paní Pátková, nechám odpočinout, paní Papoušková.
1: Děkuji.
0: Přemýšlím, kde byli papoušci. Kde byli, já vím, že režisér Papoušek, to bych věděl Homolkovi, ale jinak si nespomenu. Ale určitě nenecháme odpočinout za chvíli vaši paní ošetřovatelku. Tak vám děkuju, no a posloucháte Výlety, připomínám.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Motýly, skupina Mandraže v Českém rozhlase ve výletech, které vysíláme dnes živě i v těch vedrech. Ale je nám tady docela příjemně. Jenom ptáci, papoušci spí. Oni se rozhodli, že prostě nevydají hlásek, ale já budu mít hlásek i pro vás. Teď tady v tuhle chvíli hlásek ošetřovatelky paní Elišky Škaloudové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vás paní Pátková hrozně vychválila, tak jako jste tady asi, musím říct, hodně vysoko na tom žebříčku.
1: Tak myslím si, že to bude hlavně proto, protože doteď zastávala tu funkci i moji vlastně jenom Hanka, moje vedoucí, že tak asi je ráda, že ji aspoň někdo
0: zbavila
1: pomůže.
0: Zbavila se práce, tak proto, to je jasné. No, jak vůbec vypadá taková každodenní péče a tady o všechny ty vaše chovance?
1: Tak jako ošetřovatel především se staráte o to, aby byli všichni vlastně v pořádku, takže ta kontrola a potom, když se ráno přijde, tak samozřejmě nachystá krmivo, jde se krmit, přitom ta kontrola probíhá. A potom už, když je čas navíc, tak čištění, uklízení, vychystávání bydel a podobně.
0: Říkáte kontrola, to znamená optická, jenom když jim dáváte to krmení nebo přiletí a vy si ho nějak pohladíte, zjistíte, že je v pohodě. Můžete vůbec ladit chovance?
1: Úplně ne, protože jak už Hanka zmiňovala, tak vlastně jako v těch moderních zoologických zahradách jde o bezkontaktní chov. Ať jsou to savci, ptáci, je to jedno, protože vlastně ti ptáci teda u nás, tak ti, co vlastně nejsou odchovaní člověkem nebo nejsou zvyklí na ten kontakt s člověkem, tak jsou potom lepší do toho páru, lepší do chovu.
0: Když jsme byli v Králové dvorské zoo, tak paní ředitelka tehdy, ještě paní Dana Holečková, tak říkala, já to nemám ráda, protože on i ten tygr by si na vás zvykl, ale ošetřovatel pak odejde, přijde jiný a on je ve stresu a hledá toho svého kamaráda. Papoušek by taky k vám takhle přilnul a pak by to špatně dopadlo, kdybyste odešla?
1: No, kdyby byl třeba sám, tak by se tak mohlo stát, ale jak už zase Hanka zmiňovala, tak vlastně, když jsou v tom páru, tak se opravdu starají hlavně o sebe a my jsme takový, řekla bych, nutné zlo.
0: Nutné krmící zlo.
1: Protože ano, ano, my jsme pro ně dobří, že je nakrmíme, ale samozřejmě třeba, když hnízdí, tak to určitě byste viděl, přiletí prostě samec, samice a vyhání vás, protože se to hlídají a to je správně.
0: Kdybyste jim vlezla do hnízda třeba.
1: Jo, jo, někteří by mohli být agresivní klidně.
0: Co v těch vedrech potřebují vaši chovanci?
1: Tak v těch vedrech my pro ně máme třeba připravené sprchy, takže jim můžeme dopřát vlastně takové příjemné schlazení. Potom samozřejmě mají možnost vždycky si zaletět do vnitřní ubikace, kde se můžou schovat před tady tím přímým sluncem, ale tady v zoologické, sama jsem se tomu divila, je strašně moc zeleně a to nejen pro návštěvníky, jako co můžou vidět tady, ale i u papoušku, že to vydrží některé stromy třeba neoždíbaly.
0: No, když vlastně jsme to takhle procházeli, tak oni se i koupou v nějakých těch, tak jako na páječka nebo krmítko, nebo co to je?
1: Můžou, třeba ti drobnější papoušci, tak můžou využít vlastně zdroje s vodou, ale ti větší papoušci, tak mají to velice rádi, když jim pustíme ty sprchy.
0: Teď mi řeknete, teď je vedro, dobře, to se nějak přežije, ale co když jsou pak mrazy, tak co tady vlastně máte? Je tady vůbec ta zahrada otevřená v zimě?
1: Tak v zimním období je zahrada

0: hrada zavřena, protože vlastně většina papoušků nesnese nebo můžeme využít třeba, když jsou jako že pod mrazu anebo pod nulou, tak by museli být opravdu zavření anebo maximálně pro krátký výlet, když potřebujeme zajít dovnitř nebo tak, ale jinak, když budou stupně nad nulou, dá se na chvíli vypustit, ale jak jsem říká, v té zimě je zahrada zavřena, takže...
1: A vy jim topíte?
0: A samozřejmě.
1: Aby byli... A jsou spokojeni nebo se derou ven?
0: Já si myslím, že spokojení.
1: Tam mají pohodičku. Tak, to, kdyby se nám taky podařilo, víte, na zimu pěkně zazimovat a nevylezat. To byla nádhera. Tak to byla paní Eliška Škaloudová, chovatelka, ošetřovatelka. No, my se pak zaměříme na různé zajímavosti. Já tady mám dokonce návštěvníky televizáky, prozradím, kteří chovají jednak mayské mívalí kočky, si to říkám dobře. Já vám představím za chvíli, já myslím, že čas si zase zahrát. Výlety živě z Bošovic z papouští zoologické zahrady.

0: Možná čekáte novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. No, my už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám už v našich klasických výletech do prázdnin soutěž nenabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude, jak se říká, točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku budeme stejně jako v loni navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na dva měsíce prázdnin zámecké léto. Tak jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny, těším se na to, v 9.45, takže do mobilu si dejte naše číslo 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Takže v pondělí 29. června v 9.45. No, o co hrajeme celý měsíc, to jsem taky možná zapomněl říct, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky a lulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak, a já jsem už představil televizní kolegy Martina a Luci, já vás zdravím, dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No, vy prý jste tady, jak se říká, pečení, vaření, dnes tedy pečení i vaření, ale jinak prý jste tady každou chvíli, tak co vás sem láká?
1: Ano, bydlíme nedaleko odtud, v Šaraticích.
0: To máte dobré. To. My jsme jeli přes Šaratice a říkám, tady se z toho. A musím říct, při té dopravě skoro. Pardon, to bylo trochu, ano, jak říká ano, náš kamarád, negustovní.
1: Máme rádi papoušky, takže jsme tady, tak jak říkáte, pečení, vaření i v létě, i v zimě.
0: Kolik jich máte, těch papoušků?
1: Nyní něco přes 60.
0: A jinak tady vaše, a teď já nevím, abych nešlápl vedle přítelkyně, manželka, kolegyně, kamarádka, to je jedno,
1: přítelkyně, Lucie, kolegyně.
0: Ta chová mývalý, jak se jmenují ty kočky?
2: Majské mývalý.
0: Se, když není co zrovna po jídle, když není miska plná, tak si uloví papouška, ne?
2: Ne, neuloví si papouška. Oni se jich dokonce bojí, těch papoušků, těch větších.
0: A možná kamarádi spolu taky?
2: Ne, spolu. Ne. Ta kočka, pokud jí to vadí, že pustíme ty papoušky v obyváku, tak ona se vlastně jako zbalí a jde si lehnout někam do klidu.
0: Takže teď i v tom vedru jste prostě přišli se podívat, to je moc dobře. Kolikrát za ten rok třeba zajdete?
2: Nevím, myslím si, že tak...
1: Dvakrát měsíčně.
2: No, každý druhý víkend určitě.
0: Takže ať se vám tady líbí, klidně posaďte, podívejte se na to vysílání. No a já se opět vrátím k paní Haně Pátkové. Já jsem slyšel, že prý vy tady máte uvítací výbor, když přijdete do areálu.
3: Uvítací výbor určitě, protože když sem třeba vtrhne tlupa malých dětí, tak to je pěkný rodeo, nejvíc reagují velké druhy aru, mají nádherný hlas, takže to dopadne někdy tak, že si i ty dětičky zacpávají uši, ale i dospěláci někdy.
0: My jsme slyšeli, když tady kolega prostřelil trochu zvukem váš areál, co dovedou.
3: Přesně
0: to jsme
3: tak.
0: Neslyšeli pěkně dlouho vlastního slova. Máte tu mluvícího papouška?
3: Ano, máme. Asi před 10 lety byla zo obdarována nechtěným papouškem kakadu, jmenuje se Kvído a vlastně tady dělá radost nejen nám, ale i návštěvníkům. Umí pár slovíček, takže je to určitě zpestření pro všechny, kteří sem zavítají a každé ráno, když ho krmíme, tak nás pozdraví, řekne ahoj kakadu, takže je to milé.
0: Víte co, já si umím představit, my jsme vysílali kdysi z nějaké záchranné stanice pro zvířata, tam byl mluvící, a teď nevím, havran, krkavec, něco takového. Ten se nakecal, jakmile se rozsvítila červená, okamžitě zmlknul a hodinu byl sticha. Zhasla červená a začal na novo. Já jsem se pojistil, protože je mi jasné, že váš ahoj nebude fungovat, tak jsem si natočil asi, musím říct, z Facebooku nejslavnějšího českého mluvícího papouška, jmenuje se Bertík, má ho paní Iva, no teď jméno jsem zapomněl, omlouvám se, ale já jsem si ho tady natočil na mobil, tak já doufám, že to, když to tady dám k mikrofonu, že bude slyšet, jaký je to kecálista.
4: Telefon. Haló. Jo, děkuju. Odpuď se, neříkáš, ne?
5: Neříkám.
4: Odpuď se.
5: To víš, že jo.
4: Tam píská, ale dneska nejde na popeláři.
5: Dneska nejezdí popeláři.
0: Ano, to musím říct, to je Bertík. A teda ten je neuvěřitelný. On je zaměřený na popeláře, takže kdykoliv přijdou popeláři, ne, není čtvrtek, nepřijdou popeláři. A jednou manželka se mohla uchechtat, protože on napodobil paní Ivu, jak telefonovala, ale úplně sakum prásk se vším. Co to říkal tenkrát všechno?
6: Já už si to nepamatuju nějak, jak to, že nemůžu přijít a proč můžu přijít a jak si to představujete a takhle pořád mluvil.
0: To bylo i s tím halo, tady to bylo taky, ale i s tím zvoněním třeba, jo, takže tady musíte ještě, tady máte ještě rezervu trošku. To
3: tady zapracujeme.
0: To budete muset zapracovat. Nějakou zajímavost napadne vás ještě tady ze zahrady?
3: Tak určitě takový lákadlo, jednak je tento kakadu a pak samozřejmě ty největší papoušci, pestrobarevní arové, ty prostě zaujmou na první dobrou a hned v jejich blízkosti máme úplně ty pidi papoušky, papoušičky, kteří jsou zase takový jenom jednobarevní zelení, takže to je takové lákadlo.
0: Ten areál je nádherný a musím říct, mně se nejvíc líbí, jak je to všechno prorostlé tou zelení, jak to působí uklidňujícím dojmem v tom dnešním uspěchaném světě. Tak, paní Pátková, ještě se nebudeme loučit, kolik to máme, 13 hodin 47 minut, tak ještě si dáme písničku, no a pak to tady, jak se říká, dorazíme.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Mně bude skoro líto, že ten přenos skončí, protože tady je taková příjemná atmosféra. Jsme v Papouští zoo v Bošovicích. Je tady paní Hana Pátková, je tady stále s námi paní Eliška Škaludová. Martin, Lucie zůstali tady s námi taky, takže určitě taky milovníci papoušků, koček mývalých. Takže myslím si, že tady asi si budeme dobře rozumět i po tom přenosu. No já myslím, že přijeďte, kdybychom teď chtěli pozvat celé prázdniny, já myslím, že tady budete v pohotovosti. Žádná dovolená.
1: Žádná dovolená, je otevřeno každý den, nemáme zavírací den, takže jsme tady k dispozici návštěvníkům.
0: Kdy jezdíte na dovolenou?
1: Nikdy.
0: Nikdy?
1: Já mám dovolenou tady. Vemte si takové krásné prostředí, spousta zeleně, tak se cítím ale jak na dovolené.
0: Ale třeba taky miluju rozhlas, ale že bych tam trávil dovolenou, to taky ne teda.
1: Ale pokud Eliška svolí, tak mě propustí na pár dnů a ona tady skvěle zastane, takže nebojím se, můžu.
0: Jezdíte na exkurze někam, na nějaké ptačí, já nevím, zoo jiné, nebo ve světě, nebo jsou vůbec
1: ne,
0: takové?
1: Ve světě úplně ne, ale spolupracujeme se zoologickými zahradami tady v Česku. Teď jsme zrovna dávali Klokánka do zoo, do Hodonína, zase od nich máme lamy, takže ta spolupráce funguje i s papoušky.
0: Se ztratil. Jste dávali Klokánka do zoo?
1: Měli jsme tady Klokánka, ale vzhledem k tomu, že nebylo tolik místa, to byl počin ještě bývalého manažera, takže jsme Klokánka darovali do zoo a je mu tam krásně, má tam dvě holky. A za to jsme získali dvě příjemné lamy nebo lamáky.
0: To jsou ty plivačky, jak jste říkali.
1: Nejsou plivačky.
0: Jo, počkejte, až to přijde.
1: Ale jsou rozkošní a k nám jezdí třeba i děti z kociánky, prostě postižené děti. A právě ty lamy alpaky jsou ta zvířátka, se kterými lze spolupracovat. Ty děti si je mohou pohladit, chceme naučit na ohlávku. A vlastně to bude taková nějaká zajímavost do budoucna pro malé návštěvníky.
0: Máte nějaké plány na rozšíření nebo že byste chtěli získat nějakého nedostupného jedince?
1: Tak určitě bychom chtěli ary hyacintové, které svou délkou jsou největší papoušci, mají krásné zbarvení, ale jsou to i malé počiny. Máme tady ještě několik expozic, které bychom chtěli vybavit, rozšířit chov kakadu, takže uvidíme.
0: Slyšíte, co to je? Já myslím, že někde hoří nejspíš, jak je sucho, ale to je signál pro nás, abychom skončili, protože náš čas vypršel, dohrajeme, zprávy nás čekají. No a vám samozřejmě přejeme, aby to tady fungovalo. Zveme posluchače Českého rozhlasu všech regionů, aby se přijeli podívat. Takže paní Pátková, moc děkujeme za milé přijetí. Jestli dovolíte, ještě chvíli posedíme, abychom si načerpali tuhle energii a odvezli si ji domů.
1: Určitě děkujeme za návštěvu.
0: Já děkuji všem, kteří tady byli s námi, děkuji i za technické zabezpečení. A zdravím do Karlína taky, kde je ten hlavní vysílací štáb, od kterého se to pak odděluje do všech regionálních stanic. Mějte se moc pěkně, od mikrofonu vás se zdraví Pavel Kudrna, soutěžní otázku nemáme, výletnický batoh, o tom jsem mluvil, takže zítra, co jsem dnes neřekl po 13. hodině, dopovím. Ještě jednou hezký den.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lékaři varují před horkem, ohroženi jsou hlavně seniori. Na Kuksu začíná mezinárodní festival klasické hudby. Americká plavkyně Kate Douglasová vytvořila nový světový rekord. A počasí polojasno až oblačno, teploty kolem 33 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. Česko zažívá nejteplejší den týdne, bude až 630 stupňů Celsia. Podle meteorologů je kvůli vysoké vlhkosti vzduchu i dusno. Tropické počasí může lidem způsobit zdravotní komplikace. Ohroženou skupinou jsou hlavně seniori. Měli by proto pobývat ve stínu, říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
2: Tak, aby nebyly vystaveni jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny nejlépe nesycené, neslazené, tak, aby byly zavodněni a mohli těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
0: Autobusy a vlaky jezdí podle nových jízdních řádů. Změny ovlivňují dopravu i na regionálních linkách. Autobusové spoje v našem kraji mají upravené jízdní řády kvůli lepší návaznosti obvykle o několik minut. Na železnici jsou změny větší.
3: Pro všechny vlaky platí, že prázdninový režim nezačíná letos 1. července, ale už v pondělí 29. června. Další změny mají pomoci především těm cestujícím, kteří využívají pozdně večerní a noční spoje. Například páteční večerní vlak z Jičína s odjezdem o 10:30 nově nekončí v Hořicích, ale pokračuje až do Hradce Králové. Odtud budou navazovat půlnoční spoje na Jaroměř a na Týniště nad Orlicí. Večerní vlak z Teplic nad Metují bude v pracovní dny nově zajíždět až do Horního Adršpachu. David Macháček, Český rozhlas.
0: Kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu na Trutnovsku začne v 18 hodin prvním koncertem mezinárodní festival Hudební léto Kuks. Celkem nabídne 5 koncertů, pokračuje ředitel a dramaturg festivalu Vít Havlíček.
4: Na zahajovacím koncertě vystoupí španělský violončelista Luis Zorita a italský varhaník Pier Damiano Peretti. Na dalších koncertech festivalu se představí například Zoran Dukić, vynikající chorvatský kytarista, dále Kolegium 1704, Anna Paulová, vynikající česká klarinetistka, nebo dechové kvinteto Alinde Quintet. Sport.
0: Americká plavkyně Kate Douglasová vytvořila nový světový rekord na 50 metrů volným způsobem. Časem 23,59 sekundy překonala na závodech v Indianapolis dosavadní maximum Švédky Sjöströmové.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno až oblačno, k večeru přehánky nebo bouřky. Teploty na východě Čech 32 až 35 stupňů, na horách kolem 26. Biozátěž je dnes na Trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda komplikuje provoz na trasech Valeč a Tršpach. Pozor v lesním úseku. V zatáčkách se tam srazila 2 auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne, zdravíme vás přímo z centra Hradce Králové. Stojím před Klicperovým divadlem na jednom z míst, odkud se město na několik dní proměňuje v jedno velké jeviště. Jsou 4 minuty po 14. hodině a právě začíná přímý přenos Českého rozhlasu Hradec Králové z festivalu Regiony, Mezinárodního divadelního festivalu Hradec Králové. Tedy události, které tady mnozí pořád láskyplně říkají jednoduše divadelňák. Festival už má za sebou první večer a dnes pokračuje druhým dnem. a není to jen tak festival pro ty, kteří sedí v hledišti. Divadlo se tady potkává s ulicemi, parky, náměstími, dětmi, seniory, náhodnými kolem jdoucími i lidmi, kteří se sem zkrátka každý rok vracejí hlavně kvůli té úžasné atmosféře. Během dnešní hodiny se tak vydáme do Klicperova divadla přes malé náměstí k besedě. Nebude chybět určitě zastávka u divadla Drak a skončíme u open air části festivalu, kde se divadlo potkává s městem úplně bezprostředně. Takže bude to taková procházka po scénách, které teď žijí kulturou, setkáváním a především divadlem. Věřím, že kousek té festivalové atmosféry uslyšíte spolu s námi. Z festivalu Regiony vás zdraví a právě teď do divadla vstupuje Pavla Kindernajová. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Jsme zpátky v přímém přenosu Českého rozhlasu Hradec Králové z festivalu Regiony. Začínáme symbolicky v Klicperově divadle na jednom ze tří hlavních, u jednoho z hlavních tří pořadatelů festivalu. Tentokrát tedy nestojíme před divadlem, ale přímo na jevišti. Nejsme ve foyaje, na místě, kde se běžně odehrávají příběhy. Dnes se z něj, tak říkajíc, podíváme na festival, kterým teď dýchá celé město. Se mnou u mikrofonu je ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní ředitelko, včera večer to tady bylo velkolepé. Můžete se ohlédnout, jak jste to tady odstartovali?
1: Tak já jsem strašně ráda, protože se nám podařilo sem dostat soubor katalánský La Perla 28 s představením The Macbeth Song. Bylo to ve spolupráci s britskou takovou punkrockovou skupinou The Tiger Lilies a bylo to opravdu úchvatný zážitek. Já myslím, že dlouho tady nic takhle skvělého nebylo.
0: Bouřlivé ovoce, ovoce, lidé stáli, tleskali, takže nádherné. Poznáte podle těchto prvních reakcí, že festival zkrátka odstartoval opravdu tak, jak se patří?
1: Jo, bylo to skvělý a určitě jsme strašně rádi, že se tohleto povedlo.
0: Teď stojíme na jevišti, což je něco mimořádného, možná i pro vás. Jak se cítíte teď tady, když divadlo na zábradlí připravuje scénu na to další velké představení večer?
1: No, tak já nejsem úplně člověk, který se rád na tom jevišti objevuje.
0: Takže nechcete teď něco zakřičet?
1: Ne. Radši tak jako trochu potichu. Ale moc se těším, protože dneska tady je divadlo na zábradlí s představením Časokryt. A tak to bude zase další, si myslím, velice úspěšné představení, tak se těším. A vlastně se těším moc na celý ten týden, i když je to vždycky hektické, ale...
0: Věřím.
1: A obzvlášť teď to počasí, to bude trošku náročné, ale je to lepší, než kdyby pršelo.
0: No já si říkám, když se řekne divadelňák, tak každý hradečák ví, co to je, že opravdu, že to bude něco velkého, kdy se toho hodně bude dít v centru Hradce Králové. Když se řekne divadelňák, tak vy osobně zatím vidíte především tu práci, anebo také spoustu radosti a setkávání. Jaké to je?
1: No já myslím, že to druhé, i když je to spousta práce, ale ono nejvíc práce je to vlastně předtím, ten celý rok, kdy ten festival připravujeme, protože ono je velice náročné sehnat představení, která by se vešla tady na tu naši scénu, která není velká. A takže leckdy to vlastně skončí na nějakých technických problémech.
0: A přesto se daří dramaturgicky neskutečného.
1: No, já jsem ráda, že i přesto se nám teda daří vždycky ten program mít nějaký zajímavý a opravdu luxusní.
0: Kdybyste měla vypíchnout jednu věc, já vím, že je to velmi složité, ale za ten týden toho nespočtu akcí, tak jedna jediná věc. Proč by si člověk neměl divadelní festival Regiony nechat ujít?
1: Tak ono těch věcí je určitě spousta a záleží vždycky na tom, co ten divák od toho očekává. Pro mě samozřejmě to bylo to včerejší představení, myslím si, že to byl takový highlight letošního festivalu, ale ještě nás čeká vlastně dalších 7 dní představení, kterých bude celkem okolo 400, takže myslím si, že každý si vybere to, na co má chuť, náladu a co mu vyhovuje.
0: Říká ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková, tak děkuju za ty první festivalové dojmy, zastavení tady přímo na jevišti a hodně štěstí.
1: Taky děkuji a nashledanou.
0: No a my teď z divadla opět vyjdeme ven, protože právě to je na Regionech v Hradci Králové krásné. Divadlo nekončí na těch kamenných scénách, ale i pokračuje za dveřmi sálu v ulicích. Takže po písničce představíme projekt Tohle město není pro starý.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Před divadlem už jsou lidé, přijíždějí auta, která navážejí různý materiál na představení. Lidé tady na letní scéně posedávají a popíjejí pivko. No a my se pomalu přemisťujeme ale také do míst, kde bude představen nový projekt. Projekt ve veřejném prostoru, který se jmenuje Tohle město není pro starý a má ambici ukázat formou rozhlasového gala stáří, stárnutí v těch nejrůznějších podobách. U mikrofonu jsou proto se mnou dva autoři tohoto projektu. Autor a režisér představení Tobiáš Nevřina. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A spolu s ním spoluautor Vojtěch Bárta. I vám krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne všem posluchačům.
0: Já bych řekla, že ale vy nejste seniori, tak proč toto téma?
1: Protože si myslíme, že aktivní přístup ke stáří a vůbec příběhy stáří a stárnutí by se ve veřejném prostoru a v kultuře měly vyprávět víc, než se vyprávějí, protože stáří není téma, který se týká jenom starší generace, ale celé společnosti.
0: Dnes v 17:30 bude ta velká premiéra, na kterou se mnozí těší, je to velké očekávání. Já se přiznávám, už jsem představení viděla. Viděla jsem ho celé, také jsem to slyšela v předpremiéře a líbilo se mi na tom představení, že vy tam máte i ten humor a takové krásné odlehčení. Byl to záměr ukázat právě to stárnutí i v těch hezkých podobách, kdy člověk není opravdu zavřený a netrápí se někde v koutku?
2: Tak určitě jsme chtěli ukázat, že seniori nejsou jenom nějakými pasivními příjemci péče nebo nějakých jako důchodů nebo vlastně s levným strojem na politické body, ale že taky jsou prostě aktivními lidmi, kteří mají své zájmy, mají samozřejmě svůj humor a svoji chuť do života a chuť vlastně sdílet třeba i veřejný prostor s námi.
1: A životní nadhled.
0: Nadhled, to je krásně řečeno, ale já si neodpustím, já doufám, že moc neprozradím, ale mě tam velmi zaujal jeden silně rozhlasový moment, který my rozhlasáci známe, kdy volá nějaký posluchač a nevypne si rádio, když jde do toho živého vysílání. A naši posluchači vědí, co následuje. Tak jsem si říkala, vy jste asi milovníci rozhlasu a máte vysílání rádi.
1: Rozhodně jsme dlouholetí posluchači rozhlasu a tuhle tu situaci dobře známe. A navíc ta volající postava seniorky, která volá do našeho pořadu, řeší i aktuální téma toho, jak to bude s rozhlasovými poplatky a jaké pořady to ovlivní. A myslím si, že tím jsme se chtěli dotknout i toho, co je aktuálně důležité.
0: Je to silné zamyšlení v mnoha ohledech. Říkala jsem si, že možná to chcete i zintenzivnit, proto lidé, kteří přijdou na to vaše představení, tak dostanou sluchátka, což je něco netradičního. Pro mě to nic mimořádného není samozřejmě, ale lidé, kteří přijdou do veřejného prostoru a na představení si musí nasadit sluchátka, tak je to tím, že jste opravdu chtěli, aby ten vjem byl silnější?
2: Určitě, tak ta sluchátka umožňují nějakou jinou intenzitu vnímání a dokonce si myslíme, že jsou snad i přátelštější, třeba právě i pro víc různých generací lidí. Můžete si sami nějak navolit, jak moc to chcete hlasité, a jak moc intenzivně to chcete třeba právě i přes ta sluchátka prožívat.
0: Trasa vede z Malého náměstí ke Galerii moderního umění přes Gočárovo schodiště a rozkvetlé krásné jižní svahy zpět na náměstí. Jedna z těch zastávek je i u kostela, kde zazní modlitba. Vlastně takové prosby lidí, kteří už o tom životě zkrátka něco vědí. Tak můžeme teď pustit ukázku?
1: Rozhodně, budeme moc rádi.
3: Prosíme tě za všechny nerudné dětky a báby, aby dopřáli svým blízkým pokoje.
4: Prosíme tě, vyslyš nás.
5: Prosíme tě za seniory v Kauflandu, aby jim dostatečně a rychle doplňovali regály a nemuseli se pak o produkty přetlačovat nákupními vozíky.
4: Prosíme tě, vyslyš nás.
6: Prosíme tě za naši poštu, aby měla otevřeno i jindy než ve čtvrtek.
4: Prosíme tě, vyslyš nás.
7: Prosíme tě za toto město, ať je krásné nejen pro ty, kdo jim procházejí rychle, ale i pro ty, kteří se šourají a vlečou.
4: Prosíme tě, vyslyš nás.
7: Amen.
0: Slyšeli jsme jsme ukázku z projektu Tohle město není pro starý, který má dnes na festivali regionu premiéru. Ty prosby působí velmi humorně chvílemi, ale zároveň je v nich hodně životní zkušenosti, vznikaly z rozhovoru se seniory.
1: Ano, a ještě před ním je spousta prozeb, který jsou víc vážný. Tehlička jsme slyšeli tu ukázku těch, který to berou více s nadhledem, ale v jiných částech představení se věnujeme aspektům stáří, který zas tak radostný nejsou, jako je domácí násilí na seniorech, digitální šikana a další aspekty, které jsou víc temnou součástí seniorského života.
0: Kolik lidí se na projektu dohromady podílelo? Máte to spočítané?
2: Já to ani nedokážu spočítat. Mimo jiné bychom měli děkovat i Českému rozhlasu Hradec Králové a jeho studiím, kde třeba vznikaly ty nahrávky, ale těch koproducentů a dohromady nějaký produkční tým, odhadl bych to možná až na nějakou 30 lidí.
0: Tak to je hezké. Vysoké číslo. Co byste na závěr nám řekněte chtěli? Aby si lidé po této trase, kterou projdou, uvědomili, nebo aby, co by si z ní měli odnést, nejen z příběhu, ale třeba i z pohledu na město a na lidi, které v něm běžně míjíme?
1: Tak určitě bychom chtěli, aby si odnesli nový pohled na to, že seniori nejsou jenom šedá anonymní skupina, ale je to spousta individuálních lidí se svými vlastními příběhy, zážitky a zkušenostmi. Jsou to lidi, kteří nepatří rozhodně do starého železa, ale mají pořád co říct společnosti a být velkým přístupem a přínosem.
0: Říká režisér představení Tobiáš Nevřina, který byl spolu s Vojtěchem Bártou hosty u mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Děkuju za rozhovor a přeju hodně silné publikum. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou, děkujeme.

0: Posloucháte přímý přenos festivalu Regiony, ke kterému patří i večery, kdy se lidé přesouvají do divadelních sálů, kde na ně čekají inscenace, o kterých se pak mluví ještě dlouho, dlouho po představení. Včera večer jsem se proto zastavila i v Besedě, kde divadlo Na Cucky uvedlo v premiéře inscenaci Orfeus a Euridika. Klasický mýtus o lásce, ztrátě a cestě do podsvětí tady dostal komornější a performativní podobu, kterou mnozí opravdu nečekali. Tato inscenace byla v programu označena jako headliner, což znamená lákadlo, tahoun festivalu, a já jsem tak jako prvního oslovila režiséra inscenace Jana Friče, který patří k současným nejoceňovanějším režisérům mladé generace.
1: Je to velká krása, protože já se vracím na místo činu, že jsem tam strávil mnoho let každoročním zkoušením v Klicperově divadle, takže to setkání s městem, které mám rád, a zvlášť tenhle festival.
0: Říkám si, že je to ale komornější představení, tak jaké to je hrát něco tak intimního, když venku tím divadlem dýchá a bouří doslova celé město? Není to takový kontrast trošku?
1: No jako jo i ne, ona je to zároveň opera a to je pop music své doby a i současné doby, takže to je v podstatě koncert a to na festival patří. A hlavně je to super, že tady je Chládek. Jo, jo, tak je to celé o cestě do podsvětí, je tam mrtvola, tak to Chlad potřebuje. Takže je to absolutní prostě oslava lásky, že ta je prostě silnější a důležitější než všecko na světě.
0: A tady je hudebník Jakub Kudláč, autor hudby.
2: Spoluautor hudby, musím přiznat nějaké zásluhy Glikovi samozřejmě. Já jsem nechtěl tu operu zničit, já jsem ji chtěl jenom si tak nějak připravit, aby v tom novém žánru vůbec mohla fungovat. Nejsilnější moment toho představení je úvodní sbor a to, jak se tam objeví Orfeus.
0: Umělecká ředitelka divadla Na Cucky z Olomouce, Silvia Foman. Jak to tady vnímáte? Znáte Hradec Králové?
3: Známe, několikrát jsme se zúčastnili festivalu a jsme to několikrát hrali, takže tímto festivalu Regiony děkujeme.

0: Bylo to krásný, nečekali jsme to rozhodně, nebo já jsem to minimálně nečekal, jsem nadšen.
1: Skvělý to bylo.
2: Co jste očekávali? Já jsem teda taky překvapená.
0: No, já jsem čekal Orfea a bylo z toho, já nevím ani co.
2: Ale bavil jste se?
0: Nejvíc.
1: Vlastně očekávání nebylo žádný a všechno to předčilo, takže skvělý.
2: Můžu vás tady taky zastavit, jenom krátce, dojmy, pocity, jaké to bylo pro vás?
3: Ta cesta z Brna za to rozhodně stála. Převrátit tady tenhle tento fantastický klasický příběh do něčeho, to se nedá popsat, to je šílený.
2: Musíte prostě to zpracovat teďka.
3: To jo.
2: U mikrofonu Jana Vondru a Kateřina Škárová. V jakém jazyce jste zpívali?
4: Já

0: Myslím, že tahle opera je opravdu jako dílo, u kterého by se lidé měli smát.
1: A Orfeus žena.
0: Já jsem nad tím nějak nepřemýšlela.
1: A teď už opět u mikrofonu Jan Frič, režisér představení. To, co se odehrávalo na jevišti, tak myslím, že to mnozí neočekávali.
2: To nečekáno, tak je to jakoby nová věc, takže tam možná jsou nějaké věci, co nikdo nikdy neviděl. A na druhou stranu to všechno se skládaný z věcí, které znám jakoby z non-stopáčů, z karaoke, z asijských bister a z cest do podsvětí.
1: Já už jsem říkala zpěvačkám, že jsem si chvílemi připadala jak Pretty Woman, kdy člověk se tak dojímá tou hudbou. Byl to záměr i dojímat, ale i pobavit?
3: Ano, vždyť to je celé o lásce. Láska bez emocí, to není láska.
1: No, láska je důležitá, láska je cítit i v ulicích Hradce Králové díky festivalu, který se tady právě v těchto dnech koná. Zastavili jsme se v pátek v besedě u inscenace Orfeus a Euridika divadlo na Cusky, ale právě na tom je festival Regiony, myslím, také krásný a sympatický, protože zatímco ta situace na scénách je komornější, venku žije město hlukem, hudbou, setkáváním a vzniká zkrátka úplně jiný svět. Takže pomalu se přesouváme k divadlu Drak.

0: Dobré odpoledne už přejeme od divadla Drak, které si mnozí spojují s dětmi, loutkami, rodinným publikem. U mikrofonu vítám Tomáše Jarkovského, scenáristu, dramaturga a ředitele divadla Drak. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Stojíme v plenéru před divadlem. Je to tady úplně jiné, než to tady bývá obvykle. Je to i pro vás něco speciálního?
1: No jasně, tak my se na to každý rok těšíme. Ten týden prostě mimořádný, to vždycky vyprávím nebo směju se, že naši kamarádi známí zejména od divadla, mnozí z nich znají ten Hradec vlastně jenom v tomhle červnovém týdnu. A pak se vždycky strašně diví, když sem přijedou někdy jindy, že to město, zejména teda to centrum, že vlastně vypadá a působí úplně jinak, že ten Hradec jako neznají v tom klidnějším běžném duchu. Tak v tomhle tom je to proměnlivý. Na druhou stranu si myslím, že z hlediska toho programu a toho, co tady uvádíme, typu divadla, který jsem měl divákům přenášet, že to vlastně úzce souvisí s tím, co děláme určitě přes celý rok.
0: Tady už se připravuje hudební vystoupení, říkám to správně. Dobrý den.
2: Dobrý den, připravuje se takové jakože improvizační cvičení.
0: Aha. A to bude hrát tento nástroj, xylofon.
2: Ano, to je kachlofon, my tomu říkáme kachlofon.
3: Když se podíváte, tohleto jsou všechno spotky z plechovek. Tady máme nějakou starou lampičku, co jsme našli.
0: A jak to hraje?
3: Parádně, já si myslím, že jako na to, že to je zadarmo souprava.
0: Můžu vás tady přepadnout jenom takhle, vy sedíte tady, tak jak to prožíváte tady sedět před představením, jak je to pocit?
4: No, líbí se mi vždycky pozorovat tu scénu a očekávat, co bude. Tady zatím to vypadá prázdně, tak doufám, že se objeví nějaký loutky.
0: Za chviličku. Můžu tady vedle se zeptat, no, taky ano. Máme úplně vyprodané představení. Je to při festivalu něco jiného, než když je klasické představení v Draku?
5: Tak je to jiné, protože se sem dostaneme na jiné představení, než která známe z Draku, takže já se sem těším právě na Psa Paličáka od Jakuba Maximova, protože minulý rok jsem se tím zabývala v dramaturgickém semináři a jsem zvědavá, jak to dopadlo, to představení, tak se těším.
6: No, slušný, tak to bude tak za 200 franků, ukáž dvojího.
1: Všichni jsou tady od rána do večera, jsme rádi, že je tady spousta lidí.
0: Jsou tady děti. Tomáši, můžeme se přesunout teďka kousíček, protože vy jste tady instalovali něco neuvěřitelného, co se mi aktuálně velmi líbí, protože teplota přesahuje 30 stupňů Celsia a vy tady máte mlhoviště.
1: Jo, jo.
0: Můžu? Budete rád, když to zmáčknu.
1: Jasně. Ale ono to je opravdu mlhoviště a hlavně záleží, kam fouká, takže teďka...
0: Teď to fouká na druhou stranu.
1: Jsme si to moc neužili, ale zase máte nahrávací zařízení v pořádku.
7: Kusáte zmrzlinu?
8: Čeláda.
7: A nechcete nějakou třeba mango nebo jahodu?
8: Ne. Jahodu!
0: Pak tady máme šapito hned vedle.
1: Je tady teplo.
0: Když vlezeme dovnitř.
1: No, tady dusno, ale my taky to šapito vlastně využíváme teďka jenom na večerní programy, na koncerty.
0: A to je pro dospělé.
1: Hleďte se, my to tak úplně nerozlišujeme. Tak, jak to směřuje k tomu večeru, tak počítáme, že už tady budou zůstávat spíše rodiče, než malí děti a každý večer končíme tím koncertem, tak to neznamená, že se tady někdy nějaké děti kolem nevyskytují a třeba si taky netrsnou. To už se záleží na rodičích, to necháváme na nich. No.
0: Jsou tady krásné dřevěné atrakce, to už bych řekla, že je taková klasika u vás, že kolotoč, řezbáře Matěje, bez něho by to nebyl ani divadelní festival.
1: Jo, my jsme rádi, že i pan řezbář Matěj to tak vnímá a jsme rádi, že to tady má rád. My ho máme taky rádi.
0: Jaká je ta houpačka?
9: Dobrá.
0: Dívám se, že vás zaujaly loutky tady. No,
10: ano, zaujaly, ale neřekne vám vůbec nic.
0: Neřekne, kolik mu je roku?
10: Roka půl.
0: Jak dělá tahle příšerka? Pokud sem zavítá někdo úplně poprvé k Draku, možná takový jsou, protože ten festival je výjimečnou záležitostí, tak co byste si přál, aby viděl, cítil tady v tom prostoru a od vás?
1: Já bych jako každému, kdo třeba ještě u nás nebyl a mohl by mít možnost minimálně jít kolem, bych mu prostě doporučil, ať to udělá. A ať si ten čas uspůsobí a ten zážitek prostě tak, jak je mu libo.
0: Takže takové je přání do těch následujících festivalových dnů, nebo jaké je vaše přání?
1: Já mám vlastně hroznou radost, že to začalo. A vlastně bych si na jednu stranu přál, ať nám to moc rychle neuteče. Na druhou stranu, přece pro ty lidi, kteří jsou v tom divadle, je to náročný, tak já bych jim chtěl popřát, aby si udrželi tu radost z toho, že se tady s těma lidma setkávají a těm všem divákům, rodinám, dospělým, to je jedno, bych přál prostě, ať si to s náma užijou.
0: Říká Tomáš Jarkovský, ředitel divadla Drak, děkuju a hodně štěstí.
1: Děkujeme.

0: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Hradec Králové, zůstáváme na festivalu Regiony a teď se dostáváme k jeho open air části. O tuto část festivalu se stará kulturní nezisková organizace Kontrapunkt, která se oživování veřejného prostoru v Hradci Králové věnuje dlouhodobě. Takže u mikrofonu vítám ředitelku Barboru Hodonickou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsme v Žižkových sadech, vy jste si uměli vybrat tedy, protože tady mám pocit, že je o pár stupňů, alespoň o pár stupňů lépe než v jiných částech historického města.
1: Určitě je to pravda, tady mezi stromy je to samozřejmě příjemnější a tak srdečně zvu, protože toho programu tady v Žižkových sadech je zrovna opravdu hodně.
0: Možná většina lidí to ví, tuší, že tady je opravdu dobře, takže lidé tady korzují a prolínají se. Děti se koupají v kašně, já vím, že bych to neměla zmiňovat. Co vy na to? Asi to není úplně ideální stav.
1: Jen to zmíníte. Já bych to určitě nedoporučovala. To počasí je sice takové, jaké je, ale my jsme se na to snažili připravit. Už vlastně od včerejšího dne jsme tady měli hned dvě mlžítka a dneska ještě s podporou města a díky vlastně pohotovosti jejich ještě jedno velké, opravdu velké mlžítko přibylo. Takže si myslím, že i tady tomu jdeme naproti, aby se tady ty diváci cítili opravdu příjemně a mezi jednotlivými divadly se prostě si dali to krátké osvěžení.
0: Ta kašna není z hygienického hlediska samozřejmě úplně ideální, ale open air část je o tom programu venku, tak je to i způsob podle vás, jak lidé město zažijí jinak, nebo o co vám jde úplně nejvíc?
1: Já si myslím, že určitě, že to je jedno vůbec z těch našich jako poslání, naší organizace obecně. My třeba v loňském roce jsme se na to extra specializovali, nebo měli jsme takový projekt vlastně v rámci toho výročí města, kdy jsme každý měsíc toho roku představili jeden...
0: Každý den by bylo lepší.
1: Každý den by bylo skvělý, ale to už bychom asi nezvládli. Ale myslím si, že je to strašně jako důležité, to město otevírat se těm lidem, ukazovat jim, jak můžou trávit ten čas volný ve veřejném prostoru nějakým jako kulturním, kultivovaným, povznášejícím, příjemným způsobem a u toho ještě navíc poznávat kulturu, divadlo.
0: Jak se to doplňuje podle vás s tím placeným programem na kamenných scénách, s tím, co se děje venku?
1: Já si myslím, že perfektně, je to vlastně ostatně to, co je výjimečné na tom celém festivalu, vlastně ten záběr, ta šíře, ta pestrost té jako palety kulturní, že opravdu se tady potkávají od amatérských zuškových souborů, ochotnických, přes už jako profesionální, perfektní, nezávislou scénu, až po ty profesionální divadla, těch třeba českých kamenných, výrazných regionálních scén, ale taky to zahraničí.
0: Víte, co se říká v těchto dnech v Hradci Králové?
1: Ne.
0: Chceš-li někoho potkat, běž...
1: Na Regiony, samozřejmě.
0: Na Regiony a do Žižkových sadů. Kontrapunkt v Hradci Králové dlouhodobě pracuje, jak jsem zmiňovala, s kulturou ve veřejném prostoru, tak jsou podle vás Regiony tím nejvidělitelnějším momentem?
1: Určitě. A myslím si, že to je přesně ta cesta, jakou o sobě my dáváme vědět a jak můžeme tím, že opravdu už máme vlastně 31. ročník a diváctvo zná ten festival, opravdu se na něj těší. Je to akce, na kterou se vracejí i třeba původní obyvatelstvo města, které už tady jako nežije, ale opravdu se sem na to cíleně vrací. Ale taky prostě máme strašně moc tady těch toho rodinného publika a vychováváme je vlastně úplně už od malička. A myslím si, že to je přesně ta cesta, jako jak ukázat a jak ukázat zase tu pestrost a tu nabídku divadelní a taky jak vlastně nalákat.
0: Na co pozvat na závěr? Nejen názvem akce samozřejmě, ale spíš typem zážitku, co mohou lidé v ulicích a parcích čekat.
1: Tak já tím, že teď se nacházíme v těch Žižkových sadech, tak zrovna tady koukám tamhle na nám povědu, ale ne, já se moc těším inscenace Ťuky Ťuk. Opravdu pro úplně nejmenšího diváka od jednoho roku, takže se vracím přesně, že máme program úplně od těch nejmenších až po ty nejstarší, tak to je třeba právě inscenace Tohle město není pro staré, která není jenom pro starší publikum, ale s tím tématikem představovali jste přesně, tak to je ten velký jako náš počin, zase velký zásah do veřejného prostoru. Máme tady řadu koncertů, skvělý doprovodný program a řadu dalších. Já se třeba dneska ještě hrozně moc těším na inscenaci Pneu v městské hudební síni, jedna z nejhezčích vůbec míst v Hradci Králové, tady toho typu.
0: Já bych to shrnula jedním slovem, přijďte.
1: Samozřejmě, moc se těšíme.
0: Doporučuje Barbora Hodonická, ředitelka organizace Kontrapunkt. Tak děkuju za pohled na festival jako na něco, co se neodehrává jen v sálech, ale také v místech, kudy běžně chodíme. Ať se daří.
1: Děkujeme, taky.

0: Jsme zpátky v přímém přenosu Českého rozhlasu Hradec Králové na festivalu Regiony. Blíží se nám 15. hodina. My jsme stále v Žižkových sadech, kde teď festival dýchá naplno divadlem, lidmi, hudbou. Je tady dobrá nálada. Viděla jsem lidi nejen se zmrzlinou, ale také například s prosekem v ruce. To jsou ti odvážnější opravdu vzhledem k těm tropickým teplotám. Ale já to teď zkusím úplně jednoduše tady mezi návštěvníky. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jezdíte pravidelně na festival?
1: Hele, už asi 15 let, no, už je to fakt jako dlouho.
0: A jste Hradečák?
1: Jsem Hradečák, ano.
0: Takže nemáte to daleko, vezmete rodinu, tady ano. Malou holčičku, manželku.
1: Ano, tady vlastně přes den jsou nějaké aktivity pro děti, takže přes den chodíme s dětma a večer potom můžete vyrazit bez dětí na nějaký koncerty a tak, takže je to super.
0: Skoro to vypadá, že si život bez regionu neumíte představit.
1: No vůbec, samozřejmě, že ne.
0: Řekneme něco malá, co myslíte? Ahoj. Ne, maminka řekne, taky máte ráda festival?
2: Já je taky mám moc ráda, vlastně skrz manžela jsem se dostala k tomuhle festivalu a je to moc fajn, musím říct, že jak už manžel zmiňoval, tak jako přes den pro děti, pro různé věkové kategorie a večer, no to už si každý najde to svoje.
0: To svoje, co vyhovuje, tak dobrou zábavu, děkuju moc. Tady všichni posedávají, je vidět, že panuje dobrá nálada, můžu tady taky se zeptat, co to tady ucucáváte dobrého?
3: Dobrý den, kávu s tonikem.
0: Je, no tak to je osvěžující, že?
3: Určitě, určitě.
0: Co ty teploty, jak to zvládáte na festiáku?
3: No, mohlo by být líp, anebo ještě hůř.
0: Lidi, ale berete to optimisticky. Určitě. Chodíte konkrétně na nějaké představení, tady může také oslovím, anebo tak zvolna, prostě zkrátka přijdete do parku a zkusíte, kde ne, co bude?
4: Podle náhody chodíme, tak nevím, letos jsme tady teď poprvé.
0: Máte úplnou premiéru?
4: Ne, to ne zase, ale za týden půjdeme, to bude v pátek vlastně. No tak je to tady fajn.
0: Zkrátka to patří k tomu Hradci Králové, festival jako takový. Také příjemně se bavte, nashledanou.
3: Děkujem, nashledanou.
0: No slyšíte sami, právě tato radost, živost a otevřenost k festivalu Regiony patří. Divadlo tady není zavřené v sálech, jak při našem přímém přenosu zaznělo, je venku mezi lidmi, v parcích, ulicích, na náměstích. Festival pokračuje až do 26. června. Spousta příležitostí zažít to na vlastní kůži taky. Nemusíte mít nutně přesný plán. Někdy stačí jen projít městem a nechat se překvapit tím, co se zrovna děje. My jsme se vám během uplynulé hodiny snažili přiblížit alespoň kousek té festivalové atmosféry. Od Klicperova divadla přes Malé náměstí, Besedu, divadlo Drak až sem do Žižkových sadů. Tak věřím, že se nám ji podařilo dostat i k těm, kteří se na festival osobně nedostanou. Z festivalu Regiony, Mezinárodního divadelního festivalu Hradec Králové, se s vámi loučí Pavla Kindernajová a přeji, ať vám odpoledne dál nabízí i úsměv, který je v tak velké míře vidět právě na festivalu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. O slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT 2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pauze v manželství, stálosti citových pout a empatii. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Česko zažívá nejteplejší den týdne. Obec Sinkov Slemeno otevřela novou budovu školy. Fotbalisty Nizozemska čeká na mistrovství světa duel se Švédskem. A počasí polojasno až oblačno, teploty kolem 33 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne. V Česku dnes vystoupají teploty až k 36 stupňům Celsia. Podle meteorologů zažíváme nejteplejší den týdne. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu je i dusno. Tropické počasí může lidem způsobit zdravotní komplikace, hlavně chronicky nemocným a seniorům.
7: Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší taky nevolnosti a kolapsy z horka, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bótová.
8: Často jsou to seniori, kteří ale málo pijí. V důsledku toho jsou pak dehydratovaní, spaví a malátní. V takovém stavu mohou upadnout.
7: Odpoledne se pak k vedrům přidají i silné bouřky a vítr, a to hlavně v Čechách, varuje meteorolog Štefan Hanžák.
9: Nárazy větru můžou dosahovat 75 km v hodině a můžou se objevit i kroupy.
7: Bouřky v Čechách hrozí i zítra, to už ale teploty mírně klesnou. Lucie Machartová, Český rozhlas.
5: Obyvatelé Hořic poslali radnici 12 návrhů zaměřených na sport, veřejný prostor, dopravu a volnočasové aktivity. O tom, který z nich získá podporu v takzvaném participativním rozpočtu a bude realizován, rozhodne hlasování. Začne v srpnu.
10: Mezi letošními návrhy nechybí projekty zaměřené na sportovní vyžití. Zájemci navrhli například vybudování diskgolfového hřiště nebo sportovních kurtů. Nechybí ani projekty na revitalizace travnatého hřiště či projekt odpočinkové zóny u rozhledny Hořických Lum. Do konce července bude všechny návrhy posuzovat odborná komise. Její členové budou hodnotit hlavně technickou proveditelnost, majetkoprávní vztahy a finanční náročnost. Z Hořic Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Obec Sinkov Slemeno na Rychnovsku otevřela v těchto dnech novou budovu základní a mateřské školy. Součástí areálu je hřiště, komunitní park a taky parkoviště. Žáci zahájí výuku v nové dřevostavbě od září. Ve Švýcarsku začala jednání o naplnění americko-íránského memoranda o porozumění. Vyplývá to z prohlášení švýcarského ministerstva zahraničí. V letovisku Birkenstock jsou diplomaté z několika zemí, kteří pokračují ve snahách udržet dialog. V zájmu diskrétnosti Švýcarsko nechce sdělit další informace.
11: Sport.
5: Fotbalisty Nizozemska čeká na mistrovství světa druhý duel ve skupině. V 19 hodin nastoupí v Houstonu proti Švédsku. Ve 22 hodin čeká Německo pobřeží Slonoviny. Ve 2 ráno začne duel Ekvádor-Curaçao a v 6 hodin Tunisko-Japonsko.
6: Počasí.
5: Odpoledne bude na východě Čech polojasno až oblačno, k večeru přehánky nebo bouřky. Teploty 32 až 35 stupňů, na horách kolem 26. Biozátěž je dnes na Trojce.
11: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: I na cesty můžeme z Českého rozhlasu Hradec Králové pozdravit. Přejeme dobrý den, hezké sobotní odpoledne, o čem budeme mluvit v této hodině. O audioprocházkách, které vznikly ve spolupráci s Českým rozhlasem Hradec Králové. Pozveme i na zítřejší oslavy do Hořic a chybět nebudou oblíbené hradecké minuty. V nich dnes o tom, že v hradecké městské kanceláři působili v 17. století písaři. Za 30leté války ovšem nebyli zrovna moc profesionální. Poslechněte si o tom víc po půl čtvrté. A z hudby Karel Černoch, Petr Rezek, Jelen, Iveta Bartošová, Hana Zagorová nebo Aby Daněk. Příjemnou sobotu s Českým rozhlasem Hradec Králové. Vše důležité přidáváme i na náš web hradec.rozhlas.cz. Jsme také online, tak vás zdravíme, ať už jste s námi jakýmkoliv způsobem. Pěkné odpoledne, pěknou sobotu.
11: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Hradci Králové začal Mezinárodní festival Regiony a velká sláva v Jaroměři už od včerejšího večera. Rok 2026 se v Jaroměři nese ve znamení mimořádného jubilea. Východočeské město na soutoku tří řek slaví 900 let od první písemné zmínky a připravilo oslavy, které propojují kulturu, historii, komunitní život i současnou energii města. V plném proudu jsou oslavy v tamních Masarykových sadech a budou až do dnešního pozdního večera. Na pódiu se v 16 hodin objeví i šarmantní herec Jan Čenský, který nejenom Jaroměřáky pozdraví. Sobotní program potrvá skoro do půlnoci, lidé se mohou ponořit do atmosféry historického tržiště řemeslných dílen. V Jaroměři nechybí ani kníže Jaromír, průběžně projíždí se svojí družinou na koni. Můžete ho také potkat. Oslavy 900 let od první písemné zmínky Jaroměře právě dnes v Jaroměři v Masarykových sadech až do pozdního večera. Můžeme vás pozvat. A o čem ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové za chvíli? O tom, jak budou vypadat oslavy zítra v Hořicích, protože i tam mají důvod připravit zajímavý program. Český rozhlas Hradec Králové, sobota 20. června. Karel Sladký vás zdraví v 15 hodin 11 minut. Příjemné odpoledne.

0: oslavy zažívají o tomto víkendu Hořice. A hned vám vysvětlím, proč. Základy věže na Hořickém chlumu nad městem Hořice se začaly kopat na jaře roku 1925. Počítalo se s tím, že ještě v červenci téhož roku prezident Masaryk poklepe základní kámen. Jeho návštěva ale byla z neznámého důvodu zrušena a realizována byla až v červenci roku 1926. V Hořicích si proto letos připomínají 100 let od této události, která patří k historii budoucí Masarykovy věže samostatnosti. A už zítra se v podkrkonošském městě budou konat celodenní oslavy. Víc se o nich dozvíte od Vlaďky Vildové.
1: Chceme vás pozvat na místo, kde před 100 lety byl poklepán základní kámen této úctyhodné stavby, a sice Masarykovy věže samostatnosti, která se týčí nad městem Hořice. Mám tady historičku Oldřišku Tomíčkovou z Městského muzea v Hořicích.
2: Tak my vás pozveme na neděli 21. června, kdy tady u věže, nebo nejen u věže, bude celodenní program. Program připravuje město Hořice ve spolupráci s klubem českých turistů. Dopoledne začne turistickým pochodem na Zvičinu. Jsou vypsány trasy jak pro pěší, tak pro cyklo. Na Zvičině budou mít návštěvníci možnost se seznámit s historií i současností Rajzovy turistické chaty a také s její budoucností. Bude tam výstava automoto veteránů. Ještě bych dodala, že vlastně bude zajištěna i kyvadlová autobusová doprava z Hořic na Zvičinu a zpět.
1: Jaký program čeká dál? Určitě hudební a určitě také nějaké slavnostní zahájení.
2: Program odpolední začne tady u věže samostatnosti v 15 hodin koncertem Green Dolphin Orchestra. Od 16 hodin potom bude slavnostní zahájení. Proběhne tady scénka ochotnického spolku Josef Kajetántil. Tam se vlastně účastníci dozví, jak to tenkrát bylo nebo jak to mohlo být. Potom bude následovat v 16.15 příjezd prezidenta Masaryka a bude přivezen právě jedním z těch automobilových veteránů.
1: Ano, tak je vernisáž výstavy. Oldřiško, ta bude také tady ve věži samostatnosti anebo dole ve městě?
2: Výstava válečných fotografií Jendy Reimana, které pořídil v době první světové války na italské frontě. A ta výstava bude nainstalovaná v suterénní místnosti, která byla až doteď pro návštěvníky uzavřená, takže prošla takovou základní rekonstrukci a budou tam umístěny ty válečné fotografie a samozřejmě i další doprovodné materiály na panelech. Budou tady od 17 hodin vystupovat žáci základní umělecké školy Melodie. Od 18 hodin bude následovat koncert skupiny České srdce, který celý ten program uzavře. Ještě tady nezaznělo, že vlastně registrace účastníků toho turistického pochodu bude probíhat mezi 8 a 11 hodinou.
1: Právě tady, kde stojíme někde.
2: Ano, přesně tak.
1: 100 let Masarykovy věže samostatnosti je tady.
2: Koná se v neděli 21. června tady a na Zvičině.
1: Děkujeme Oldřišce Tomíčkové. Přijďte si vzpomenout na to, jak to s Masarykovou věží samostatnosti nad Hořicemi bylo.
2: A já bych tady měla ještě jednu malou pozvánku, která se týká 9. července do Hořického muzea, kde bude zahájena výstava Věž, která přečkala věky. Bude věnovaná právě historii Masarykovy věže samostatnosti a Masarykovy návštěvě v Hořicích před 100 lety.
3: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Herečka a autorka několika kuchařek Markéta Hrubešová nám poví, proč jí učarovaly recepty a jaká je její nejoblíbenější jarní zelenina. V modních trendech si představíme práci modní policie. V kosmetickém rádci povíme, jak dlouho trvá bělení zubu a proč je nutný dohled odborníka. A chybět nebude ani další díl seriálu o etiketě s Danielem Šmídem.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Hradec Králové je rád, že může být hrdým partnerem audioprocházek, které vznikly právě tady u nás ve studiích Českého rozhlasu Hradec Králové a budou mít premiéru už dnes na Malém náměstí v Hradci Králové v 17 hodin 30 minut. Stane se tak právě při festivalu Regiony. Návštěvníci dostanou v centru Hradce sluchátka a dozví se o tématech, která se běžně neotevírají. To, co uslyší, se natáčelo právě ve studiích Českého rozhlasu Hradci Králové. Více mi k projektu a k tomu, co vás dnes čeká na Malém náměstí v 17.30, řekli autoři a režiséři zároveň Vojtěch Bárta a Tobiáš Nevřiva.
1: Chystáme audioprocházku, která vzniká se skupinou 6 seniorů a pro seniory, nejenom tedy pro ně, ale i pro další návštěvníky a návštěvnice festivalu. A hnedka při začátku našeho zkušebního procesu jsme měli v hlavě, že Český rozhlas Hradec Králové by byl skvělým partnerem pro takovýhle projekt a jsme moc rádi, že se to podařilo a že můžeme na tom spolupracovat.
2: Co si pod tím audioprocházka představit?
3: Divadlo, který ale jde lidem z části do sluchátek a k tomu se kolem nich dějí různé obrazy, které nějakým způsobem se spojují anebo naopak jdou trošku proti té zvukové stopě, tedy nejenom hlasům, ale i různým zvukům a hudbě.
1: A my jsme se to rozhodli pojmout jako rozhlasové gala vysílání ve veřejném prostoru.
2: Čili budu na Malém náměstí v Hradci Králové na festivalu Regiony, dostanu sluchátka.
1: Ano, moderátorem našeho pořadu bude brněnský herec Cyril Drozda, který bude diváky provázet celým tím pořadem, který bude komponovaný jak z monologů a textů, které připravujeme ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové, ale taky z živých rozhovorů a vstupů, které se budou dít přímo na tom místě.
3: Otevřít diskuzi, a to často i o věcech, o kterých se prostě víc mlčí, než by muselo.
2: A otevřete právě na festivalu Regiony, kdy bude premiéra?
1: Premiéra je naplánovaná na 20. června od 17.30 na Malém náměstí a můžete se těšit na putování, které půjde různými ulicemi a zákoutími centra v Hradci Králové.
2: A pak budou ještě reprízy?
1: A reprízy budou pokračovat 21., 22., 23. a 24. června vždycky od 17.30 na Malém náměstí.
3: Ano, tam to začíná. Projdeme vlastně tím největším centrem Hradce Králové. Centrem, které je nádherné, ale kde zároveň taky třeba hodně parkují auta, kde třeba někdy je možná málo zeleně nebo jsou různé problémy, které třeba právě i staré lidi a nejenom je můžou třeba trápit.
0: Vojtěch Bárta, Tobiáš Nevřiva, autoři a režiséři Tohle město není pro starý, nám představili divadelní audioprocházky na festivalu Regiony. 17 hodin 30 minut bude premiéra. Tak přijďte a poslechněte si to, o čem jsme teď s pány mluvili. Díky za to, ať se vám to vydaří. Mějte se hezky.
1: Děkujeme moc.
3: Děkujeme.
4: Co tě

0: Český rozhlas Hradec Králové a sobotní dobré odpoledne na Vabiho Daňka. Píseň Na cestě se můžete těšit. Dáme si skupinu Queen, Olgu Lounovou, Memento Mori, Věru Špinarovou, Bílou Javu 250 nebo Roy Orbison také ještě zaspívá. Ale teď oblíbené hradecké minuty, které pokračují dalším dílem seriál k historii města Hradce Králové, připravovaný v Českém rozhlase Hradec Králové historičkami Janou Vojtíškovou a Pavlou Korytenskou. Pokud byste si chtěli připomenout to, co už jsme nabídli, odvysílali i s fotografiemi, je to na našem webu hradec.rozhlas.cz pěkně přehledně pod názvem Hradecké minuty. V soboty tento čas patří Janě Vojtíškové z Královéhradecké univerzity. Paní Jana bude mluvit o tom, že za 30leté války Hradec Králové přišel o většinu své zástavby, prudce se mu snížil počet obyvatel a došlo dokonce i k velkému zadlužení města. Jak uslyšíte, utrpěla i kultura a společenské dění. Další perličky právě teď od historičky Jany Vojtíškové.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Odliv intelektuálních špiček společnosti zasáhl zásadním způsobem kulturní vyspělost města. A to v nejširším slova smyslu. Velmi dobře to ilustruje situace v městské kanceláři, kde pracovali tři písaři. Ti byli prodlouženou rukou městské rady a zajišťovali pro město a pro jeho obyvatelstvo vydávání a vedení velké části úředních písemností. Právě v městské kanceláři se udržovala na vysoké úrovni znalost městského práva a správních mechanismů. Zlom v případě městské kanceláře nastal kolem roku 1625, kdy začali z písařských postů odstupovat jejich držitelé. Dva písaři z náboženských důvodů emigrovali. Jeden se nechal naverbovat na vojnu. Od konce roku 1626 v kanceláři působil jen jeden písař,

0: který ovšem neměl náležité znalosti a dovednosti, a proto se řada právních úkonů pozastavila a lidé si začali fixovat právní počiny vlastní cestou. Například listiny, jejichž prostřednictvím řešili prodej majetku nebo dědické záležitosti, jim vyhotovovali učitelé z hradecké školy. Až v roce 1628 se podařilo najmout univerzitně vzdělaného písaře. Protože však neměl příležitost zaučit se od svých předchůdců, nacházíme v pramenech dlouhodobě stesky, že některé věci si už nikdo nepamatuje, nebo že písař neví, kde by měl určité informace hledat. Vzpomínáte si na povídání o zákeřném královském rychtáři Deringerovi? Tak teď jistě o to lépe chápete, proč se mu dařilo roky zneužívat úřední pravomoci.
1: Hradecké minuty.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Krkonošský festival mini pivovarů se koná dnes do 22 hodin. Pivní poklady Krkonoš a podkrkonoští lidé obdivují na parkovišti ve Velké Úpě. Mají tam sraz a tak by tam měl být každý milovník piva, dobrého jídla. Právě ve Velké Úpě tak můžete dnes s rodinou a přáteli strávit příjemnou sobotu s pivem, dobrým jídlem, skvělou zábavou. Krkonošský festival mini pivovarů pokračuje až do večera do 22 hodiny. Můžeme vás do Velké Úpy ještě pozvat.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Posloucháte rádi klasickou hudbu, můžete vyrazit dnes podvečer do Kuxu. Hudební léto Kux 2026 od 18 hodin Mezinárodní festival klasické hudby konaný v kostele Nejsvětější Trojice. 17. ročník tohoto mezinárodního festivalu v kostele Nejsvětější Trojice v Kuxu začne dnes v 18 hodin. A den plný z hudby, zábavy, sousedských setkání si užijí zítra na Slezském předměstí v Hradci Králové mezi paneláky operní gala show Severka 2026. Propojí odpolední program pro rodiny s dětmi, kulturní vystoupení, večerní unikátní koncert, opera mezi paneláky. Celodenní program začne zítra už ve 13 hodin na Mlhovišti za Severkou a nabídne pestrou paletu aktivit pro všechny věkové skupiny.

desítky nejšarmantnějších osobností vybíráte absolutního vítěze jubilejního 30. ročníku. Je to internetové hlasování na našem webu hradec.rozhlas.cz. Jak to tam zatím vypadá? Podívejte se a také klikněte, hlasujte pro svého oblíbence ze šarmantní desítky. Tu jsme sestavili na základě vašich hlasů, nominací, ten, kdo získal nejvíce, do ní dostal, a z ní vybereme absolutního vítěze, kterého vyhlásíme na gala večeru v Hradci Králové. Bude to určitě událost. Na našem webu hradec.rozhlas.cz jsou i další tipy pro vás, zajímavosti, podrobný program Českého rozhlasu Hradec Králové. Na ten se teď nemusíte dívat, rád vám povím, co po 16. hodině. Budou to hvězdné návraty, které vás určitě dnes také pobaví. Vše se bude točit a týkat rozvodů, rozvodových stání, důvodů rozvodu, a zazní pár perliček ze soudních síní. K tomu i písničky, které třeba k takovým momentům patří. Napadne vás nějaká? Mě by napadla Rozchod František Nedvěd nebo třeba Čau lásko. Po 16. hodině hvězdné návraty, ve kterých se bude vše v našem vysílání týkat rozvodů. Doufám, že nic takového teď neřešíte. Naopak, že mám dobře s někým, koho máte rádi, že s ním trávíte sobotní odpoledne. Karel Sladký přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Hradec Králové. A za 3 minuty už nabídne Český rozhlas Hradec Králové nejnovější zprávy.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanů statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na stříbrném rybníku v Hradci Králové skončila koupací sezóna. Kuks na Trutnovsku hostí Mezinárodní festival klasické hudby. Tenistka Marie Bousková si zahraje na turnaji v Nottinghamu finále. A počasí zítra má být polojasno až jasno, odpoledne bouřky, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchábek, hezké odpoledne. Stříbrný rybník v Malšově Lhotě u Hradce Králové ukončil sezónu. Voda tam není vhodná ke koupání. Oznámili to v týdnu hygienici. Kemp zůstává v provozu. Voda v dalších areálech Králové Hradeckého kraje podle rozborů vyhovuje. V našem regionu jsou hlášeny první případy klíšťové encefalitidy. Aktivita klíšťat navíc v těchto dnech stoupá.
3: Klíšťová encefalitida může podle lékařů způsobit i dlouhodobé neurologické potíže. Nejzávažnější průběh hrozí seniorům, lidem s chronickými nemocemi nebo oslabenou imunitou. V Královéhradeckém kraji mělo podle údajů za loňský rok alespoň jednu dávku očkování 45% obyvatel, což je nejméně ze všech krajů v celém Česku. Očkování je přitom jedinou specifickou ochranou proti onemocnění a lidé starší 50 let ho mají hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Íránské vojenské velitelství tvrdí, že dnes opět uzavřelo Hormuzský průliv. Teherán tím reaguje na izraelské útoky v Libanonu. Podle íránské agentury MER je uzavření úžiny reakcí na porušování závazků memoranda o porozumění. Dokument podepsali prezidenti Spojených států a Íránu ve středu. Pokud budou pokračovat izraelské údery na Libanon, Írán údajně přijme další opatření. V kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu na Trutnovsku začne v 18 hodin prvním koncertem Mezinárodní festival Hudební léto Kuks. Celkem nabídne 5 koncertů. Pokračuje ředitel a dramaturg festivalu Vít Havlíček.
4: Na zahajovacím koncertě vystoupí španělský violončelista Luis Zorita a italský varhaník Pier Damiano Peretti. Na dalších koncertech festivalu se představí například Zoran Dukić, vynikající chorvatský kytarista, dále Kolegium 1704, Anna Paulová, vynikající česká klarinetistka, nebo dechové kvinteto Alinde Quintet. Sport.
2: Tenistka Marie Bousková si zahraje na turnaji v Nottinghamu finále. Postoupila do něj po vítězství nad Karolínou Plíškovou. Počasí. Noc bude oblačná až zatažená s bouřkami, ráno místy mlhy, teploty kolem 18 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne přehánky a bouřky. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů, v Polabí až 33, na horách naměříme kolem 25. Biozátěž bude na Trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní nehoda komplikuje provoz na hlavní trase Hradec Králové-Vamberk, Pozorov, obci Čestice. Na kruhovém objezdu tam havaroval motorkář.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
6: Moment!
5: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
6: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
5: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
6: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
5: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
6: Dobře. V tom případě vám ale musím říci,
5: ano,
6: že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
5: Ne.
6: V podstatě jste harmonické manželství.
5: Patrik Rozehnal a legrace.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
5: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pak kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
3: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, že ano, posaďte se a vy usedíte. Těší mě, tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
4: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
3: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo, ne. Nebo snad sousedé něco
4: ne, namítají? Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
3: Aha, ano.
4: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
5: No, ono, jak se to veme?
4: Jen měj odvahu se přiznat.
3: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
4: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to... No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to... Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
5: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
3: No, tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
4: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
3: No prosím.
4: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
3: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
4: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
3: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
4: No, skoro 2 roky, pane doktore.
3: No, to je napováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
5: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
3: No, ano, já vím,
5: ale... Těžká.
3: Ano, ale přece jenom, jak si...
4: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
5: Já ne a ne. No.
3: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
5: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
4: Paličák!
3: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? A máte proto nějaké vysvětlení?
5: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
4: A co já? Na mě nemyslíš, Sobče? Pane doktore, řekněte mu, že sobec.
3: Pane Sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
5: O ne, já jsem zdravý jako...
3: Jako dub.
5: Jako dub.
3: Jako dub.
4: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zas kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
3: Ne.
4: I když to bude stát třeba peníze. Oh. Ani to s ním nehne.
3: Ale, drahá paní, to snad ne.
4: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
3: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
4: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
5: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
3: Škopek.
5: Jo, jako škopek.
3: Škopek.
4: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
3: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
4: Slyšíš to?
3: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
5: Jako dub jsme říkali.
3: Správně, jako dub.
5: Jako dub.
3: Energie z vás přímo sálá, čiší, vysadruje.
5: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
3: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
5: Pane, já nemůžu, mně to je protivný.
3: No. Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
5: Proč? Co pak jsem blázen?
4: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
3: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
4: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
5: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
3: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
5: Co? Všechno z mý kapsy, i když jsem oběť?
3: Ovšem.
5: Tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
4: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil, a jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicí.
3: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
5: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu, i kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
4: Tak pište, pane doktore.
3: Prosím.
4: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
3: ano,
4: že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
3: Povinnost?
4: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství. Víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena, nebo naopak o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel. Podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesmolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila, že...
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy, abyste se představila. Tak... Představil. Tak.
3: Já se vám představím, já ano. Jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: jsem šepiše.
3: Ne, Forst to je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní teda jich potřeba nějak rychle se rozvízt. Rozvízt. Byl tak laskavá se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No to nejde, o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No velice rád. No.
4: Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, no. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křest jmenuje Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme se tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel,
4: vlastně,
3: samozřejmě.
4: Ano.
3: Star jsem 1962 roku.
4: 62?
3: To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte, a žena... délka manželství je 40 let.
4: 40.
3: Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jsi říkal kozel.
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl zazlít, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. Obyčejný no. Kozel, jako domácí zvíře. Smrťoch, kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: vy myslíte
3: no.
4: Manžela no, od kozy, no. Ano, ano, tak
3: podívejte
4: to nerozumím.
3: Podívejte se, no.
4: Má. Ano, mám, mám.
3: No.
4: No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu manželství?
3: Já vám tady
4: kdybyste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 letech jsem odešel.
4: 60 lety. Ano, to je tak normálně.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě ano? Šel na postovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu, do
3: Prahy. Praze mám probranou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo?
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes, z Forstovny rovnou do kamrlíku.
4: No jo, a to je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
4: jo.
3: Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbá.

0: ty kozel, to se překoná, že ty taková jednoduchá věc, no. Maličkost. Otevřete okno, vyvětráte několikrát denně no. A máte zachráněno manželství.
1: No, paní doktorka, se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přece.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože výroky, autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, strašně často, zejména milenky to slyší často.
2: A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo?

0: A třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
1: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
0: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory, léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání, je protokolováno: tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dota soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka: jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
1: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost. Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo to dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu, a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bal těch svých 5 švestek, ale ty kufry jsou moje.
2: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku coby civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze a rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
3: Dovolte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
4: Dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
3: Ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
4: Neříkejte.
3: No jo, ale vy jste to nebyl.
4: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
3: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
4: No jo, já vám taky necítím nohy.
3: Jo, co říkáte?
4: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
3: A máte nějakou rýmu, nebo co?
4: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
3: To je jako, že bolej, aha, takhle, jo.
4: Jo.
3: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance,
4: v poradní kance.
3: Poradní kance i na kopci, no.
4: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
3: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
4: No a co bych měl vědět?
3: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
4: Vy jste v rozvodu.
3: V rozvodovodovým,
4: no tak to já ani nevím.
3: No jo.
4: No jo.
3: A víte s kým? S mojí manželkou.
4: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
3: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanapy.
4: Myslíte, jako od stolu a od lože?
3: Od jaký od lože?
4: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
3: Je to od lože, no tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
4: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
3: No z manželčiny, to víte z míne, no. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
4: No jo, no jo, no jo.
3: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
4: Jo.
3: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
4: No jo, no jo. A co to jako znamená?
3: Co?
4: Co jako znamená to čínský přísloví?
3: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. Já čínsky neumím, že jo?
4: No, to já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
3: No něco takového to bude asi, že jo?
4: No,
3: co jiného by to mělo být,
4: no, jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
3: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíct,
4: no,
3: jo?
4: Tak...
3: Ale to už se nedalo vydržet,
4: prosím, víte. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
3: Mně, jo.
4: Mezi váma nehraje.
3: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
4: no,
3: taky.
4: No jo, já nevím, ale...
3: Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
4: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
3: Já, že jsem si vzal, no, proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
4: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
3: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
4: Vaše manželka žádlí?
3: Žádlí, no představte si žádlí.
4: Děte, no. A to žádlí jako bezdůvodně.
3: Co?
4: Jestli žádlí bezdůvodně.
3: Bezdůvodně?
4: Jo.
3: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
4: No, tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
3: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
4: Jo,
3: vášnivě jsem políbil.
4: No.
3: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
4: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
3: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
4: Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
3: No jo, prosím vás, ještě si ji zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
4: A na co si stěžuje?
3: Furt si na něco stěžuje.
4: Děte.
3: Pořád, no. Pořád.
4: A na co například?
3: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
4: Děte.
3: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
4: Se, pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
3: No jeri, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vyprávět, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alcoronu 10 Hennessy.
4: Prosím vás, 10 Hennessy?
3: No, na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
4: No,
3: tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
4: A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
3: Ale chce na mě pořád jen peníze.
4: Peníze?
3: Peníze, nic než peníze.
4: Děte.
3: Moře peněz na mě chce pořád.
4: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
3: No to já přece nevím. Já jsem mi tak ještě žádný nedal, že jo.
4: Mějte se, pane Sarbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
3: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodíte například celý noc jenom po hospodách, no.
4: Vaše paní, po hospodách?
3: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
4: Jděte.
3: No jo.
4: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
3: Ale ne, ona mě hledá,
4: no. Mějte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
3: U mě, jo?
4: Já?
3: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
4: Ale no tak,
3: já vám to
4: pane
3: vůbec
4: Carbo,
3: vyprávím.
4: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
3: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je, má je, tak co, no?
4: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
3: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
4: No.
3: Já za to nechci vůbec nic.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to... No. To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když o tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: S tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobré.
2: Víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tady v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, takhle je.
2: Ano.
3: No, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu?
3: Ale to není, Doudu, to ano. Není možné. Proč by tě ženatý, to... Douda?
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no... Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: Aha, tak dobře, tak má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak no. Nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to říkal?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě, no. Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena. Oh. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
2: Co na ní vidíš, prosím tě? A vůbec. Paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no. se naskytá možnost takového určitého řešení, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No, říkaj.
3: Prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Proč nemůže?
2: Proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo,
2: no prostě nechci, víš? No tak, ale je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je Hani, to možné?
3: Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se
2: Klepe snad buší, ne?
3: No,
2: a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilejš.
3: Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No, co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No, proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
3: Jo, tak.
2: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No, ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: K dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vodní záchranáři varují před riziky koupání v přírodě. Město Hradec Králové nechá opravit střechu malé hokejové haly. Rychnov nad Kněžnou hostí festival Poláčkovo léto. A počasí zítra má být polojasno až jasno, odpoledne bouřky, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Vodní záchranná služba varuje před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnicích a v bazénech utopí zhruba 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je důležité ve vodě sledovat své okolí.
2: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
0: Město Hradec Králové nechá v létě opravit střechu malé hokejové haly u zimního stadionu. Do objektu zatéká. Tréninky hokejistů by neměly práce výrazně omezit, říká investiční náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
3: Je to i patrné z vnějšího pohledu. Celá ta hala, ale především střecha je v naprosto havarijním stavu. Takže jsme řešili nějakou formu kompletní rekonstrukce, ale vzhledem k tomu, že město také uvažuje a má studii proveditelnosti na celý areál a je možné, že v budoucnu dojde ještě zásadní jako rekonstrukci celé lokality, včetně haly 1, tak nám nepřišlo efektivní dělat generální opravu.
0: Na území Krkonošského národního parku jsou 2 až 3 vlčí teritoria. Odhadem jde minimálně o 11 vlků. V obou teritoriích byla potvrzena úspěšná reprodukce vlka obecného. Oznámili to v týdnu zástupci správy parku. V Rychnově nad Kněžnou začíná festival Poláčkovo léto. Program potrvá do příští soboty a nabídne 8 divadelních představení a 5 koncertů. Umělci vystoupí mimo jiné v Kolovratském zámku nebo v amfiteátru na Studánce.
4: Festival zahájí dnes v 7 hodin večer inscenace Dámy vpřed. V zámecké jízdárně ji odehrají herci z divadla Palas Praha. V dalších dnech lidé uvidí například hru s pidlou v zádech, kterou uvede divadelní společnost Josefa Dvořáka, nebo hru s čerty nejsou žerty v nastudování herců Východočeského divadla Pardubice. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští volejbalisté vyhráli zápas Evropské ligy nad Španělskem 3-1 na sety. Udrželi si tak naději na postup do semifinále. Zítra nastoupí v Gruzii proti domácím, kteří zatím všech 5 zápasů soutěže prohráli. Vítězství českému týmu ale nemusí zaručit postup. Záležet bude na ostatních výsledcích. Počasí. Noc bude oblačná až zatažená s bouřkami, ráno místy mlhy, teploty kolem 18 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne bouřky, teploty na východě Čech kolem 30 stupňů, v Polabí až 33. Biozátěž bude zítra na Trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Květy květuše mají svátek, zítra bude den otců. Český rozhlas Hradec Králové bude rozdávat radost v této hodině písničkami pro radost od srdce. Český rozhlas Hradec Králové dál s vámi o tomto víkendu. Nevím, jak tam u vás, tady u nás v Hradci se docela teď pořádně zatáhlo. Tak zřejmě ty bouřky, o kterých mluvili v našem vysílání meteorologové, bouřky z vedra, z dusna, tropické teploty, dnes padaly i rekordy na mnoha místech naší republiky. Zítra by mělo být také poměrně horko, ale zase nějaké ty bouřky a přehánky. Tak ať teď prší jenom to hezké z našeho vysílání. Vaše vzkazy, pozdravy, přání. Karel Sladký je u mikrofonu Českého rozhlasu v Hradci Králové. Zdravím vás a přeji hezké chvíle s námi.

0: Krásný do Orlických hor a Krkonoš zdravíme, víme, že to máme posluchače Český rozhlas Hradec Králové, hezké pozdní odpoledne. A abyste někoho mohli potěšit, měli byste vědět možnosti spojení s námi.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Můžete se ozvat, popřát k svátku, k narozeninám nebo na hezký víkend poslat písničku. studio.hradec@rozhlas.cz je náš mail a také můžete poslat krátkou textovou zprávu, SMS zprávu. Napíšete Hradec, uděláte mezeru, po mezeře už vzkáz a odešlete na číslo 900 1104. A začínáme přáním k zítřejšímu dní otců, panu Karlovi do Jaroměře, od milující manželky Táni a od rodiny, od blízkých, od kluků. Karle, všechno nejlepší k zítřejšímu dní otců, hlavně pevné zdraví, ať všechno vychází v životě, pořád optimismus, dobrou náladu a pivečko, ať chutná. Panu Karlovi k zítřejšímu dnu otců posíláme jeho oblíbenou hospůdku.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

Kráčel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě

0: Zdravíme i ty, kteří jsou na cestách. Jedou třeba právě domů, aby popřáli k zítřejšímu dnu otců. Český rozhlas Hradec Králové, květy mají svátek dnes, přejeme jim také. Už jste přáli v poledních písničkách od srdce, vše v našem audioarchivu hradec.rozhlas.cz.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Paní Jiřinu zdravím a přeji hezkou sobotu, dobré odpoledne.
2: Já vás taky zdravím, taky přeju hezkou pracovní sobotu.
0: Díky. A pro koho bude písnička, komu zahrajeme?
2: Bude
0: možná
2: to pro všechny, kdo ať to přežije tohle horko. Přáli jsme si teplo, tak si ho užíváme.
0: Chcete léto, léto tady je. Tak.
2: Ano.
0: Ano. Přála jste si Laďku Kozderkovou, no nebude na to sama. V následujících minutách připomeneme si i s dalšími skvělými dámami, které teď zaspívají. Dokonce i Stella Zázvorková tam bude. Tak si to poslechněte. Zdravíme vás a držte se, paní Jiřino, mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Taky děkuji, naslyšenou.
3: Hej, kočky, dneska máme svůj den. Mňau.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové pokračují sobotní písničky od srdce. Bouří to tady v Hradci Králové, nevíme jak u vás, tak se opatrujte. Zdravím pana Petra, který je taky z Hradce, tak možná už taky slyšel nějakou tu bouři. Pane Petře, dobrý podvečer, vítejte v písničkách.
1: Dobrý podvečer, právě že u nás to hřmí a právě proto jsem mi vybral písničku, která se opravdu je úplně na místě. Vybral jsem písničku Valdemara Matušky Kluci do nepohody a nechávám ji zahrát jednak teda všem oslavencům, všem příznivcům Valdemara Matušky pro dobrou náladu, no a všem, kteří samozřejmě i třeba prožívají tuhletu bouři a tak.
0: Dobře, zahrajeme velmi rádi. No a takový kluci do nepohody, ti se vždy hodí. Petře, mějte se hezky a pěkný zbytek dne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A s tím sluncem je to pravda, zítra čekáme polojasno až jasno, jenom odpoledne bouřky. Teploty na východě Čech zítra kolem 30, v Polabí až 33 stupňů Celsia. Následující písničku si přála paní Petra, kterou zdravím a přeji hezkou sobotu. Dobrý den.
1: Hezkou sobotu, pane Sladký, a všem posluchačům.
0: Vám také. Teď někde v bezpečí, paní Petro? Vše v pořádku?
1: Ano.
0: Výborně. Doufám, že jste měla hezký den zatím, hezkou sobotu.
1: Ano.
0: Tak to je vše, jak má být. Pro koho bude písnička, koho potěšíte?
1: Vám do studia a pro všechny posluchače.
0: A pro vás také, neskromně jste na sebe zapomněla.
1: Děkuji.
0: Skromně. Tak posíláme písničku a mějte se hezky, hezký zbytek dne. Naschledanou. A písnička bude také pro všechny zamilované.

Gott s Marcelou Holanovou dospívali, tak snad Karel potěšili paní Janu z Tmavého dolu, protože Karla Gota si přála, přeje všem posluchačům vše dobré. I vám, paní Janu, zdravíme, Tmavý důl. Napsala prababička Maruše ze Starkoče, která by ráda písničkou potěšila Julinku Benešovou, k 9. narozeninám popřála všechno nejlepší a nezapomněla ani na Jeníčka Beneše z Provodova, ten má zase 7. narozeniny. Julinka má ráda Terezu Maškou, tak se podělte, tady máte písničku, bude pro Julinku, bude také pro Jeníčka. Ať se mu daří ve všem. Maruše ze Starkoče nezapomněla na svá sluníčka.

0: života.
1: Že? Jíst, spát, meditovat, milovat. No, návod na život.
0: Ano, nikdy ho by nám nechybělo, jde potom na to brát peníze. Ovšem, tuhle tu písničku chci poslat všem, který se bojí bouřky, protože tady už hezky hůhla nějaký nedočkavý hrom.
1: Aby věděli všichni, kde to je, kde.
0: V Trutnově Poříčí.
1: Tak, když nás to někdo zapnul, tak aby věděl. V Trutnově Poříčí už taky hromy bouřky.
0: Že by se ho zesílili, aha. No, chtěla bych pozdravit do České Lípy, do Dvora Králové nad Labem, do Pod Orličí a samozřejmě do Trutnova zelená louka. No a potom do Úpice všem kamarádům, kteří mě poznali po hlase. No, takže ať si ta příroda s náma dělá, co chce, nastalo dneska léto a to je nejkrásnější období celého roku.
1: Říká
0: tak,
1: paní
0: ať trvá
1: Jessica,
0: co nejde, jo.
1: Ať trvá co nejdále. Říká paní Jessica, kterou zdravíme, tak ať vám tam moc nebouří. Děkujeme i za tu aktuální informaci, že to je v Trutnově Poříčí. Ať víme, protože máme posluchače po celé republice v tuto chvíli, takže vědí, že třeba i právě tam u vás už to je. Tak nebojme se, Věra Martinová bude zpívat. Hezký zbytek
0: dne. To bude daleko, stojte, možná se, já nevím, někde z hor.
1: Vy si ráda povídáte, ale budeme hrát i to hudební pořad, paní Jessico.
0: Ano, ano.
1: Naschledanou.
0: Děkuju, naschledanou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

Nymburka je tady, pozdrav od Michala, zdravíme Nymburk také, zdravíme i do Prahy 4 pana Marcela, zdravíme také paní Jitku, která nás poslouchá v Opavě. Hradec.rozhlas.cz, přejeme dobrý sobotní podvečer. A napsala paní Jana, dobrý den, chtěla bych nechat popřát naší mamce a babičce paní Květě Klikové z Hradce Králové, která dnes slaví narozeniny a současně svátek. Přejeme jí do dalších let hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti. Ať je pořád taková, jaká je. Máme jí moc rádi. Přání od dcery Jany, syna Pepíka a vnoučka Tomíka. Písnička od skupiny ABBA Dancing Queen. Dáme

0: rasistách s Petrem Voldánem.
1: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami? Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: Český rozhlas Hradec Králové, pokračují písničky od srdce. Zdravím paní Marii do Podkrkonoší. Hezký víkend, hezkou sobotu, paní Marie.
1: Krásnou sobotu, pane Sladký. Moc vás zdravím, celé rádio a samozřejmě naši obrovskou rodinu, ale jelikož máme teď takové počasí venku a Liduška to strašně moc špatně snáší, a tak bych ji chtěla potěšit písničkou, že to zase všechno přejde a zase bude dobře.
0: Zase bude sluníčko, tak. A bude zase hezky a dobře.
1: Tak,
0: a co jste vybrala pro potěšení, paní Marie?
1: Pro potěšení jsem probrala Lidušce Kamelie Bludný Holanďan. Má to moc ráda.
0: Má je mít. Příjemný zbytek dne, opatrujte se. Mějte se hezky.
1: Mějte se moc krásně. Naslyšenou.

Dnes po 20. hodině v našem vysílání to budou také Slavíci v krabici. Seriál mapující skoro 60-letou historii ankety popularity českých a slovenských hudebních interpretů. Slavíky si připomeneme, sáhneme do rozhlasové krabice dnes po 20. hodině. A pokud vám nedá spát Český rozhlas, určitě si počkáte na noční linku Půda plná příběhů. To bude téma noční linky ve společném vysílání od 23 hodin. A že se toho mnohdy na takové půdě opravdu najde. Poslední písnička od srdce bude pro Tomáše. Tome, díky za dnešní pomoc. Jsi fajn kámoš, Mirek.

0: A to je z písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové vše. Vzkazy, pozdravy, přání, mnoha srdce jsme určitě v této hodině vysílání potěšili.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Za 3,5 minuty už bude 18 hodin. Co to znamená? V 18 hodin vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy a po nich vás pozdraví Lada Klokočníková z Šarmu, týdeníku o životním stylu. Letní typy rady šarmantní osobnosti po 18. hodině. Krásný večer přeje Karel Sladký.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Se zprávami je tady Radek Půlkrábek. Dobrý podvečer.
3: Pěkný podvečer. 18 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Na Stříbrném rybníku v Hradci Králové skončila koupací sezóna. Írán znovu zablokoval Hormuzský průliv. Fotbalisty Nizozemska čeká na mistrovství světa duel se Švédskem. A počasí zítra má být polojasno až jasno, odpoledne bouřky, teploty kolem 30 stupňů. Stříbrný rybník v Malšově Lhotě u Hradce Králové ukončil sezónu. Voda tam není vhodná ke koupání. Oznámili to v týdnu hygienici. Kemp zůstává v provozu. Voda v dalších areálech Králové Hradeckého kraje podle rozborů vyhovuje. Masarykův okruh v Brně patří motocyklové Grand Prix. Závodníci mají za sebou po dnešku kvalifikace i sprintový závod. Hlavní je čeká zítra. Na místě jsou tisíce fanoušků, kteří museli odolat mimořádnému horku.
5: My jsme přišli asi za Iogurou, bylo to super, líbila se nám ta atmosféra.
6: No, nejvíc té kvalifikace.
5: Tak my jsme z Ostravska, Havíři jsou zvyklí na teplo, takže teplo nám nevadí.
7: Zatímco Petr Adavic z Českého Těšína si šampionát užívají, ne všichni fanoušci zvládají horké počasí dobře. Záchranáři každý den ošetřují desítky lidí kvůli kolapsům, říká mluvčí Michaela Botová.
8: Dochází k tomu, že ten člověk má jakousi nevolnost, mžitky před očima, začne omdlévat, je potřeba ho okamžitě dostat do stínu, podat mu nějakou tekutinu.
7: Zdravotníci doporučují dodržovat pitný režim a omezit alkohol. Hana Novotná, Český rozhlas.
3: Obyvatelé Hořic poslali radnici 12 návrhů zaměřených na sport, veřejný prostor, dopravu a volnočasové aktivity. O tom, který z nich získá podporu v takzvaném participativním rozpočtu a bude realizován, rozhodne hlasování. Začne v srpnu.
9: Mezi letošními návrhy nechybí projekty zaměřené na sportovní vyžití. Zájemci navrhli například vybudování diskgolfového hřiště nebo sportovních kurtů. Nechybí ani projekty na revitalizace travnatého hřiště či projekt odpočinkové zóny u rozhledny Hořických Lům. Do konce července bude všechny návrhy posuzovat odborná komise. Její členové budou hodnotit hlavně technickou proveditelnost, majetkoprávní vztahy a finanční náročnost. Z Hořic Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Írán znovu zablokoval Hormuzský průliv. Informovala o tom odpoledne íránská armáda s tím, že jde o reakci na izraelské útoky v Libanonu. Pokračují i po pátečním příměří mezi ozbrojeným hnutím Hizballáh a Izraelem.
10: Požadavek na příměří v Libanonu je součástí americko-íránského memoranda. Podle Teheránu ho nedodržují ani Američané, kteří na Izrael dostatečně netlačí. Írán varoval, že je kromě uzavření Hormuzu připravený přijmout další opatření. Své diplomaty na mírová jednání s Američany do Švýcarska ale posílá. Potvrdil to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Bakai.
11: Během této cesty a těchto jednání chceme naléhat na plnění závazků druhé strany a zjistit, jak přesně je hodlá druhá strana splnit.
10: Jednat tam má i americký viceprezident J.D. Vance. Ten pro stanici Fox News řekl, že nemá žádný důkaz o tom, že by byl Hormuz skutečně uzavřený. Matěj Kolář, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisty Nizozemska čeká na mistrovství světa duel ve skupině. Druhý duel ve skupině. V 19 hodin nastoupí v Houstonu proti Švédsku. Ve 22 hodin čeká Německo pobřeží Slonoviny. Ve 2 ráno začne duel Ekvádor Carusao a v 6 hodin Tunisko Japonsko.
4: Počasí.
3: Noc bude oblačná až zatažená s bouřkami, ráno místy mlhy, teploty kolem 18 stupňů. Zítra čekáme polojasno až jasno, odpoledne bouřky, teploty na východě Čech kolem 30 stupňů, v Polabí až 33, biozátěž bude na trojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
12: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Rychnově nad Kněžnou pozor na omezení. Kolovratská ulice je kvůli společenské akci Poláčkovo léto dočasně uzavřená.
12: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
13: Další červnový šarm je tady a spolu s ním Lada Klokočníková. Hezký den. 21. červen není jen první letní den, ale také den otců. Je to ideální příležitost udělat tatínkům radost a poděkovat jim za vše, co pro rodinu dělají. Tak na to nezapomeňte. My dnes také jednomu dvojnásobnému tatínkovi zavoláme. Bude to televizní moderátor Daniel Stach, který je další nominovanou osobností v naší anketě Šarmantní osobnost roku. A co dalšího magazín nabídne? V současné době se hodně mluví o inzulinové rezistenci, která údajně postihuje až třetinu žen po 40. V čem je problém, o tom si budu povídat s výživovou poradkyní Petrou Henichovou. V kosmetickém rádci probereme bělení zubů, v módních trendech představíme práci módní policie, i grilování má svá společenská pravidla, jaká poví expert na etiketu Daniel Schmidt. A taky se vypravíme mezi milovníky jídla do Rychnova nad Kněžnou, kde jsme na akci k poctě Magdaleny Dobromily Rettigové zastihli herečku a autorku několika kuchařek Markétu Hrubešovou. Tak jako vždy přeji hezké chvíle plné šarmu.

0: Dnešní osobností šarmuje televizní moderátor Daniel Stach. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Danieli, poslední zastávkou vašeho nového televizního diskusního měsíčníku Na dosah byl náš královéhradecký festival Rock for People. Ta beseda byla o vztazích a vaše poslední otázka adresovaná hostům byla, co si odnášíte z dnešního setkání. No a tak by mě zajímalo totéž. Co jste si vy jako moderátor diskusního pořadu na rockovém festivalu odnesl a odvezl z Hradce?
1: Radost. Radost toho, jak úžasní nejenom Hradečáci, ale všichni, kteří do Hradce dorazili, byli. Protože se ptali, protože se zapojovali, protože chtěli přemýšlet. A to je strašně moc důležité, že se chtěli bavit z očí do očí o vztazích, o tom, jak spolu lépe vycházet, jak situace lépe zvládat, jak si poradit třeba s internetovými hejty, jakým způsobem si poradit s útoky. Takže pro mě je to hlavně radost toho, jak úžasní lidé byli.
0: Měl jste také možnost vidět některou tu rockovou hvězdu, anebo to bylo jen o práci?
1: Bylo to jenom o práci, ale abych byl úplně přesný, slyšel jsem 3 písničky večerního headlinera, ale víc jsem nestihl, protože to bylo opravdu o práci a pak o lidech, protože já jsem strávil ještě po natáčení spoustu času s diváky, kteří přišli, chtěli se vyfotit, chtěli se popovídat, chtěli se ještě na něco zeptat v rámci toho mého v úvozovkách vystoupení na Rock for People.
0: Takže velká radost. No, pořad Na dosah moderujete od května. Je to pořad, kdy vyjíždíte za svými posluchači do regionu. Kam se chystáte příště?
1: Chystáme se na Karlovarský filmový festival, kde budeme natáčet 7. července, kde se budeme bavit mimo jiné o filmech, o filmovém průmyslu, hudebním průmyslu a také vlivu umělé inteligence. A lidi si zase budou moci přímo na místě zapojit.
0: No, takže zase velice zajímavé téma. A koho můžeme vidět nebo na koho se můžeme těšit v Hyde Parku civilizace? Také už máte plán na prázdniny nebo na další měsíce?
1: Máme teď nachystané jedno natáčení muže, který má Fieldsovu medaili, to je taková Nobelova cena za matematiku. Máme předpřipravená i místa, na která bychom diváky rádi vzali. Neprozradím úplně všechna. Některá se může utýkat třeba zvířat, jiná se může utýkat třeba atomů. Chtěli bychom je vzít na zajímavá místa, kam se normálně vůbec nepodívají.
0: Tak se necháme překvapit. No, o tomto víkendu je také Den otců. Vy jste tatínkem, jestli se nemýlím, 2 dětí, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Syna a dcery. A tak se nabízí otázka, jak vás tahle nová role ovlivnila ve vaší práci a v životě vůbec?
1: Úplně, to je největší změna, kterou jsem kdy zažil a kterou zažiju k dobrému samozřejmě, protože to je úžasná role, ale nesmírně zodpovědná. U mě rozhodně platí, že u žádného z témat, které jsem kdy pokrýval, nemám tolik otázek, jako mám u výchovy. Tam těch nezodpovězených otázek zůstává víc než u kvantové fyziky.
0: Já jsem se chtěla zeptat, to vaše slovo proč vy říkáte, že ho považujete za hlavní slovo v diskusi, takže těch proč od dětí asi je hodně a už jste mi odpověděl na to, že tam jsou i ty někdy nezodpovězené odpovědi, ano, je to tak.
1: Musím odpovídat a mě to teda musím říct nesmírně baví. Mě opravdu baví ten kolotoč proč. Z toho já mám hroznou radost. Mě to opravdu těší. A zároveň si pořád říkám, jestli všechno, co dělám, dělám dobře, jestli bych to mohl dělat lépe. Takže to pochybování o tom, jestli já nedělám chybu, ne oni, ale já, tady zůstává pořád.
0: Pojďme k letu, k prázdninám. Dá se vůbec u vás o nějaké dovolené mluvit?
1: Bude. Chystám se, že vyrazíme někam mimo civilizaci. A my vždycky rádi jezdíme do hor a bude to samozřejmě hodně o tom, aby jsme to užili celá rodina. Takže nic velkého, dalekosáhlého, že bychom mířili do dalekých exotických krajin, mě nečeká, ale spíš, že my to užijeme. Vyrazíme na kolo, vyrazíme do lesa, vyrazíme do kopců a myslím, že si to užijeme možná ještě dokonce o něco víc.
0: A bude také čas na vaši sportovní disciplínu číslo 1, tedy vodní slalom, ve kterém jste bývalým úspěšným reprezentantem.
1: Jenom juniorským, ale kolegové se mě na to hned ptali, že jsem teď komentoval závod světového poháru v Praze 3. Tak hned říkali, tak co, kdy půjdeš na vodu? A já říkám, no mě trochu trápila záda, tak jsem nemohl, ale v létě si chci jít zajezdit a moc se na to těším, protože ta divoká voda je úžasné místo, které mě dává takovou krásnou svobodu a uvolnění, jako snad jenom snowboarding dokáže.
0: Tak přeji radostné léto a budu doufat, že další výjezd do Hradce Králové bude na říjnovém vyhlášení naší ankety Šarmantní osobnost roku, ve které máte opět velké množství příznivců, Danieli.
1: Moc krát za to děkuju, moc všem děkuju a moc děkuju za to, jakou práci Český rozhlas i v Hradci Králové odvádí a díky všem, kteří se do těchto anket i vůbec do celého vysílání jako takového zapojují. Díky vám, mějte se krásně.
0: Vy se mějte také krásně a my děkujeme Danielu Stachovi. Mějte se hezky a děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Dalším hostem našeho Šarmu dnes výživová poradkyně Petra Hennichová. Dobrý den, Petro.
1: Dobrý den.
0: Dnes jsem vás pozvala, protože v poslední době se hodně mluví o inzulínové rezistenci. Můžeme ji tedy našim posluchačům představit?
1: Ten pojem inzulínová rezistence nemusí být třeba všem na první pohled jasný, ale když si to vezmeme jakoby laicky, tak dost často tam bývá únava po jídle, chutě na sladké, bývá tam přibírání v oblasti pasu, i třeba taková mozková mlha a další projevy, které vlastně třeba na začátku nemusí být v takovém jakoby kontextu, ale později třeba i rozhozený menstruační cyklus, může tam být i vlastně problémy s mikrobiomem, mozkovými problémy a podobně.
0: Co je příčinou té inzulinové rezistence?
1: Příčinou, mnoho lidí si myslí, že to vlastně příčinou je cukr, nebo to, že to souvisí s cukrem, ale hlavní problém je inzulín. To je vlastně hormon anabolický, který produkuje slinivka břišní. A ta inzulinová rezistence může se projevovat třeba u mladých dívek jako takzvaná reaktivní hypoglykémie, kdy třeba po sladkém jídle stoupne vysoce hladina cukru v krvi, na to přehnaně reaguje slinivka břišní a dojde zase k pádu toho cukru v krvi dolů, takže my máme takový ten pocit, jako teďka mám obrovský hladák, teď se něco děje, teď se celá klepu a potřebuju další sacharidy. Já to říkám, protože vlastně samotnou mě toto potkalo někdy kolem 20. roku života a já jsem byla na sebe naštvaná, že mám slabou vůli, že nevydržím bez jídla hodinu. A vlastně až teďka s odstupem let si uvědomuji, že to nebyla slabá vůle, ale že tam právě byla ta reaktivní hypoglykémie. U někoho jsou ty schody takhle jako postupný, je tam přehnaná reakce té slinivky, reaktivní hypoglykémie, inzulinová rezistence a může to vyústit prediabetu až diabetu. Je to hlavně o stravě. Je to o nastavení stravy, je to o pohybu a další věci, můžou tam i nějaké doplňky stravy pomoci. Nicméně základem je ten talíř, aby v každé porci byl zdroj bílkovin, to znamená maso, vejce, ryba nebo luštěniny, aby tam byla zelenina a právě případně nějaký sacharidy. Určitě není potřeba vyřazovat zcela sacharidy, ale třeba v podobě přílohy nebo kvalitního kváskového chlebu určitě tam může být menší podíl. Důležitý je i pohyb, protože ten nám pomáhá vlastně, aby zase buňky byly více citlivé vůči tomu inzulínu.
0: Poznám tu inzulínovou rezistenci laicky jen tak, anebo musí být nějaké vyšetření, abychom na to přišli?
1: No, vyšetření nám pomůže, ale třeba zhruba 10-20 let, než se ta rozjede vlastně jakoby do formy prediabetu, tak tělo dokáže kompenzovat ty nárůsty hladiny cukru v krvi právě vyplavením toho inzulínu, takže z krve byste měla zjistit spíš inzulín nalačno. Tam je ten hlavní prvek ta hyperinzulinémie, že je zvýšená hladina inzulínu v krvi.
0: A jinak tedy to poznám, jaké jsou ty příznaky, už jste se o tom zmínila, mohou být všechny, nebo může to být jenom některý z nich?
1: Může to být různé, někdo popisuje, že právě přibírá v pase, aniž by se navýšila váha, někdo má opravdu přehnané reakce po té, co si dá nějaké sacharidy, jo, sladké, nebo i třeba zdravé sacharidy, ale přesto je tam vlastně rychlý nárůst a rychlý pokles, takže další potřeba si něco dát sladkého nejlépe, vidíte, aby přišla ta energie. Může tam být únava i po jídle. Jsme najedené a přesto jsme takové unavené. Nemáme tam takový ten elán, jo, tu chuť. Je tam většinou chuť na sladké, to nás provází dost často. A i u mladších generací ročníků je tam právě třeba taková ta neschopnost se soustředit. Jo, říká se tomu ta mozková mlha.
0: Ještě otázka, může být příčinou toho nehubnutí právě tenhle problém?
1: Určitě, protože ta hladina inzulínu v krvi způsobí, protože inzulín je anabolický hormon, že tělo je spíš v módu ukládání, nikoli v spalování, jo? A vlastně to spalování je úplně jako zastavený. My nemáme k tomu úplně přístup, protože lidé s tímto nastavením musí docela často jíst, jo? Třeba po 1,5 hodině dost často a vlastně tam je pořád přítomen ten inzulín.
0: Dobře, tak my se těšíme na ten váš talíř na našich stránkách, kde tedy nechybí zelenina, bílkoviny a vše, o čem jste mluvila. A děkuji, že jste nám přiblížila inzulinovou rezistenci. Naschledanou.
1: Já také děkuji. Naschledanou.

0: V našem kosmetickém rádci si dnes budeme povídat o zdravém a zářivém úsměvu. Technologie pokročily i v bělení zubu a tak už nemusíme trávit čas při opakovaných procedurách v ordinaci. Pomocí gelu a formičky, která připomíná neviditelná rovnátka, to prý zvládneme i sami. A tak jak dlouho to trvá a proč je přece jen nutný dohled odborníka, na to se dentální hygienistky Markéty Marušanové zeptala Jana Kudivejsová.
1: Samozřejmě ty prostředky si můžete opatřit z různých a ne zrovna třeba i zdravotnických internetových stránek. No a pak je to bělení u odborníků. Můžeme si způsobit nějaké vážnější problémy, když se o to budeme pokoušet sami doma?
2: Rizika tam určitě jsou. Pokud chceme změnit opravdu barvu zubů, tak na to funguje pouze peroxid. A to je něco, co legislativa Evropské unie neumožňuje ve volném prodeji. Patří to jenom do ordinace buď dentální hygienistky nebo zubního lékaře. A všechno to, co vlastně je ve volném prodeji, funguje na principu odstraňování povrchových pigmentů. Takže jsou v tom různé leštící látky, abrazivní částice a pokud neznáme to přesné složení, nebo je tam třeba těch abrazivních částic moc, tak se může velmi lehce stát, že si poškodíme povrch těch zubů, sklovinu, poškrábeme a je to proces, který není vratný.
1: Každý má na těch zubech jiný pigment, někdo má sklon k tomu, že víc žloutnou, víc mění barvu. Co na to má všechno vliv? Káva, červené víno, co ještě dalšího?
2: To je právě to, co způsobuje ty povrchové pigmentace, což znamená potraviny a nápoje, které obsahují nějaká barviva, ale vlastní barva zubů tímhle ovlivněná není. To máme dáno, protože vždycky záleží na tom, jak máme silnou vrstvu skloviny a jak moc je ta sklovina průsvitná a jsou vidět vlastně ty tmavé součásti zubů, které jsou pod ní.
1: A mě by zajímalo, jestli je bělení zubů dnes výhradně estetická záležitost, nebo jestli je to ošetření i něčím prospěšné pro naše zuby.
2: To je právě taková jako revoluce, kterou už pár let na trhu máme i ve světě, kdy ty gely na bělení zubů neobsahují jenom peroxid, ale i nanohydroxyapatit, vitamíny a podobně, což znamená, že v rámci toho bělení nedochází jenom k té estetické úpravě, ale zároveň tu sklovinu dokážeme i velmi intenzivně vyživit, posílit, opravit třeba nějaké povrchové mikrodefekty, které v těch zubech jsou. Takže dá se svým způsobem říct, že už je to i léčba.
1: Jaké metody se dnes používají?
2: Ty metody se používají obě dvě, jak teda přijdete do ordinace a absolvujete to bělení v ordinaci, ale my to zároveň kombinujeme i s bělením, které probíhá doma, kdy se ten bělící gel dává do takových na míru zhotovených nosičů. Je to vlastně taková jako kopie jenom korunek těch zubů, je to gumové, takže není to žádný jako nepříjemný tvrdý plast. A nebo se dají obě dvě ty varianty kombinovat. Ono to právě záleží na tom, nejenom jaká je ta výchozí barva těch zubů, ale pokud chceme použít i nějakou remineralizaci a péči pro tu sklovinu, tak i jaký je výchozí stav a kvalita těch zubů. A podle toho vám to už vlastně doporučíme na míru.
1: Takže tento přípravek si budeme dávat na noc.
2: Ano.
1: A vy asi podle stavu zubů, právě podle té barvy, podle požadavku nám vyberete nějaký přípravek, potom se udělají něco, jako jsme říkali, že se to dá asi přirovnat k neviditelným rovnátkům.
2: Vypadá to vlastně úplně stejně. Mm-hmm.
1: A pak si to dáváme pravidelně na noc. A teď já vím, že to je hodně individuální, ale jak třeba dlouho to musíme vydržet?
2: Záleží to přesně na té výchozí barvě zubů, ale v průměru je to někde okolo 10 až 14 dnů.
1: A po dobu toho cyklu musíme dodržovat nějaká omezení, abychom si nepokazili ty výsledky?
2: Nemusíme. On už s tím moderním složením těch gelů, právě tím, že obsahují ty vyživující látky, tak už ta takzvaná bílá dieta moc žádný smysl nemá. Co znamená, že v dnešní době my, když pacientovi dáváme bělení, tak už krom doporučení, jak ho má používat, tak žádné zákazy, co nesmí, už prostě nedáváme. I po tom bělení vlastně není potřeba dodržovat žádný speciální režim, jenom je prostě potřeba čas od času to zopakovat, aby jsme si ten hezký odstín udrželi, protože ty zuby mají tendenci trošičku se vracet jako barevně zpátky, ale jakmile ty zuby jednou vybělíte, tak na tu původní barvu už se to nevrátí nikdy.
1: To je asi častý dotaz právě na trvanlivost účinků. Po jaké době? Plus, minus.
2: Ono
1: když
2: za
1: záleží,
2: s jakým tím bělením začínáme, ale všeobecně se doporučuje, že ten první rok po bělení by to mělo být každé 2 až 3 měsíce a po tom roce, když už ta barva se krásně stabilizuje, tak podle potřeby klasicky to bývá před dovolenou, před svatbou, před nějakým důležitým životním momentem a podobně, ale už to nikdy nebudete bělit třeba těch 14 dní. Při tom opakování je to prostě vždycky

0: Asi jste to také zaznamenali, v poslední době se hodně objevuje termín módní policie. Podstatou je, že by odborníci znalí módy měli čtenáře, posluchače nebo diváky seznamovat s problematikou módních dress kódů a také vhodnosti outfitu k dané příležitosti. Tedy, že by měli pomáhat hledat cestu, radit, jak pracovat se siluetou a ukazovat to na konkrétních příkladech. Určitě by nemělo jít o zesměšňování osobností anebo dokonce i jejich postav. Přesto se to občas děje především v módních bulvárních nebo společenských časopisech nebo občas i na sociálních sítích. Ale víte, že základ módní policie vznikl v první módní rubrice, která byla založena 3. března 1907 v nedělní příloze konzervativního deníku Národní politika. Tehdy novinářka Madame Ivona, do té doby neznámá módní referentka, radila v úvodu svého sloupku, co se bude na jaře nositi, a jedním dechem podotýká, že ve svých příspěvcích nebude pamatovat pouze na dámy majetné, které si mohou dovolit každoročně obměňovat šaty dle posledních trendů, ale i na ty, které si mohou na základě jejich rad přešít staré šaty na nové. O módní policii jsem se zmínila, protože za malou chvíli bych vám ráda představila muže, který se také s nadsázkou pasoval do role módní policie. Je to ředitel mateřské školy a také příležitostně moderátor módních přehlídek Ondřej Macháček, kterého přímo na jedné z módních přehlídek oslovila Vlaďka Vildová.
1: Podívejme se na dámskou módu. Jaké šaty u dam máte rád, obdivujete?
2: Celkově v životě vyznávám jednoduchost, takže já obdivuju to, když někdo dokáže v jednoduchosti najít tu správnou sílu. Mám na to takové řečení, že lepší je lžička medu než kýbl hnoje. A myslím si, že i v tom oblékání to platí, že jednoduchost, čistota, taková ta nepřeplácanost je ten nosný prvek módy za mě.
1: Zkusil jste si někdy to přehlídkové molo také sám?
2: Rozhodně ne. Ani má postava, ani můj zevnějšek tomu neodpovídá. Ne, já jsem se vždycky spíše prezentoval pouze svým audiovizuálem, ale ten vizuál je takový hodně jako upozaděný, takže ne, na tohle bych neměl.
1: A vzděláváte se nějak v módě, abyste mohl třeba glosovat a doplnit ty informace?
2: Patřím mezi výhradní členy a předsedenstvo módní policie samozřejmě, ale nějak odborné vzdělání nemám. Já jsem totiž povoláním učitel mateřské školy. V současné době působím ve staré Pace v mateřské škole.
1: A neměnil byste asi?
2: Já už jsem změnil 3x a v současné chvíli v ředitelském postu jsem asi takový nejspokojenější.
1: Tak vám přeji, ať vám to vydrží. Módní policie v Pace?
2: Ne, myslím tím obecné lidi, kteří nadávají na to, jak si mohl někdo tohleto vzít na sebe, Ježíši Maria.

0: ale už nedokážu moc říct proč. Je to taková ta klasická česká brblačka.
1: A ten první pohled u vás rozhoduje? Nebo...
0: Ano, zpravidla já mám hrozně rád, když mě někdo vysvětlí, proč a na co dávat pozor. Jaký jsou souvislosti? Já si myslím, že málo kdo je v běžné společnosti tak jako vzdělaný ve světě mody, že o tom může jako adekvátně rozhodovat. Myslím si, že takový ten první dojem je ta berná mince všech nás, módních policistů.
1: Co si myslíte, že se té naší české módě v minulosti moc nepovedlo?
0: Já si myslím, že se celkově nepovedl přístup k vhodnosti oblečení na různé akce. Trošku jsem si vždycky říkal, že je krásný jít například do divadla, do opery nebo i na nějakou společenskou akci a koukat na krásně oblečené lidi. Proto moc nerozumím tomu, že jsou v dnešní době lidé, kteří si třeba do divadla vezmou mikinu nebo si do divadla vezmou ležérní oblečení typu krásné drahé tepláky.
1: A že se teď často nosí, je to teď taková tepláková móda?
0: Každá doba má určitě svoje módní špičky. Já si pamatuju kalhoty s patentama na straně, pamatuju si, že se museli nosit co největší nafouklý věci, protože to nosili skejťáci, pak ta móda úplně opadla, takže si myslím, že každá doba má svoje takové jako highlighty. Zároveň s tím teplákovou módu prostě nepovažuji za něco, co by prostě mělo patřit nikam jinam než ke krbu, k televizi nebo na zahradu.
1: To byl módní policista.
0: Ondřej Macháček, děkuji vám.
1: Z Nové Paky,
0: ano.
1: Ale také ředitel mateřské školy ve Staré Pace. Tak ať je vám s těmi dětmi dobře.
0: Velmi děkuji za milý rozhovor.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: number five.
1: Hostem našeho šarmu opět expert na etiketu Daniel Šmíd. Dobrý den.
2: Děkuji.
1: Máte rád grilování?
2: No popravdě řečeno, já, jak se říká lidově, nejsem masožravec, nejím maso a grilování je velmi často spojeno s masem, to znamená dnes tomu nedávám nějak extra pozornost, ale v časem, kdy jsem maso jedl, tak to je pro mě a byl oblíbený způsob, jak trávit takový ten letní podvečer, bych řekl.
1: Ptám se na to, protože dnes probereme garden party a také grilování, což je velká radost pro mnohé naše posluchače a hodně často i ve vysílání mluví o tom, co si ten den ugrilovali a jaký prožili den. Pojďme tedy povědět, jestli i tady platí určitá pravidla právě na takovýchto setkáních.
2: Každopádně, pokud jsme, je to uzavřená rodina, pokud nikoho nezveme, tak je to přece jenom jídlo, je to setkání u stolu. Důležité je, že každé to grilované sousto je součástí potom nějakého servisu, takže měli bychom si to ugrilované maso nebo pokrmy obecně dávat na talíře. V rámci příprav na grilování bychom také neměli zapomenout na lidi, kteří nás obklopují, a tím mám na mysli naše sousedy. Važte tu krátkou cestu k vašim sousedům a informujte je o tom, že v následujícím dni nebo večeru budete mít party, budete grilovat, taky na to připravte, protože není nic horšího, než když někdo začne sušit prádlo a vy k tomu dáte grilovaná žebírka.
1: Když jsem pozvaná na takovou party, měla bych určitě něco přinést. Co je vhodné přinést na takové setkání, kdy se bude grilovat a bude se pít?
2: Můžete klidně vynechat, zase mluvím trošku obráceně, ale můžete klidně vynechat alkohol. Přineste třeba dobrý sirup, který se v těch domácích podmínkách dá se sodou nebo perlivou vodou namíchat v zajímavý nápoj, který ocení všichni, něco nápaditého. Nebo přineste třeba sadu nakrájené zeleniny, nějaký zeleninový košík. I ten ve většině případů může udělat velikou radost, zvláště když se s hostiteli domluvíte, že třeba zeleninu přinesete vy. Pokud už míříte směrem k alkoholickým nápojům, tak raději s nižším obsahem alkoholu, protože není větším prohřeškem proti etiketě než opilost.
1: Ano, o tom už jsme tady mluvili. Co přinést květinu hostitelce, tím asi nikdy nic neskazíme.
2: Naopak, pokud umíte vybrat květiny, pokud na tom nechcete nutně šetřit, tak vyberte květiny, které jsou hodné toho, že vás někdo zve na jídlo, to znamená, mělo by to být pořádná kytice, a pokud do kytice nechcete investovat, tak raději jeden stonek, jedna květina, jedna kytička, než nějaký takový to trojspřeží, které není ani atraktivní.
1: Říká Daniel Šmíd. Dnes, kdy jsme si povídali o tom, jak by měla vypadat garden party nebo grilování, barbecue, kterých si asi užíváte i vy, milí posluchači, v letošním roce dost a dost. No tak my děkujeme a těšíme se na další rady zase za týden. Naschledanou.
2: Děkuji a naschledanou.

0: A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Charmem do společnosti.
1: Nejen grilování, ale i další kulinářské speciality si určitě užili všichni, kteří přijeli na velkolepé slavnosti Magdaleny Dobromily Retykové do Rychnova nad Kněžnou začátkem června. Zároveň si připomněli neuvěřitelných 200 let od chvíle, kdy tato první dáma české kuchyně dopsala na tamní staré radnici svou domácí kuchařku. Na slavnostech nechyběla ani herečka a autorka několika kuchařek Markéta Hrubešová, která tam také představila svou další knihu receptů. No a nechyběla u toho ani má kolegyně Zuzana Boučková. Tak pojďme všichni společně ochutnávat.
2: Teď jsme se potkali a než jsem vás požádala o rozhovor, tak už jsem od vás držela mističku s nějakým jídlem v ruce. To jste uvařila, co to bylo?
3: Protože jsme na slavnostech Magdaleny Dobromily Retykové, tak to je jeden z jejich receptů, který mám ve svý kuchařce. Markéta vaří Retykovou a je to telecí kýta s majonésovou omáčkou, jak psala paní Magdalena. Je to vlastně recept, který jsem si trošičku přizpůsobila, ale který je udělaný samozřejmě s láskou.
2: Je tam hodně chřestu. Je pro vás oblíbený chřest, když vaříte?
3: Chřest je jedna z mých nejoblíbenějších surovin. Já teda miluju jídlo komplet, ale když je sezóna chřestu, tak chřestím opravdu od začátku až do konce a až tak moc, že moje rodina už ho skoro odmítá jíst, protože mě to nevadí ho jíst v podstatě denně, ale je to geniální na všechny způsoby. Jednoduchý, krásný, ale výrazný, to mám ráda.
2: Pod pódiem máte vystaveno mnoho knížek. Co se vám píše líp, pro ty dospělé nebo pro ty děti?
3: Tak já jako primárně píšu pro dospělí, nebo protože vařím, tak se s tím pojí jako psaní receptů. A ty recepty, ty kuchařky pro děti vznikly vlastně úplně náhodou, protože já jsem vyprávila před spaním vždycky svý dceři pohádky a jí se strašně líbily takový, který jsem si vymýšlela. To je ty klasický taky, ale ty, který jsem vymýšlela. Mě napadly takový pohádky o zelenině. A jí se to strašně líbilo. No a já jsem potom, jako když trošičku povyrostla, tak jsem si říkala, vlastně, když se to líbilo jí, tak bych možná to mohla zkusit nabídnout i nakladatelství, že by se to líbilo i jiným a opravdu se to líbí, jak jsem k tomu ještě přidala recepty, protože jsem si říkala, no tak když vlastně píšu recepty pro dospělí, tak proč ne pro děti, no takže se takhle krásně nabalilo a vlastně už mám dvě pro děti, no.
2: Co vaříte vůbec nejraději?
3: Já vařím nejradši pro někoho, koho mám ráda, anebo pro lidi, kteří to jako aspoň trošku se na to těší a ocenějí to. Jako nejhorší je vařit, když musíte, a to já vždycky radši říkám, radši nevařte, jestli musíte, jestli vás to nebaví a jestli z toho nemáte aspoň minimální jako základní radost, tak to nedělejte, protože na tom jídle je to vždycky hrozně poznat a jako nezasloužíte si to ani vy, ani to jídlo, ani to vaše okolí. Když jste nešťastný, naštvaný, a tak netřískejte těma nádobýma doma. Radši si nechte teda buď něco přivíst, nebo si prostě namažte dobrý chleba dobrým jednoduchým máslem s trochou soli a dejte si k tomu řetkvičku a nemusíte vymýšlet nic. Jako.
2: To je pěkný. A nějaký váš ryze oblíbený recept?
3: A ježiš, kolik máme času? Já miluju opravdu skoro všechno jídlo, kromě já nejím sladký, protože mě prostě nechutná chuť sladkého jídla. Já to musím dělat na vařeních svých, tady budu mít apropo kaštanový takový krém s jahůdkama, takže to dělám. Ale já nemám radost ze sladký chuti, já mám radost ze slaný chuti, takže já prostě miluju těstoviny, miluju ryby, hodně miluju maso, práci s masem mám opravdu ráda, ale jako čím jsem starší, tak miluju českou klasiku. Takový ty opravdu ty dlouhý tažený masa, ty omáčky, máme geniální omáčky, ty polívky prostě naše český, máme fakt skvělou kuchyni.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: A i dnes tu na jednoho z vás čeká knížka. Tentokrát ji posíláme Haně Bolečkové za hlas pro Daniela Stacha. Takže děkujeme a doufám, že se s Danielem Stachem 23. října také uvidíme na našem gala večeru, jak jste slyšeli z úvodu našeho vysílání. Paní Haně, samozřejmě tedy blahopřejeme a loučíme se s ní i s vámi a dnes také s přáním, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Hezké léto vám přeje Lada Klokočková. If you

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hasiče v našem regionu zaměstnali odpolední bouřky. Aktivita klíšťat v těchto dnech stoupá. Filip Salač zajel v kvalifikaci na Velkou cenu České republiky druhé místo v kategorii Moto 2. A počasí zítra má být polojasno až jasno, odpoledne bouřky, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezký podvečer. Na východě Čech udeřily bouřky, doprovázel je silný vítr a déšť. Hasiči odpoledne zasahovali kvůli počasí hlavně na Hradecku a Trutnovsku. Odstraňovali popadané stromy ze silnic a čerpali vodu ze zatopených míst, píše to agentura ČTK. Podobné počasí jako dnes bude podle meteorologů i zítra. V našem regionu jsou hlášeny první případy klíšťové encefalitidy. Aktivita klíšťat navíc v těchto dnech stoupá.
2: Klíšťová encefalitída může podle lékařů způsobit i dlouhodobé neurologické potíže. Nejzávažnější průběh hrozí seniorům, lidem s chronickými nemocemi nebo oslabenou imunitou. V Královéhradeckém kraji mělo podle údajů za loňský rok alespoň jednu dávku očkování 45% obyvatel, což je nejméně ze všech krajů v celém Česku. Očkování je přitom jedinou specifickou ochranou proti onemocnění a lidé starší 50 let ho mají hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Obyvatelé u Byslavic na Jičínsku mají další možnost, jak se dozvědět důležité informace o dění v obci. Na budově úřadu je nově instalovaná elektronická úřední deska.
3: Ovládá se pomocí dotykového displeje a nabízí mnoho více než klasická úřední deska. Občané si na ní mohou prohlédnout úřední dokumenty, aktuální hlášení obecního rozhlasu nebo připravované kulturní a společenské akce. Hledat mohou také v jízdních řádech veřejné dopravy. Suvislavec, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vrátil Řád Bílé orlice. Polákům zároveň poděkoval za podporu Kyjeva v obraně před ruskou agresí. Nejvyšší polské státní vyznamenání země odebral prezident Karol Nawrocki Volodymyru Zelenskému v pátek. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ti se během druhé světové války podíleli na masakrech Poláků.
4: Sport.
0: Motocyklista Filip Salač zajel v kvalifikaci na Velkou cenu České republiky druhé místo v kategorii Moto 2. Český jezdec nestačil na Masarykově okruhu v Brně na Kolumbijce Alonso. Hlavní závod kategorie Moto 2 začne zítra ve 12 hodin 15 minut. Tenistka Marie Bousková bude hrát desáté finále na okruhu WTA v kariéře. V semifinále turnaje v Nottinghamu porazila Karolínu Plíškovou. Ve finále se utká zítra s Američankou Navarovou.
4: Počasí.
0: Noc bude oblačná až zatažená s bouřkami, ráno místy mlhy, teploty kolem 18 stupňů. Zítra má být polojasno až jasno, odpoledne bouřky. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů, v Polabí až 33. Biozátěž bude na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Rychnově nad Kněžnou v Jiráskově ulici u nemocnice se srazila dvě auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století, a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás, vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší Zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato, tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na Zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, Malé muziky, Muziky bohemiky a Plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly odjakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svoji sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi jinými taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například z drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krejzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná. Zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali. Zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například takže i maso, když tady maso, vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulosti nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla. Benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, což byla tehdy drahá zvířata. A jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali vylapkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy. Tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů a jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula do tří větví, ale nejstarší, nejvíce frekventovaná a také nejdelší byla Prachatická, či ta, co vedla z Prachatic do Pasova, a ta vyměřila zhruba necelých 90 kilometrů. A pokud teda všechno šlo dobře pro ty obchodníky, tak ta karavana byla schopná tady tu trasu urazit za 3 dny.
0: Za 3 dny tam nabrat nové zboží, odevzdat to původní a vracet se zase zpátky.
1: Ano, ano. Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
0: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství. No vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 kilometrů za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené, samozřejmě.

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový a nehmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano.
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás. Ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli. Například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No, já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen a to.

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatic a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl bývale rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus a já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným a větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jak si fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se českých zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
0: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkala, všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

A slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu.

7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goránka Oľača. Nedávno jsme si povídali s Vasilisem Spilkou, mladým odborníkem na vývoj softwaru, o jeho řeckých kořenech i o jeho dědečkovi Vasilisovi Antisovi. Ten nějakou dobu působil jako redaktor řecké sekce Československého rozhlasu. Jeho vnuk však o zahraničním vysílání našeho rádia moc podrobnosti neznal. Bylo proto jasné, že tento neobvyklý rodinný příběh, který propojuje českou metropoli s řeckým ostrovem Korfu, si zaslouží pokračování. Tady je. V úvodu je vhodné připomenout základní souvislosti příběhu Vasilise Spilky, který jméno dostal po svém dědečkovi z matčiny strany.
2: Na Korfu, jak jsme vyrůstali, tak tam vlastně jsme byli ve velkém bytě. Dědeček postavil tam dům a tam byly tři patra. Měl tři děti, takže každý dítě mělo jedno patro. My tam byly tři rodiny, akorát moje teta byla tady v Čechách, takže pronajímala ten její byt tam. No. Takže jsme tam byli čtyři děti, já, můj brácha, sestřenice a bratranec.
1: A bylo veselo.
2: Já jsem nejmladší ze všech. Oh.
1: Důležitá informace o dědečkovi Vasilisovi už zazněla. Hovoří o tom, jak pečoval o svou rodinu.
2: Oba moje rodiče vyrůstali tady v Čechách, a takže není to úplně taková ta typická řecká rodina. No ale jistě rodina je moc důležitá v Řecku. Je to běžný, že vlastně i děti, že bydlejí s rodičema dlouhou dobu, že dědečkové bydlejí také spolu všichni. Táta můj je víceméně Čech, se narodil je tady v Praze a máma má ty řecký rody. Její táta, můj dědeček, byl politicky jakoby aktivista. Potom on byl trestán životem, takže nějak mu pomohla komunistická strana trhnout z Řecka.
1: On byl antifašista?
2: Tak, ta historie proběhla. Vlastně ty lidi to viděli, že máš na jednu stranu jako komunismus a na druhé straně fašismus. Takže jedno bylo jakoby proto, aby se lidi pomáhali, a to jiný bylo, jakoby, aby ty lidi byli kontrolovaní. Takže moc těch lidí vlastně bojovalo, aby pomohli lidem, aby to bylo jakoby férovější svět takový, ale pak se třeba ukázalo, že taky byli manipulovaní. Potom dost těch věcí, kterých věřil a za celý jakoby bojoval, tak se ukázalo, že byli jakoby špatně. Taky byli hrozně zklamané, začali kritizovat i tu komunistickou stranu potom, když byl až tady v Čechách.
1: Celý život se zajímalo politiku.
2: Je to tak, no.
1: Vnuk to vystihl zajímavou formulací. Politický aktivista potrestaný životem. Pravdou je, že šlo o mimořádně dynamický osud plný dramatických zvratů. Zasáhla do něj druhá světová válka, následná řecká občanská válka i věznění. Podívejme se na fakta.
3: Vasilis Antis se narodil v listopadu roku 1911. První zaměstnání získal na ministerstvu zemědělství i v Národní řecké bance jako úředník. Už v roce 1937 a v následujících 6 letech poznal život v koncentračním táboře. Podle úředních údajů personálního oddělení Československého rozhlasu se jednalo o tresty za stranickou, ilegální a novinářskou činnost, o věznění z politických a rasových důvodů za okupaci a za činnost v zahraničním odboji v období národně osvobozeneckého boje.
1: Stejná úřední slova platí pro ještě jeden vězeňský rok a dva partizánská v období 1944 až 1949. Konec druhé světové války totiž pro Řecko neznamenal konec utrpení. Rozpoutala se čtyřletá občanská válka, tisíce Řeků skončilo v emigraci. A tak se i Vasilis Antis jako komunista i novinář objevoval v novinách ve Francii, Itálii, potom v Rumunsku a Sovětském svazu. Československá etapa začíná v říjnu roku 1959. Vnuk Vasilis Spilka zná základní informaci o dědečkově práci v Praze.
2: Vlastně on tady pracoval v Českém rozhlasu. On byl vlastně novinář, takže on psal články, mluvil s lidma, rozumět ty geopolitice a všemu. Pracoval v novině, která se jmenovala teda Agonistis, bojovník, ale není to o válce, ale je to třeba spíš jako, že boje za nějaké, jakoby, no...
1: Za spravedlivé cíle.
2: No.
1: Ve kterém období působil v Českém rozhlase, kdy to bylo?
2: Tak já jsem myslím, 60. 70. leta, možná, i 80. možná teda. Nevím, jestli tady byl jakoby oficiálně, ne. Nebo externě, takže to nevím.
1: Já vím. Při pátrání po stopách po dědečkově práci jsem totiž zavítala do archivu Českého rozhlasu. Moc údajů jsem nenašla, ale v osobní složce se psalo, že Vasilis Antis opravdu pracoval jako zaměstnanec, byl redaktorem v řecké sekci zahraničního vysílání.
3: Po zrušení řeckého vysílání působil Vasilis Antis v italské sekci a do důchodu odešel v únoru roku 1972 jako její technický redaktor. V osobní složce zaměstnance jsou samozřejmě údaje o platu, spis z městské části Praha 6, ve kterém se tvrdí, že je bezpartajní. Také se dovídáme, že mu po prvním roce zvýšili cizinecký příplatek z 800 na 1000 korun na základě toho, že do Prahy přijela jeho rodina. Úřad důchodového zabezpečení pak informuje, že se rodina rozrostla a že v ní jsou tři děti, Janis, Kety a Kaliopy. Na žádost soudruha Antise o poskytnutí mimořádného volna kvůli návštěvě sestry v Itálii v říjnu 1971 někdo připsal, nepřichází v úvahu.
1: Zdá se, že tyto staré, trochu zežloutlé archy papíru jsou zároveň spolehlivou ilustrací pracovních a sociálních poměrů. Bohužel neměly žádné zvukové záznamy. Ukázali mi ale zachovalé přehledy relací a texty pořadů, které řecká sekce vysílala v řečtině v dubnu a květnu roku 1961.
3: Jedná se především o zprávy ze světa a z Československa, které vysílali od 18.30 do 19 a reprízovali od 20.30 do 21 hodin. V pořadech zařazovali i hudební příspěvky, komentáře nebo reportáže. Jméno Vasilise Antise je vždy uvedeno v přehledu relace v kolonce Pracovník odpovědný za jazykovou správnost překladu. Občas také četl zprávy jako hlasatel nebo konal režijní dozor. Například 27. dubna 1961 se vysílaly zprávy o příletu kosmonauta Gagarina do Prahy, o výhruškách prezidenta Kennedyho Kubě, jak tvrdí britské noviny, a o procesu s nacistickým zločincem Eichmannem. Po hudbě Bedřicha Smetany byl na řadě text Vasilise Antise, Zlaté lžíce a špinavé pusy.
1: Z toho období je i jeho text Pan Karamanlis nemůže hovořit o demokracii, který zveřejnil 30. května roku 61 minulého století. Týká se Konstantina Karamanlise, premiéra řecké vlády. Autor Antis píše... Spolu s Glezosem je v řeckých vězeních i koncentračních táborech mučeno již po 16 let po rozdrcení hitlerovského Německa i 2000 dalších bojovníků odboje.
3: Najdou se mezi nimi i případy neslýchané zvůle. Lidé, kteří byli odsouzeni za vraždu neznámé osoby na neznámém místě a v neznámé době. Lidé, o jejichž nevině svědčili u soudu příbuzní jejich údajných obětí. Na 1. máje rozehnala řecká policie násilím staré matky 200 vlastenců, kteří byli zastřeleni na 1. máje za okupace a nenechala je, aby položili několik květin na místo obětí svých dětí. Naproti tomu řecký stát zakoupil na své náklady území na postavení pomníku německým okupantům, kteří padli v Řecku.
1: Jen pro vysvětlení, Manolis Glezos byl legendární řecký levicový politik, publicista a především hrdina protinacistického odboje. Pokračuje vnuk Vasilis Spilka.
2: Jinak vím, že on vlastně měl takový pseudonym, nad kterým jakoby někdy psal články, a byl to Jan Rozák. Roxány byla jeho žena.
1: A on zažil okupaci Československa.
2: Myslím, že právě tady byl v té době a moc to kritizoval. Ještě tady potom byl a v konci 80. letech šel zpátky do Řecka. No.
1: Tím se uzavírá jeho pražská životní kapitola. Pátraný po zvukových příspěvcích redaktora Anty se bohužel nepřineslo žádný výsledek. O to pozorněji jsem si proto poslechla seriál věnovaný historii zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Jeho autor Jaroslav Marek v 8 dílech sleduje proměny redakce, technologií i samotného poslání zahraničního vysílání. Druhá epizoda je již část uslyšíte, nese výstižný název Vzajetí ideologie.
4: This is Radio Prague.
5: Praha volá svět.
6: 90 let v éteru.
7: Hned po skončení války se vysílání do zahraničí rozjelo na novo. Na začátku roku 1947 hlas z Prahy promlouval ke světu v 18 jazycích. Zatímco před válkou převládala hudba, nově se kladl důraz na mluvené slovo. Velmi rychle se zahraniční vysílání měnilo v nástroj komunistické propagandy a tento charakter si zachovalo až do listopadové revoluce. Propaganda byla přímočará nebo naopak docela nenápadná, skrytá za reportáže z běžného života. Vzpomíná Pavla Jazajriová, která v 60. letech nastoupila do francouzského vysílání pro Afriku.
8: Takže já jsem celkem rychle dostala vlastní pořad, se to jmenovalo Setkání mladých. Samozřejmě, že to byla propaganda. Tam byla cenzura, takže si to vždycky někdo musel přečíst.
7: Zpravidla ale byla cenzura obezřetná a přísná. Drtivá většina textů vznikla v takzvané ústřední redakci a pracovníci zahraničního vysílání je jen překládali do příslušných jazyků.
9: Když člověk tu zprávu napsal, tak protože ta zpráva v zahraničním vysílání se potom překládala do různých jazyků, takže ten text byl důležitý v češtině, tak se ten list s tou zprávou se dal do okénka, zavřelo se okénko, zazvonilo se, z druhé strany v místnosti se otevřelo okénko, cenzor nebo inspektor se mu říkalo, přečetl tu zprávu, orazítkoval ji, vložil do mezi okénka, zazvonil, já jsem šel, pak jsem ji mohl teprve rozdat jednotlivým redakcím.
7: Vzpomínal někdejší redaktor zahraničního vysílání Karel Vichs.
10: Tady fungovala cenzura a autocenzura, jako obě, že jo? A když se tyhle ty dvě věci spojí, tak z toho vznikne hlasná trouba, že jo? Což teda v té době tak bylo.
7: Hodnotí Václav Richter, mnohaletý redaktor francouzského vysílání. Vysílalo se výhradně ze záznamu, pásky se ale donekonečna mazaly a přetáčely. Mnoho archivních nahrávek zahraničního vysílání se proto nedochovalo.
1: A tak jsem se dozvěděla, proč mi v archívu nenabídli žádnou zvukovou stopu po působení Vasilise Antise. Takže pořad my a oni můžeme ukončit jednoduchým obrázkem Vasilise dědečka s Vasilisem vnukem. Jsou na Korfu, kde se poznali.
2: Poznal jsem ho v roce 1999, umřel dědeček, no, to mě bylo tak 7. No.
1: Věnoval se vám?
2: Jistě, no, právě dědeček mě naučil jakoby řecky začátku taky, já jsem s dědečkem mluvil moc řecky a povídal mě o věcech, my tam máme jakoby zahradu, jsme tam chodili spolu také s kolem a ukazoval mě věci a tak a vždycky mě, jako si pamatuju, že na mě mluvil jakoby řecky a vlastně jsem si tu řečky jakoby moc učil přes toho dědečka.
1: Doufám, že se nám podařilo doplnit rodinné vzpomínky a zároveň vám, milí posluchači, připomenout, jak výrazně mohou historické události ovlivnit osudy jednotlivců i celých rodin. Na příští pořad mi a oni se těší Goránka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Záchranáři dnes na brněnském autodromu museli ošetřit 70 lidí, často kvůli kolapsům z horka. Zámecký park v Zákupech na Českolipsku už nebude volně přístupný. Tenistka Linda Nosková si na turnaji v Berlíně zahraje o titul. A počasí zítra zpočátku opět slunečnou, později opět místy přehánky a bouřky. Maxima kolem 33, na severovýchodě republiky kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zdravotnická záchranná služba dnes v průběhu motocyklových závodů na Masarykově okruhu v Brně ošetřila 70 návštěvníků. Nejčastěji se jednalo o kolapsy, které pravděpodobně souvisely s horkem. 10 pacientů ošetřili v klimatizovaném stanu u vstupu do areálu a 2 pak odvezli do nemocnice. Vysoký počet výjezdů měli na celé Jižní Moravě. Do dnešní 18. hodiny jich bylo celkem 200. Potvrdila to mluvčí záchranářů Michala Botová.
3: To je poměrně vysoké číslo. My jsme každopádně v rámci města Brna přidali posádku navíc a také operátora do služby, takže jsme připraveni na větší nápor, který právě pochopitelně souvisí s tím, že město Brno navštívila řada turistů, no a také svůj vliv mají ty vysoké teploty.
2: A právě vysoké teploty dnes lámaly rekordy po celé České republice. Vůbec nejtepleji, přesně 630 stupňů, bylo ve Šternberku v Olomouckém kraji. Meteorologové varují před vysokými teplotami také pro zítřek a opět bude v platnosti výstraha před silnými bouřkami. Národní památkový ústav od začátku letních prázdnin spoplatní vstup do zámeckého parku v Zákupech na Českolipsku. Park bude přístupný pouze jako součást prohlídkového okruhu bez průvodce. Za vstupenku lidé zaplatí 80 korun.
4: O 20 korun lacinější prohlídka samotného hospodářského dvora už od prázdnin nepůjde koupit. Mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová uvedla, že nádvoří a park budou vzájemně průchozí přes původní hlavní vjezd do loni opravených barokních koníren. Obyvatelé města, kteří mají takzvanou kartu zákupáka, mohou do parku dále zadarmo. Ze Zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: V Lipové na Prostějovsku se k nedávno dokončené kanalizaci připojilo zhruba 60% tamních obyvatel. Kanalizace zatím funguje ve zkušebním režimu. Podle nezávislé starostky Martiny Karkoškové obec čistírnu provozuje tak, aby co nejméně zatěžovala nedalekou Plumlovskou přehradu.
5: My jsme nad rámec toho projektu instalovali vlastně síran, který sráží fosfor, tak abychom tedy minimalizovali ty vody, které potom způsobují v Plumlovské přehradě sinice.
2: Česká tenistka Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o druhý titul v kariéře. V dnešním semifinále turnajová osmička porazila Alexandru Elaovou z Filipín 2-0 na sety. V zítřejším finále čeká Noskovou Američanka Pegulaová. Třetí nasazená hráčka v semifinále porazila po bitvě 2-1 na sety světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno zpočátku, a to hlavně na východě Čech, na Moravě a také ve Slezsku, doznívající přehánky i bouřky, nejnižší teploty mezi 20 a 15 stupni. A zítra přes den jasno až polojasno, během dne místy oblačno až zataženo, k tomu přehánky i bouřky opět mohou být i silné. Maxima zítra mezi 29 a 34 stupni, na severovýchodě republiky kolem 27. Slabý proměnlivý vítr může v bouřkách opět přechodně zasilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Provoz na řadě míst v České republice teď komplikuje hustý déšť. Velmi silně prší i na dálnici D1 před Prahou ve směru od Brna. Hustý déšť je také na dálnici D11 mezi Prahou a Poděbrady a na jihu Čech jsou intenzivní srážky mezi Českými Budějovicemi a Táborem. A silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice je teď neprůjezdná. Provoz řídí policie. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd, a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

0: V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík.
1: Ráno

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Fou!

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic, a právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

S kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý Slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým slavíkem opět Karel Gott a Zlatou slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na do smrti navždycky,

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

příbrašno. Chodí mi totiž dopisy z výsky, zvané roketnice. Od mé

V 90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Více než třetina všech meteorologických stanic v Česku dnes odpoledne naměřila teplotní rekordy. Zastupitelé Chomutova rozhodli o navýšení turistického poplatku. Fotbalisté Nizozemska na mistrovství světa s přehledem porazili Švédy. A počasí zítra zpočátku dnes slunečno, později přibývání oblačnosti a místy přehánky i bouřky. Maxima kolem 33, na severovýchodě republiky kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Českou republiku dnes opět zasáhly rekordně vysoké teploty. Ve Šternberku v Olomouckém kraji zaznamenali meteorologové přesně 36 stupňů. A hranici 35 stupňů překračovaly teploty také na šesti dalších místech v Jihomoravském, Středočeském a Královéhradeckém kraji. Upřesní meteorolog Martin Tomáš.
2: Teplotní rekordy pro dnešní den zaznamenalo 59 stanic ze 171 stanic měřících alespoň 30 let, což je 35%. Na stanicích Labská Bouda a Žamberk byl překonán dokonce absolutní červnový rekord.
0: A vysoké teploty budou na území celé České republiky také zítra. Meteorologové kvůli tomu vydali opět výstrahu a opět se mohou objevovat silné bouřky. Návštěvníci Chomutova si připlatí za turistický poplatek. Zastupitelé města rozhodli po 22 letech o jeho navýšení. Dosud turisté za pobyt platili 21 korun denně. Upřesní primátor Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
3: Teď činí 35 korun poplatek na osobu a noc, s tím, že jsme mohli jít až do 50 korun.
0: Vedení České vsi na Jesenicku připravuje velkou rekonstrukci chodníků kolem obecního úřadu. Trasu poškodili předloňské povodně. Práce by měly začít ještě letos v létě. V současné době samospráva připravuje potřebné podklady a také výběr zhotovitele. Potvrdil to nezávislý starosta Petr Mudra.
4: Měl by se realizovat tady chodník Jánského kolem úřadu. Tam vlastně ještě velké kusy chodníku chybí. Je to asi v nejhorším stavu, protože se dělalo všude jinde, takže teď se jako dokončují rozpočty a bude se to soutěžit během července, tak aby se ještě během prázdnin začalo. Sport.
0: Český cyklista Matias Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na třetí místo průběžné klasifikace. V dnešní časovce dojel čtvrtý, vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého Vacek ztratil 11 sekund. Celkově ztrácí na Pogačara 4,5 minuty. Zítra se jede poslední etapa. A krátce fotbal, světový šampionát má dnes na programu 3 duely, jeden už skončil. Nizozemsko si poradilo se Švédskem vysoko 5-1. Za necelou hodinu začne utkání Německo pobřeží Slonoviny a ve 2 hodiny ráno pak souboj Ekvádor-Curaçao.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Zpočátku hlavně na východě Čech, na Moravě a také ve Slezsku doznívající přehánky i bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 20 a 15 stupni. Zítra bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno až polojasno. Během dne místy oblačno až zataženo, opět přehánky i bouřky opět mohou být silné. Maxima zítra většinou mezi 29 a 34 stupni. Pouze na severovýchodě republiky budou o něco málo nižší, kolem 27. Slabý proměnlivý vítr bude v bouřkách zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Karlovarsku je zavřená silnice 25 z Ostrova na Boží dar. Na konci Jáchymova zasahují záchranáři u srážky motorkáře s autobusem. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, přejeme příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstovat citrusy mohou kryďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
1: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
2: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
1: Tak to schválně zkuste.
2: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
1: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se ji asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
2: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
1: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok, takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
2: Jo? To teda ne. Není. Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
1: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
2: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
1: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My jim teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
2: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
1: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
2: Ano, teď jsme v té explozi života.
1: Rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
2: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
0: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají Rady a tipy, tradiční odpověď na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz, ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Ta je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moniliózu. I když jsem to dvakrát síkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlinu vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě toho houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám a tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře, u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují, to zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Svěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naráz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách, ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou nebo chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se o ní starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinátor. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén. Zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak? Tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost další druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam míň chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl anebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetříme.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobby redaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

0: Pražský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federcel z obce Bystrá u Poličky. Tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Firmy v celé České republice budou muset od července hlásit nástupy všech pracovníků. Vodní záchranáři v těchto dnech upozorňují na velká rizika koupání v přírodě. A počasí zítra z počátku dne slunečno, později přibývání oblačnosti, opět místy přehánky a bouřky. Maxima kolem 33 na severovýchodě republiky kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se v České republice od července rozšíří a firmy budou muset evidovat také nástupy všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala jen nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje tuto změnu za velmi důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegální práce.
3: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
2: Současné tropické počasí láká k vodě a vodní záchranáři v Česku varují před rizikovým chováním. Ročně se v České republice v řekách, rybnících nebo bazénech utopí až kolem 200 lidí. A často kvůli tomu, že přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto velmi důležité sledovat ve vodě také své okolí.
4: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
2: Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v České republice už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Nabízí více než 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým handicapem. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich nákupem, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
5: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to to, co jim vyhovuje.
0: Sport.
2: Čeští volejbalisté vyhráli utkání Evropské ligy nad Španělskem 3-1 na sety. Udrželi si tak naději na postup do semifinále. Zítra budou hrát ještě v Gruzii proti domácímu Výběru. Ani vítězství, ale českému týmu nemusí zaručit postup.
0: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno zpočátku, a to hlavně na východě Čech a také na Moravě a ve Slezsku doznívající přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty stále vysoké mezi 20 a 15 stupni. Zítra bude opět slunečno, horko a dusno. Během dne ale místy oblačno až zataženo, přehánky a bouřky opět mohou být i silné. Maxima zítra většinou mezi 29 a 34 stupni. Na krajním severovýchodě republiky kolem 27. Slabý proměnlivý vítr bude v bouřkách zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna do Vyškova počítejte s překážkou za Rousínovem. Na kilometru 221 je kvůli odstavené dodávce uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte pomalejší provoz v okolí odbočky na Ořech. Mezi kilometry 18 a 20 je uzavřený pravý pruh. V levém pruhu se zdržíte zhruba do 10 minut. A silnice číslo 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je za sjezdem z dálnice D3 po nehodě dvou osobních vozidel uzavřená. Opět se to dá po silnici kolem dálnice a přes Dynín a Záblatí. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají Hvězdné návraty, přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Je to další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí. Práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
7: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
6: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
7: S vámi je švanda.
6: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
7: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
6: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
7: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
6: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná? A sní?
7: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
6: Tak to s námi zkuste i vy.
7: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte.
6: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale v náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hůčícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit. Tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film, Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: S Vladimírem Menšíkem. Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce a ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?

0: moje maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
2: Hezká.
0: Lucko.
3: Okatá. Kudratá.
0: Jirko.
1: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
4: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
4: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
4: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ní opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávaly spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam, dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, ne, ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš Ruměnec vás prozradil. Aničko, začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, ne, ne, ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Ruměncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Ruměnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Ruměnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra Nový rok v Praze zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou prolétla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradek. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
0: Hvězdné návraty.

dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál. Nežli zvedneš své obočí,

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký. Malá jsou

0: samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne, a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
1: Kde jsi byla?
2: U Holiče.
1: A proč jsi na autobusem?
2: No ten mi mezi tím ujel, ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
3: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát půl šestý.
2: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
4: Ukaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
1: To byste se nestýlili nosit.
2: V efektu se o ně ženský prali.
1: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
2: Jo, co si uvaříš, čiláku?
1: Ančo!
4: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to pohledoval. Jo.
5: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu Vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
0: Prostě ti chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
5: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
2: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: No jo, to je, že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
2: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
2: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. Co? No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: To je ale fracek, nevycválanej. Chy, jsi jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tajíš?
7: Jsou to dánský kalhotky, když jsi tak zvědavej. No, ty prsáku, co na tom kříku? Na tom je k smíchu akorát to, že do týhle tých malých trubičky se vejdou troje.
6: Ježišmánička, co je to? Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme. Pojďte.
2: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása. Evžene, no řekni, no.
7: No,
6: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
7: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
2: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Co? Víte, on Tonda má rád černý.
6: Vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
2: Prosím, děkuju.
7: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
6: No to je Kongo.
2: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě v tom Tonda vůbec nepoznala. Co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
7: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
6: S dovolením. Můžeme si to vzít?
2: Prosím.
6: No tohle? No to by šlo.
7: Víš, co to je podobný ty?
2: Tak vemte dcerušku ke Kadeřníkovi a uvidíte.
7: Dcerušku?
6: To není dceruška. To je milenka.
7: No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkujeme.
2: Promiňte, nashledanou.
5: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci,
0: to
5: a jméno televize prostě barevný, výpravný taky celkem. a veselý na tu dobu poměrně.
0: No,
5: to taky byla změna v podstatě, takže víc

0: těch aspektů dohromady zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak tak... parta hodně teda opravdu těch velkých jmen. No,
1: špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip, ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profese. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo. Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někať vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty dva měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty dva měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo po skrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé dva měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda maminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, no proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: mě.
3: Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama vedle nich, jo, vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: No a co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina. Aha. Pepík.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, jo. Tak to se teda podívejme.
4: No jistě, to bylo různé, jako ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkala, děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důdku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zase třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku předčila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetonů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky. A chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Ze studia improvizovaného kousek od Zlína příjemnou dobrou noc přeje Honza Macoun. Budu rád, když budete poslouchat následující dvě hodiny vysílání na dané téma. Kdo jste už včera poslouchali, anebo kdo jste sosali data z těch internetů, tak už víte, o čem to dneska bude. A taky jste dostali úkol, tak doufám, že se někdo zařídil, uvolil a na tu půdu nebo do toho sklepa zašel. Téma dnešního nočního vysílání je sobotní noční linka, půda plná příběhů nebo sklep plný příběhů. Je to úplně jedno. Cokoliv, co se dalo najít tam nebo tam, tak to je vítáno v rámci dnešního nočního vysílání. Do Prahy zdravím Petra Kubalu. Vás ostatní, kdo posloucháte, pěknou, vlahou a někde i dost bouřlivou. Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Řeknu vám, a něco mi tady ale přesto chybí. No, to. Jo, pozor, já ji vidím, ona už jde, protože bez ní to rozhodně nemůžeme odstartovat.
2: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
3: Věro, který klíč od půdy?
1: Ano, přesně tak, paní Jechová, děkujeme, že jste tu s námi a doufám, že na té půdě najdete i něco, o čem se dá zmínit do dnešního nočního vysílání. A dejte si na čas, 2 hodiny na to máme.

0: Sobotní noční linka Českého rozhlasu, půda plná příběhů. Jakýkoliv příběh, který jste našli právě na půdičce nebo ve sklepení, tak budu moc rád, když se o ně podělíte s námi. Telefon do studia za chvilku připomeneme. Já možná ještě k tomu dám takovou jasnější osnovu toho, co bych rád, aby jsme se nějakým způsobem drželi nějakých mantinelů v rámci toho dnešního vysílání, tak zkusím odstartovat pár otázek do prázdna. Co nejzajímavějšího jste našli na půdě? Jestli jste objevili nějaké staré dopisy, fotky nebo tajné schovávané peníze? Co skrývala půda u vašich rodičů nebo prarodičů? Bylo tam malé rodinné muzeum? Našli jste něco, co proměnilo pohled na vaši rodinu? Schováváte si doma staré krabice na potom? A potom na potom? Protože potom se určitě budou hodit víc než ty, co byly předtím, ty byly totiž na nic. No, přátelé, máte doma zkrátka věci, které už dávno nikdo nepotřebuje, ale stejně je nejde vyhodit, protože co když?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, kdo nám otevře dnešní noční povídání? Tady je Honza.
2: Dobrý večer. Tady Magdalena.
0: Ano, Magdaleno, zdravím. Teda povětšinou zavíráte noční linku se mnou. Tak tentokrát to máte ano, na obráceno.
2: Já jsem teda zaspala tu vaši linku a hrozně toho lituju. Mě to vždycky hrozně nabíjí.
0: No tak teď se, myslím, dost promění, protože nejen chobotničky jsou šťastní za to, že mají teďka dost skření a elektrického nějakého možného nabití. Ty bouřky, které procházejí přes republiku, ty dávají teda zabrat. Teď jsou někde, tuším, na Vysočině. Ale nebojte, ještě něco, ono určitě dorazí, ale doufáme, že to nebude tak zásadní, tak bolestivý. Tak zkusme si odevřít nějakou tu půdu. Magdaleno, co ta Hradecká, jaká je?
2: Tak my jsme jako děti jezdívali k prarodičům na Plzeňsko a pochopitelně jsme byli zvědaví, takže jsme lezli různě po půdách a pamatuju si, že jsme u mé pratety našli asi 1,20 m, by řekla, vázu keramickou, na který byly vyobrazeny 4 roční období a tehdy ta teta měla v té váze nasypaný zrní. Uf. A ta váza se dědí, nejdřív teda ji dostal můj otec,
0: ano.
2: Pak jsem ji měla já a teď jsem ji přenechala dceři, protože jak jsme se kdysi dozvěděli, o tu vázu projevil, myslím, nějaké chodské muzeum. Tak to je jedna věc, který si tak jako rodině vážíme, jako rodinný poklad. A ještě víc, a to nevím ten původ, můj dědeček byl v koncentráku a nevím, jestli je to pravda, přines lampy do rádií. Jsou takový skleněný vaňky, a ty získal můj otec a pochopitelně jsem je zdědila já a chovám je taky jako oko v hlavě a musím si to nechat ověřit, jestli je to vůbec nějaká lampa z rádií nebo...
0: Tak pozor na nějaké archivní šmejdy, ano, kteří by vám to když tak ohodnotili na nějaké minimum, to za prvé. A buďme rádi, že nejsem osobní přítel vaší rodiny, protože já vždycky od malička poslouchám jenom, nešají na to, nebo to rozbiješ. Takže myslím, že to, co by bylo na půdě, tak už bych dávno rozbil. Takže jsem rád za to, že jsme pouze virtuálními přáteli.
2: Ano, tak za to děkuju. Takový přátel si přijímá.
0: Děkuji taky. Máme tedy poklady z půdy, tak až budou ohodnocené, tak zkuste nám nějak takně potom říct, jak to dopadlo. Jo?
2: Ano, dobře. Přeju krásný večer, vlahý.
0: Taky, děkujeme. Naschledanou. No, vlahý večer být může, vlahá noc taky. Zase na druhou stranu, když si člověk uvědomí, že může přijít vítr, nebo taky nějaké to zvířátko letající, případně pes nebo kočka, která chce podrbat, nebo případně najíst. To všechno se může odehrávat i teď tady u mě, odkud pro vás vysílám.

byla jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Sobotní noční linka, půda plná příběhu a Honza Macoun s vámi. Taková romantika, síla, energie, kometa, Jaromír Nohavica a kapela Čechomor. Myslím, že k tomu se bude hodit i příspěvek, který dorazil k tématu, které dnes probíráme. Ono, jakmile jde o vlastně historii, takovou tu vůni minulosti a ještě navíc neprobádané minulosti nebo minulosti, ze které jde trochu strach, nahání se kůže, taková ta husí kůže, protože najednou se taky můžete dozvědět, že půda vám prozradí i to, co jste nejenom, že ani netušili, ale hlavně taky jste si třeba říkali, to se mně nemůže stát, protože máma mi říkala, že... A pak se najednou ukáže, že to taky nemusí být vůbec pravda. Půda plná příběhu nebo sklepy plné příběhu, tak prosím volejte 731 800 900, pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, anebo taky můžete poslat na linka@rozhlas.cz pár písmenek, která potom se dostanou do vysílání, jako třeba od Marie z Hradce Králové, která píše... Když jsme po smrti maminky uklízeli půdu, našla jsem starou krabici přivázanou provázkem. Byly v ní dopisy z doby, kdy se poznala s mým tatínkem. Nikdy jsem je nečetla, ani jsem netušila, že existují. Najednou jsem viděla své rodiče úplně jinak. Ne jako mámu a tátu, ale jako mladé, zamilované lidi. Některé dopisy byly tak něžné, že jsem u nich brečela. A to dnes tu krabici schovávám. Haló, haló, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
1: Haló?
0: Ano, poslouchám vás, kdo pak tam?
1: Slyšíme se, tady Jarka z Budějovic. Zdravím. Já volám poprvé, tak vás všechny zdravím.
0: A já vás
1: chci
0: taky.
1: Vám vykládat. Tatínek prodával ve Zlíně u Batě na prodejní obuv a po válce ho přesunuli, jak byl odsun Němců, tak ho přeložil do Moravského Berouna. A tam jsme bydleli v baráku, který dřív patřil nějakému velkoobchodníkovi Applovi. A my jsme byli tři děti, celkem nás bylo pět, ale tehdy jsme byli tři. A my jsme vylezli na půdu, tam měla pár poschodí, a my jsme si tam hráli na schovku a tam z jednoho poschodí na druhý byly takové schodky a bylo to, no tak sestra se tam schovala a teď jak se tam schovávala pod těma schodama, tak tam objevila takové malé dveře. Tak je otevřela a tam vám byla místnost a v té místnosti vám byly štosy látky, pak různé váze, pak takový boží muka, jako to a pak takové starodávné, jako kočárek pro děti, to bylo na takových vysokých kolách a černý, jako byl. No a pak tam byly prsteny a řetízek. K tomu můj tatínek nemeškal a šel to ohlásit na Národní výbor, tak oni přišli a všechno si pobrali.
0: No ne, ne, to není možné. Jo. No teda, co to udělal, co to udělal, já bych se zajímal o to víc, co se to tam vlastně akorát, dělo.
1: Víte, co nám akorát zůstalo, ten kočár a v něm jsme se pak na dvoře vozili.
0: No dobře, dobře, ale teda, tak to je teda příběh na 5%, jako, no tak no. to bych nemohl žít dál, to, mě by, to je tak, já jsem tak napnutý no, z toho, jenom tak to říkáte.
1: No, takové poctivé, prosím, no, to vám mám vykládat.
0: No, hodnej člověk, no, zvláštní typ. No,
1: a tak ještě tam dole byly takové místnosti a v té jedné místnosti tam byly krabice plných knoflíků a zubní protézy tam byly.
0: No, pane jo.
1: To byl takový strašidelný barák.
0: Začínám se bát já.
1: My jsme se tam báli jako děti a pak jsme se teda přestěhovali do většího, protože se narodil ještě sestra a brácha a tak nám dali větší byt, ale to bylo taky po Němcách a tam bylo taky takový zvláštní, no, co vám mám vykládat.
0: Necháme to na příště, ale vám děkuju za tu velkou premiéru vašeho českou, že mě moc těšilo, jezdím často do jižních Čech, veselý nad Lužnicí, České Budějovice, Karlašova Řečice.
1: Tak do dětských let.
0: Já s vámi teda taky, protože, ale to já jako Honza, jako plný napětí, já bych potřeboval vědět další informace a nevím, no. Ale děkuju za příběh, moc zdravím a díky.
1: Nazhledanou a dobrou noc vám přeji všem.
0: A teď to tady blesklo. A teď zase. No já čekám, kdy přijde pořádný vítr. K tomu by ještě stačila podpora písničky Lucie Vondráčkové, ať žije vítr, nebo ať, jak to tam zpívá. No... A pak ještě Helena Vondráčková. To byl to šok. Já si vzpomínám, jak onehda na Moravě vítra, hromy, blesky a pak se Macon odmlčel. Kdyby se to náhodou stalo, ať víte, začne toho počasí loket. Každopádně příspěvky na téma sobotní noční linky, půda plná příběhů jsou tady, ale ať moc dlouho nemluvíme, dáme písničku, kapela Plavci nebo Rangers inženýrská a pak se k příspěvkům dostanu. Případně připíšete i další, ptám se já.

0: Kdyby náhodou, tak text a hudba promovaných inženýrů, inženýrská kapely Rangers Plavci dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Kdo nás zve na další prohlídku půdy? Halo, halo, Honza.
1: Dobrý večer, tady Drahuška z Prahy, já vás zdravím, pane Honzo.
0: Já vás taky, dobrý večer.
1: Po dlouhé době zase volám, nedalo mi to. Moje babička s dědou, tenkrát dědeček musel pracovat v Hamburku, v Bratislavě a babička mezi tím se vrátila, protože čekala možnost zakoupení zdražby baráku v Orlických horách, odkud oni pocházeli. A koupili hospodu s krámem. A protože moje maminka ovdověla v 25 letech, jak jsem vám jednou vyprávěla, tatínka na celé u rozhlasu, a my jsme byli s bráchou malí, tak jsme tam k babičce a dědečkovi jezdili na prázdniny. No a pak, když došlo v takovém tom 55. roce k znárodňování kde čeho, tak dědečkovi zavřeli krám a z hospody udělali jednotu. Chodili tam z vesnice zákazníci, vždycky jenom se seťbánkem pro pivo a tak dále. A my jako děti jsme si chodili hrát na půdu. Na té půdě bylo spousta věcí. Pro nás teda jako děti. No a jednou teda, když už jsme byli velcí, dědeček omarodil a musel zavřít hospodu. A tam byl přístavek, kde bydlela původní majitelka, ta tam byla jako na dožití a ten domek byl jenom chlív, jedna místnost a stodola. A dědeček do té stodoly tím, že nebyl přítomen a nemohl teda v té hospodě pokračovat, tak tam dal lahve s kontušovkou, z kmínku a tak dále. No bylo tam prý přes 30 různých lahví, které teda mu zbyly a které teda on tam skoval do sena. A moje maminka, když teda děti si hrály a probourala se tam střecha a tak dále, tak místním dovolila, aby to zbourali. Ty cihly byly úplně perfektní, takže oni si z toho něco postavili a našli tam tu bednu s tím alkoholem. Mamince potom jenom do Prahy zavolali. Nikdy jsme nepili tak dobré pití, jako teda to, co jsme tam našli.
0: Tak ještě, že tam nenašli.
1: V tom ceně často hrávali. Jo. Ještě, že jsme tam našli.
0: No, tak já jenom teď si vybavuju ze svého mládí, když jsem chodil v Prosečnici, kde jsem měl dědu a babičku, tak tam byla taky taková ta hospoda klasická, tehdejší. A pamatuju si velmi dobře, jak tam bylo zakouřeno, jak to bylo úplně. A co mě z toho alkoholu tam, jako ne, že bych ho popíjel, ale dneska zpětně si pamatuju, jak na té pípě bylo napsané papírem výčepní lihovina. Tak jestli by hospodský ukládal výčepní lihovinu, ani vám nevím, jestli by se to dalo ještě pít.
1: Dalo se to pít. Protože já jsem s mojí spolužačkou z hotelové školy přijela jednou na zimní prázdniny. Dědeček musel odjet na pohřeb a my jsme měli zakázáno tu jednotu hospodu otevřít. Nicméně my jsme byli zvědavé, když někdo zaťukal a říkal, je, děvčata, no tak jsme to otevřeli. Dědeček pak řekl, že takovou tržbu on neudělal za měsíc, co my jsme tam teda za ten jeden večer, co se tam nahrnuli, ty místní byli zvědaví. No a my jsme potřebovali vědět, co jim prodáváme. Tak jsme to ochutnali, ne teda to, co bylo potom později někde v těch tom se neskované, ale dalo se to.
0: No tak fajn.
1: Ten alkohol v tom vydržel, nebo to natolik konzervoval, že naopak se to jakoby rozleželo, nevím. Ale ještě teda k tomu původnímu tématu, takže my jsme tam, jak paní říkala, že našla vázo, ve které bylo zrní, tak zrovna takové, ale to byly veliké červené dozy kovové, ve kterých se původně prodávala zrnková káva. U toho bylo byla násypka, že jo, byla taková lopatka a dědeček jsem teda v tu dobu, když už neprovozoval ten krám, taky tam měl schované za ní.
0: Teda, třeba nám to někdo osvětlí.
1: A v Letohradě teda je muzeum hospodářské, kde tohle ty artefakty všechny jsou jako mimo jiné také velice ceněné a vystavované.
0: Děkuju za telefon, aby ten náš rozhovor, vaše povídání mělo takový jako hospodský punc, tak ne, že bych si šel teďka zapálit cigaretu, to už mám za sebou, ale dáme si okurky a bude servírovat servírka Lucie Bílá. Děkuju vám moc a dobrou noc.
1: Dobrou noc a kouřený škodí.
0: No, já vím. Dobrou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Píseň nebo plíseň? No to je jedno, ale bylo to třeba na půdě, takže asi ta plíseň by tam... Nebo co se dá najít na půdách? Prozraďte mi i vy na Karlovarsku nebo v Karlových Varech. Zdravím vás, Honza.
1: Dobrý večer, tady bylo Julius, Karlovy Vary. A já jsem se ptal, jestli máte dobrý srdce.
0: Jak kdy, jak na koho? Povídejte.
1: Dostanete infarkt.
0: No, uvidíme, co potom Tonička mi to natočí, uvidíme, jestli tam byl.
1: My jsme se nastěhovali do bývalého hotelu, který byl postavený 1904. A nastěhovali jsme se do velkého bytu po doktorovi, který se odstěhoval do Ameriky. A špajz byl plný mozrovskýho skla.
0: No.
1: 3 metry dlouhý, 2 metry široký a vysoký. Táta říkal, že po nikom nic nechce, mě bylo 5 let. Vyhodili jsme to do popelnice. No a potom, že od nikoho nic nechce, pak přinesl plný tašky hadru po nějakých dětech, aby jsme to nosili, jo. A takže mě to mrzí do dneška, protože to by mělo velkou cenu.
0: No co, to musí mrzet úplně každého, protože jestli se něco zásadního právě děje v těch okamžicích, je to, že co s tím, jdeme to vyhodit, to je přesně to mezidobí, kdy to vyhodíte, 1, 2, 3 a pak se k tomu chcete vrátit a...
1: To byly asi 3 nebo 4 popelnice, skla.
0: No, právě, Karate, právě.
1: Dílo, prostě všechno. A potom, ještě jestli můžu... Měl housle, prodal je za 500 korun v 62. A pak se dozvěděl, že to byly Stradiváry. A pan mistr Hudeček říkal, že některé Stradiváry stojí 800 milionů dolarů.
0: Tak to jako asi pravděpodobně
1: už
0: lepší než... No, tak jako myslím, že vím, jako nevím vlastně, co já asi pravděpodobně bych umřel v ten daný okamžik, protože by to dopadlo stejně jako ten člověk, co vyhrál těch 3,5 miliardy nebo kolik. To prostě nemůže mít následky. Musí je mít. No je to zvláštní, samozřejmě za 5 kilo. Ještě, že se toho nedožil toho pozdějšího věku, aby zjistil, že to bylo možná o trošku jinak.
1: No, tenkrát byl plat 12.
0: Jo. Ale víte co, já zrovna taky přednedávnem jsme vyhazovali něco z půdy. No, přesně, a používám to spojení. Vyhazovali jsme z půdy. Ale přitom já vím, že se to bude hodit, že jo. Ne teď, ne za 10 let, ale bude. A zrovna určitě to budu nejvíc potřebovat, když zjistím, že to je dávno vyhozený. No ale takový život, nikdo nemá to srdce schovávat v ten daný moment nepořádek, než to, co bude mít historickou hodnotu.
1: Nesmíte tak... to ukazovat manželce.
0: No to.
1: Protože ženy všechno vyhazují. A za týden vám řekne zpravdu a vy řeknete, když jsi říkala před týdnem, abych to vyhodil.
0: No, to co? Tohle jsou docela dobré, to je docela dobré si poznamenat a probereme to. Probereme to v noční lince, jak ženy dokáží zpracovat muže a jak muži poslouchají, anebo dokáží zpracovat své ženy. To by mě zajímalo, jak by to dopadlo. No, nevadí, nechám zatím přemýšlet. Samozřejmě vám děkuju za zavolání a málem mě fakt trefilo. Tonička by to fakt natočila.

Co na to řekli, anebo zasmáli jste se? Mimochodem, schovali jste si někdy něco na půdu a zapomněli jste, že jste tam něco schovali? Takhle jsme tuším jednou našli i vánoční dárky, asi 10 let staré. No, bylo to zajímavé pověření, zjištění, že v té době byly hračky úplně jiné třeba. Jutový pytel se znakem státní podnik České pošty, nebo ne, Pošta a spoje, nebo něco takového, pamatuju do dneška. Pojďme k příběhům, který jste napsali, koukám do tady příspěvníku, tady do počítače, třeba. Bohumír, doslova poklady z půdy snad zůstanou navždy u našich pozůstalých, je s podivem, že takové věci mnohým nic neříká. Chodí kolem toho bez povšimnutí staré takové ty dřevěné rámy, dělány s pečlivostí starých předků. Jeden z mnoha, velebný Antonín Vavroušek, se zasvětil Matce Boží a byl přijat za členy Mariánské družiny bohoslovců pod ochranu neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci 1936. Už jen ta slova mluví o něčem, nebo pozůstatky části ze starých měděných listů, odměrky na mléko, rodné listy, kde jsou vypsání k motři, porodní bába, vlastnice a na fotografiích ani nemluvě, dřevěné malé a velké svěrky k užití ještě dnes. Děkujeme, Bohumíre, děkujeme.

Půdy, sklepy a staré skříně bývají zvláštní místa, zvláštní věci. Člověk tam často odloží věci s tím, že se k ním jednou vrátí a pak na ně zapomene na 10, 20, třeba i 50 let. Jenže právě

0: Tam někdy leží celé lidské příběhy. Svatební fotografie, dopisy z vojny, deníky, pohledy z dovolených, takové ty zažloutlé dokumenty nebo obyčejné drobnosti, které pro někoho znamenaly celý svět. A někdy stačí otevřít jednu starou krabici a člověk najednou zjistí, jak žili jeho rodiče, prarodiče nebo úplně jiná generace před ním. Některé nálezy rozesmějí se, samozřejmě jiné rozbrečí a některé radši člověk rychle zavře zpátky, protože pak se dozví pravdu o sobě, nebo o své rodině, anebo o své bohyni mamince a pak to ve výsledku může udělat ještě větší peklo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pište, volejte, nebojte se, tady ani na Moravě nekoušou, byl jsem si to zjistit a když uslyšíte nějaké případně štěkání, houkání, bzučení, prosím vás, to není letadlo, to zase bude určitě nějaké přerostlé zvíře, které poletuje a já se bojím, protože člověk nikdy neví, co ho vysaje, že? Ale nebudu strašit, půda plná příběhu stačí, že někdy můžete zastrašit i s tématem vy. Honza u telefonu, pěkný večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Michaela z Brna.
0: Zdravím, mávám do Brna, povězte, už se to tam prohnalo ty bouřky a nebo nic?
2: Ne, nemám, zatím žádné bouřky, je hrozné tak dusno, my tady zazlínem, máme velkou cenu, tak...
0: Ano, no jo, vlastně.
2: Neprší.
0: No pravda, že. Tak myslím, že ve Zlíně trochu bouřilo, teda trochu, místní by mě dali. Bouřilo moc, ty blesky jsou vidět na dálku a ještě se co si žene přes Vysočinu. Tak uvidíme, jestli to dojde a nebo jestli to zmizí, rozpustí se, vyprší. Povídejte, půdy v Brně, jaké mají kouzlo?
2: Tak to nebyla půda v Brně, to byla v mé rodné obci a v mém rodném domě, ano, kde tedy ani já jsem obsáhlou krabici mé korespondence jsem nenašla já, ale našla ji moje maminka, když se před nějakými 15 lety ta půda vyklízela, takže mě ji snesla dolů. Ani mě o tom neřekla v době, kdy už tedy maminka byla docela vážně nemocná. Já jsem čistila její skříň, protože jsem tam chystala nějaké věci, tak jsem tady tu krabici ze mé korespondence objevila. To už jsou asi tak 4 nebo 5 let, protože maminka už je víc než rok a půl mrtvá. A tak jsem se prostě do toho začetla, protože byla to jedna moje milostná korespondence.
0: Ano.
2: A ta tedy byla velmi zajímavá. A pak to byla i korespondence ve francouzštině mých přátel z Ženevy.
0: Ano.
2: Takže je teď po večerech, když ulehnu do postele, mám tu krabici pod postelí a postupně ji pročítám. A pokud se týkáme milostné korespondence...
0: No přesně, já čekám, co se tam objeví, jak to bylo tenkrát, jestli je to napínavý i v roce 2026. Helejte, ven s tím.
2: Víte, musím říct, že je to docela napínavý, protože to byly dopisy, které mě psali dvě mé velké lásky. Jako ten jeden už je 35 let mrtvý, ale ten druhý, ten tedy stále žije a já, když jsem si jeho dopisy přečetla a získala jsem od jeho příbuzných na něho telefonní číslo, tak jsem mu poslala SMSku a musím říct, že on sám byl jako velice překvapený. A opravdu to bylo, já jsem to počítala, 120 dopisů, protože jsme si spolu psali.
0: Ježišmarja, ještě, že to není v tomhletom období, v tomhle roce, můžete si představit, co byste musela nalepit fifinek?
2: A je to jako docela zajímavý a nutno říct, že mě to tak nějak jako, víte, vrátilo do dob toho mého mládí a zrovna jako jsem teď
0: zcela určitě, pardon, že se doptávám, protože tohle je fakt zajímavé. Já jsem taky po letech našel takové dopisy, tak mě to, jenom jestli jsem z toho měl stejný pocit, jako máte vy, bylo to vzrušující doslova. Bylo to tak, že vás to opravdu reálně vrátilo do té doby tenkrát.
2: Ano, máte pravdu. Mnohé věci jsem úplně zapomněla, jednak jsem neměla čas nad tím přemýšlet. No a nakonec to dopadlo tak, že s tou mojí bývalou láskou občas si tedy napíšeme a příští týden ve středu dokonce za mnou přijede do Brna.
0: Uděláme přímý přenos do Brna. Jo. To bude dobrý. A mimochodem, to vám ještě doporučím jednu věc. Nekoukejte se při čtení nebo čerstvě po čtení těch dopisů do zrcadla nebo do zrcátka na sebe. Nedělejte to, protože zjistíte, že jste jako člověk polobotomie. Jako takovej, jako úplně duchem mimo. Opravdu úplně jako to dítě.
2: Ale musím říct, že je to prostě docela jako příjemné. Já se tomu musím smát, protože samozřejmě v mých 75 letech já jsem babička a on je dokonce i pradědeček, tak jsem mu říkala, víš, bude to docela zajímavý, jak se babička sejde s pradědečkem.
0: Ta komunikace musí někde navázat, tak mě se jako už teď, já bych vám dal normálně hodinu prostor do vysílání, abyste mi řekla, kde jste skončili tenkrát a kde navazujete teď, jo? Jak to probíhá ta komunikace, jak se to všechno změnilo. Ale zase věřím tomu, že každý člověk stejně ve své podstatě zůstane stejný. Jenom trošku vyzraje.
2: Ano, máte pravdu a samozřejmě jsou to životní zkušenosti, které tehdy ani ona, ani já jsme neměli. No. Bude docela se jako na tu středu těším, bude to zajímavé, protože se ho chci na různé věci zeptat, které jsem už zapomněla a jsem zvědavá, jestli si na mě vzpomene on, to ještě další věc.
0: Ježiš, aby vás nepřekvapil náhodou. No, děkuju. Každopádně, milí posluchači z Brna a blízkého okolí, nebo z Jižní Moravy obecně, jakmile ve středu uvidíte cosi rudého, tak to není rudá zář skladna odrazem od Jihlavy do Brna. Ano, ale to je zamilovaná konverzace tady milé zástupkyně tady naší rodiny Noční linky, která navazuje láskyplný kontakt s osobou, se kterou měla naposledy kontakt. Kdy?
2: No, tak počítali jsme to před 52 lety.
0: Před 52 lety, kdy ještě vůbec nikdo netušil, že bude nějaký mobilní telefon, SMSky ano. A sociální sítě a kdy se ještě musel olizovat prezident.
2: Ano, máte pravdu, no.
0: Aby to došlo. A 120 dopisů je opravdu hodně. Budu moc rád, když zavoláte a ještě nám povyprávíte, jak to dopadlo a jestli jste měla rudý tváře. Tak vám děkuju.
2: Já taky děkuju, že jste mě vyslechl. Naschledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, díky. Omládl jsem o moc.

0: lehké pokárání do Prahy, protože ve studiu tam sedí Petr Kubala, všechno mačká, ťuká, míchá, přepojuje a pustí tady písničku Voda vzala. No jasně, kam zmizel ten starý song a na konci Voda vzala. Helena Vondráčková. Tak to uvidíme, jak naložíme ještě s laciným vínem. Jaroslava Samsona Lenka, ale než se k němu dostaneme, musíme to vzít přes raj hrad. Zdravím vás, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Jitka z Rehradu. A když už bylo o těch dopisech hodně tady psaný, tak to řeknu napřed. Když jsi z mládí, samozřejmě muž odešel na vojnu na Šumavu, kde oni vlastně pohraničáři neměli jenom 24 měsíců, ale 27 jim to automaticky naskakovalo tam. A teď si představte, že jsem celá nejméně po 2-3 dnech pokaždý za ten týden dopisy. A tu krabicu se našli, když jsme vyklízeli byt. A to bylo neskutečné, to byla taková halda toho psaní a samozřejmě přikreslování a dávání tam, kde co k tomu, včetně třeba 4 lístku. A takže v tom jsem si vzpomněla, jak to je úžasný, když se to nakonec vyhodilo. Nechtěla se mi to ani číst už znova, protože tolik krásných vzpomínek, samozřejmě manžel už je 5 roků mrtvý a mrzí mě to, že jsem to aj potom vyhodila. No ale já bych se vrátila tam tu půdu, jezdili jsme do Čech, Kulón, tam jsou Mutějovice.
0: Kujom, jste říkala?
1: Louny.
0: Tak, Louny, já se vám rozumím, Ujoun, a jestli co si nebyl úplně jistý, jestli slyším dobře. Louny jsou v pořádku.
1: No. Takže tam jsme jezdívali k dědečkovi, k babičce a to bylo neskutečné, když jsme se tam dostali na půdu, co tam bylo věcí, ale nádherných, že když jsem to viděla, říkám, ne, tak toto teda vyhazovat nemůžeme. Já třeba vemu dřeváky holandské, typický dřevěný, takže já jsem všechno vždycky vzala a restaurovala, jako jo. Prostě natírala jsem to lakem, barvama a tak dále, jo. Našli jsme tam lampy, co byly kdysi dali na kočáry tažené koňmi, tak tam museli dávat lampy se svíčkou, aby samozřejmě byly viditelný, že? Nebo nádherný petrolové lampy a kde se nalíval petrolej, tak to bylo nádherný průhledný modrý sklo, že to bylo prostě jedno hezčí jak druhý. Tak se snažila to vždycky zachránit a natírat. No ale našli jsme tam taky hrnec žlutých mincí. No to jo. Bylo úplně něco, to bylo pozdvižení. Počkej,
0: žlutých mincí, co to bylo za mince, jako, nebo jestli jste to...
1: To vám to vysvětlím, to, my jsme napřed neviděli, co to je, a protože tam bylo dědečkovo jméno a i adresa jako vyražený, a bylo to asi jak naša, no menší jak 50 koruna, jo, ale nádherný, neporušený, vyleštěný takový, jak kdyby to dělali teprve před pár rokama, jo? Že to nebylo vůbec. To je to krásný kov nějaký, žlutý. A samozřejmě oni to dostávali, jak sbírali chmel, tak za to jeden koš nebo věrtel, nebo jak, to vždycky dostali tu minci a oni by chtěli, aby se jim to vyplatilo, kolik toho odevzdali, tak dávali ty mince. No a samozřejmě, že tam bylo jeho jméno, adresa, všechno na vyražený, takže to nemohl nikdy na nic nikdo použít. Takže oni to odevzdali a dostali za to peníze, kolik toho nazbírali.
0: To je dobré zjištění, takhle když víte ještě potom, nebo znáte ten příběh, odkud, protože já bych si tím hrozně lámal hlavu teda. To vám říkám rovnou.
1: No, ale to bylo tak něco úžasného, že já jsem to měla jako poklad. No děcka, ty se na to naše vrhli, jako všichni, to každý si
0: něco... Ježiš, to jste jim dovolila, že se na to tak vrhli?
1: No všecko, no, jsem říkala, no tak ať si to užijí. Já jsem si zhostovala aspoň, já nevím, jich 10 nebo tak nějak, jo. A mrzelo mě to, že když jsem se stěhovala, tak aj to těch říkám, poslední dny aspoň zůstal jeden ten penízek, jo? Protože to bylo tak nádherný, že to škoda mluvit. Já se nedívím,
0: a další, pozdě bych a honiti. Kolikrát to ještě uslyšíme dneska v noci?
1: Ano, přesně. A mrzelo mě to, protože no, kluci, jako to uviděli u našeho kluka, nebo potom i holka, tak to bylo hrozný. Říkají, ne, to štěmrali a každý si bral, no tak no, až to bylo všechno pryč.
0: No, už můžeme, jenom zbývají nám oči pro pláček, se říká. Děkuju vám za zavolání, děkuju vám za příběh z půdy, ty další budou po půlnoci. Posílám ne chmelový zázrak jménem pivo, ale dáme si víno. Bude teda laciné, tak doufám, že nás nebude moc bolet hlava. Dobrou noc.
1: No, já si myslím, že byste měli taky poslat vodu, protože nám tady furt nic neprší.
0: No, nebojte, voda má a Hradišťan, všechno bude.
1: Tak to je hlavní.

0: Ať už nás posloucháte v zaměstnání, na cestách, nebo třeba někde v nějaké hospůdce, u táboráku, u vody, u bazénu, u řeky, všude tam nás můžete poslouchat. Tak ticho, žáby, teďka vysílám já tady z Moravy pro vás do celého Česka. A kdo nás na těch internetech poslouchá, kde je jiné časové pásmo? Samozřejmě přeji vám všem dobrý večer, pěknou noc. Ať se vám dobře spí, a vy, kdo jste úplně třeba na druhé straně republiky, světa, protože třeba trávíte někde dovolenou, nebo jste se jeli podívat po vzpomínkách a posloucháte nás přes internet, no tak pojďme si radši říct a upřesnit, cože to přichází právě za den.
1: Noční linka.
0: Vítáme společnými silami neděli 21. června 2026. No, slunovrat. No, je to tu. Je to tu. Hlásí se o slovo, pravda, někde za účasti bouřek, ale užijte si ať už den nebo noc. Obé stejně dlouhé a předpokládám, že to i tak nebude mít vliv na případný další poslech Českého rozhlasu. Tam, kde nás posloucháte, síť regionální stanice Český rozhlas Pohoda. Ještě hodina noční linky v tomto případě. Doufám, že se provoláte se svými zážitky a příběhy z půdy nebo sklepů, protože mě to baví. Dneska mě to baví moc a těším se na to, jak budete volat 731 800 900 anebo psát linka@rozhlas.cz. A propo kalendář, kdože to dneska slaví svátek? Nějak se mi to vykouřilo z hlavy, jak se říkal. Taková výloha, ale příjmenář jsem si otevřel. Petře Kubalo v Praze, já už nevím, jak víc mám naznačit, že jsem zapomněl, kdo slaví. Že bys mi to poradil do ucha. Alois, je to tam. Vidíte, to je milá spolupráce. Jo, a ten příjmenář, ať to máme tady komplet. Dnes 26. Ano, už to tady mám. Teda 26. 21. Ano. No to není možné, Noskovi, takže všichni všem, všechno nejlepší, co vám daří, zdraví, štěstí, spokojenost. A jestli někdo z vás je tatínkem, no, máte dneska svátek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já to dovysvětlím. Dnes mají svátek všichni tátové. A je úplně jedno, jestli jsou čerstvými tatínky, nebo tatínky, kteří už jsou ve stavu a mně to je jedno, dělej si, co chceš, anebo už ve fázi vývoje dítěte a táhni z domu. Každopádně vás, tátové, milujeme, ať už jste tady mezi námi, anebo na nás koukáte tam nahoře.
2: Kde jsou moje blatníky? Kde jsou moje blatníky? Ty kaunere.
3: Mami, prosím vás, nechte toho. Ty se chudák tatínek vůbec nesmál.
4: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy?
3: Já ti říkám, že tatínek nesmál.
4: No jo, nesmál. Já ti tady už dělaj, máš svědky, prosím tě.
5: Mami, táta, budeš s náma u stolu nebo na zemi s Fajdou?
4: Já? No dovol. Ten se nesmál, ten se chechtal jako blázen, ti říkám já. No.
3: Ale já se s tebou nebudu zlobit. Počkáš, táta, vystřízlivý. Teď jich nám dá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
6: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

No to bude velká muzika, když vám řeknu, že sobotní noční linka pokračuje v neděli tématem půda plná příběhů. Nevím, jaký příběh má ta židle, na které sedím, ale sedím už na ní jenom jednou částí sedinky, tou druhou vyvažuji, řeknu vám, vachrlaté to je a před chvilkou to dost nebezpečně křuplo, takže kdybych se náhodou chvíli odmlčil, nebo jste slyšeli nějakou ránu a smích nekontrolovatelný, tak aspoň víte, z čeho to je. Půda plná příběhu, tak máme tady další hodinu povídání, už jsem se tady připravil i další příspěvky, které dorazily, ano, tady to mám, takže co jste napsali třeba? Iveta, zdravím, pane Jene. To vaše téma mi připomnělo jeden starý příběh. Příbuzné jedné mé známé, jak se říká, spadl do klína na horách. No, chalupa po nějaké staré tetě. Původně ji nechtěla přijmout, ale nakonec ji děti přesvědčily, že to bude primaletní byt. Tak se tedy pustili pomalu do oprav toho nejdůležitějšího, nic jako laciného, ale hlavně šlo o to, že to vlastně šlo strašně pomalu. No a jak jsem často slýchala, označovali to za danajský dar. Nakonec přišla na řadu půda a verdikt zněl všechno vyhodit. Za trámem našla jejich malá vnučka krabice a začala si prohlížet její obsah, který se ukázal být opravdovým pokladem. Šperky. Paní, která jim dům odkázala, pocházela ze zámožné rodiny, jenže její manželství nebylo šťastné. Ukázalo se, že manžel je ochmelka a karbaník, a tak ona asi v obavě, aby jí věno nepropil, schovala před manželem šperky do té krabice na půdu mezi harampádí, kde našla malá treperenda. No, zjistilo se, že poklad měl skoro stejnou cenu jako celá chalupa. Dobrou noc. Taky tady mám příběh třeba od Heleny. Hned ho zveřejním. Dobrý večer všem. V dětství jsme s bratrem našli na půdě za trámem vojenskou pušku z doby první světové války. Rodiče ani prarodiče neměli tušení, kde se tam vzala. Předali ji tedy známému příslušníkovi VB, který ji odvezl. A ještě přidávám Danu. Dobrý večer všem. My jsme měli tak před 40 lety svatbu v jiném městě a pak jsem si sundala šaty, hodila do igelitky a jeli jsme autem domů. Na druhý den jsem si šaty scháněla a nikde nebyly. Uběhlo tak dobrých 35 let a uklízeli jsme půdu. No a protože jsme dávali novou střechu, vytáhla jsem takový plný pytel věcí a vezmu jednu igelitku a v ní moje svadební šaty. No zírala jsem na to a dodnes je mi záhadou, kde se mohly moje šaty uložit takovým způsobem v podstatě do sběru hned na druhý den po svatbě. No, třeba jste to měla rázně už předem vypočítané, že to bude tak. A na co druhá svatba, že jo? Telefon, který vás provází do noční linky, klidně zavolejte, už jste slyšeli, ani to tak nějak nepolí. Máme na to povídání takových 5 minut, tak se klidně osmělte, jako v předchozí vysílací hodině, tuším 2 posluchači nebo 2 volající, kteří se taky pochlubili svým příběhem, protože bez těch vašich příběhů by ta linka, noční linka Českého rozhlasu být nemohla. Tak jsem rád, že se osmělíte, že přidáte i ten svůj srdeční příběh, který může zahřát, zasmát, no, nebo taky rozplakat. To víte, i my chlapi někdy pláčem. A já taky.

0: Honza Mason přeje pěknou dobrou noc s Českým rozhlasem, s noční linkou, taky i když ho nevidíte, vlastně ani já ne, tak vím, že tam je, protože no, nikdo jiný to tak dokonale neumí spojit, jako právě Petr Kubala, který je na technickém pracovišti. Aby to všechno dobře dopadlo, je potřeba taky vás, posluchačů, tak pojďte na věc. Noční linka na téma půda plná příběhů.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Archiváři i historici dlouhodobě upozorňují, že obyčejné rodinné památky mají často větší hodnotu, než se lidé myslí. Staré fotografie, dopisy nebo osobní zápisky totiž dokážou zachytit dobu mnohem autentičtěji než učebnice dějepisu. Přesto obrovské množství podobných věcí každý rok končí v kontejnerech při vyklízení bytů a domů a právě tehdy někdy mizí i kusy rodinné historie, které už nikdo nikdy nevrátí. A možná by bylo dobré taky zjistit, co třeba vy necháváte na té půdě, o čem třeba víte, že cíleně tam necháváte pro budoucí generace uklízečů. Budu rád, když zavoláte do půlnoci, máme ještě čas, tak je někdo na druhé straně, anebo není. Pojďme se podívat tedy na vaše příspěvky, ještě co jste odeslali, které jsem si tady schoval. Bedřich, ten to má dobré. Dobrý večer, na půdě jsme našli staré známky a mince, super. Mám tady Janu. Jana píše o půdě následující. Jako děti jsme milovali půdy u babiček. Bylo tam tolik odložených krámů pro hry, třeba ten houpací koník, stará křesla nádobí, ale i lyže s řemínky po dědovi, staré obrazy, které rozvíjely naší fantazii. Našli jsme i tuny starého oblečení, po Němcích uniformy a předměty rodiny, která tu žila. Věci jsme táhli ven a hráli se. Až teprve po letech v dospělosti nám docházely ty příběhy a osudy těch, co tu zanechali. A pro nás děti to bylo období her fantazie, pro mě dnes smutek z osudu, ať už vysídlených Němců nebo Čechů před nimi. A řeknu vám, asi na tom budeme velmi podobně, velmi stejně, protože i něco podobného jsem zažil já. Člověk neví, po kom ty věci jsou. Ale až když to zjistí, to je teprv nádech. Halo, halo, Honza u telefonu. Pěknou noc, kdo volá?
2: No, tady jsem ze Šlapanic.
0: Ano, zdravím do Šlapanic. Povězte, no, jak se tam máte?
2: No, tak celkem dobře. Popršelo. Syn se u mě stará, jak o miminko, všecko mě zradí a tak dále.
0: No tak.
2: Prostě v vzpomínkách, co tady mám, tak v kuchyni mám pendlovky po babičce, jako z Vítkovic. Dědeček byl prostě ševcem. A když mi maminka zemřela ve 40. roce, no tak prvně jsem byl jako babičky Lepcovské v Ostravě, teda v Maránských horách a bratr, tak ten byl u strýca jako Pepika v tom Rušperku, on byl zubařem a za vlády Hitlera musel se prokázat, že prostě výpisem takových rodný list, co mám tady, co nechal bratrovi, že do třetího, čtvrtého kolena nemá žádný jako židovského původu. To mám jako ceninu nebo prostě vzpomínku na strýčka z Brušperku. Ale pak tady mám jednu teda po tátovi ten foto z první republiky na foták, fotografist, fotoaparát, nespomenu, ale dávali mě za něj 10 tisíc, jako já říkám, ne, to neprodám, to mám od tatínka, pak jsem se dověděl, že někde na burze v Americe měl přes 500 000 dolarů.
0: A to řekněte, a to, tohle ty věci byly třeba fakt na půdě, anebo nebo se bavíme jenom o tom, co jste podědil, co jste si schoval?
2: Ne, to mám tady v šuplíku.
0: Jo, to jo, ale téma máme, víte jaké, poklady z půdy, tak jestli jste jako na půdě taky něco nikdy našel.
2: No tak tam by se taky vyhledalo, tam mám spíš knížky, jako, ale ještě v kuchyni mám po babičce, jako děda byl šéfcem a tak vzpomínám vždycky, jak mě ty hodiny pendlovky v noci vždycky budili. U to mě kousali blechy, protože ten v dílně těch jeho zákazníci chodili se psem a podobně, čili se opravoval. No, než jako Baťa zřídil jako výrobu, tak aj šil, mě dokonce taky ušil jako klukovi botičky. No, když jsem šel ze školy, tak vždycky stav se tam u svrškára a dones mi svršky, čili to tak nějaké boty šil. Ale o to nejde, mi jde hlavně o ty pendlovky, které mě v noci bolížili, nenechali mě spát. No a potom ještě jedno rádio, na které mám vzpomínku na tátu, jak za vlády pana Hitlera poslouchal Londýn.
0: Děkuju za vaše vzpomínky, co máte poklady, teda ne na půdě, ale vedle sebe, no. Ale každopádně máte to všechno nejblíž v dosahu ruky, což je fajn, protože hledat to na zapomenuté půdě ve vašem případě si neumím představit a hlavně by mi to mrzelo, kdybych to nemohl najít.
2: Na půdě jsem měl ale kufr vojenský, kde bylo plno novin a tak dále, ale to bylo ještě na starým
0: Dobře. Probereme, když tak do příště, až budeme mít další téma. Popřeju zdraví a hlavně, ať přežijeme ta horka. A vy taky.
2: A všem posluchačům taky hezký večer. Nebo noc.
0: Cokoliv. Dobrou noc.
3: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni.

0: nevíme, kde ty kytky jsou. Rozhodně se taky může stát, že v některých částech naší republiky kroupy dokázaly udělat své, takže že by pod kroupy, alespoň na chvíli, nechci se tomu smát, ale to je příroda, svatý Petr. Že ho zdravíme tam nahoru, nechceme si ho úplně dvakrát rozhádat. Zdravím, halo, halo, kdo pak tam na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Věroslava, Brno.
0: Zdravím, Věroslavo, už jsme dneska v Brně byli, máte se tam dobře i vy, anebo to byl omyl, že se tam mají dobře od paní posluchačky, která volala jako první?
1: No, tak zatím tady neprší, tam u nás, na našem konci Brna. Mm-hmm. A já vás poslouchám jako členka Českého rozhlasu, která jsou od roku hodně dávného, ale od roku 92. poslouchám Noční ligu, pokud je to možný, tak skoro každý den, ale vždycky mě to nevyjde. No. Ale já vás moc ráda poslouchám a zdravím vás. A teď vám chci říct takový úryvek z 50. roku. V 50. roku tatínek měl na půdě vojenské dřevěné kufr a tam měl všelijaký takový jeho takový tyhle typ. A já jako 16-letá holka jsme se tam taky přehrabovali. Já jsem tam našla nádhernou pohlednicu jeho nevlastní sestřenice z Přerova, která mu poslala v dlouhých šatech na hlavě klobouk, slunečník a poslal mu z Luhačovi z pohlednicu. Vojtišku, škoda, že tady nejseš. Tady je to nádherné, tady se promenáduju a kde si cosi. A já tehdy jsem měla, to bylo v 50. roku, to mě bylo 16, a já jsem tehdy měla problémy s průduškama. A já jsem si když jsem tu pohlednicu uviděla, tak jsem říkala si, kéž by já se tam do té Hluhačovic jednou taky dostala. No to mě v životě nenapadlo a tam byla od té doby asi 8x, 10x, už jako v mým věku. Ale tehdy jsem se tam teda dostala, tak vždycky, když přes ty Hluhačovice jsem jako šla, chodila jsem tam teda pochopitelně na procedury, protože jsem nemohla dýchat. No ale vždycky jsem si tady na tu mazenku, na tu jeho sestřenicu vzpomněla a do prostě bylo to nádherné.
0: To zní to hezky, obzvlášť když vím, taky jako Luhačovice jsou nádherné, v místě jsem byl, sice ne na procedurách, ale můžeme se asi shodnout na tom, že to čtení by nabývalo úplně jiného významu, kdyby to bylo třeba ve Františkových lázních.
1: No počkejte, tak já byla taky ve Františkovi. Byla jsem taky v Poděbradech, protože v mým dnešním věku, už v loni jsem nebyla nikde, protože jsou na tom tak špatně, že chodit moc nemůžu, ale prostě byla jsem moc krát. Já mám neuropatii, artrozu a tak dále, ale to je vedlejší. Ale co jsem vám ještě chtěla říct, tady toto jsem řekla teda k těm Luhačovicím, ale teď jsem chtěla říct ještě jednu verzi. Já měla taky, no nebylo to na půdě, ale protože jsem bydlela jako, ale bylo to ve sklepě, jako protože jsem bydlela v bytě tady v Brně a to mě bylo, když jsem s manželem chodila jako a pak on byl na vojně a to, my jsme měli 1200 dopisů. Posloucháte mě dobře, během dvou roku já mu poslala přes 600 a od mě přes 600. Jenomže jak jsem se stěhovala, tak jsem to už dala pryč a mrzí mě to do dneška, protože v mým věku bych dneska, když sedím, mohla přečíst. Já totiž, když jsem je začala tehdy číst, tak prostě kanuly mě slzy jako.
0: Protože... No já vám rozumím, ale zase jste další v pořadí, pozdě bych a honití.
1: No,
0: nedá se nic dělat.
1: To už je pryč a já vás strašně ráda poslouchám, já vás zbožňuju, já vás tam všechny miluju.
0: Děkujeme moc a ať se podělíme, tak já za všechny posílám obětí a jednu štípanou na dálku krásnou k vám do Brna.
1: Děkuju pěkně a já všechny moc pozdravuju, protože já je na dálku slyším a už taky volám asi po třetí. Borkovi tomu kapitánčikovi jsem taky jednou volala, ale já si vždycky nedovolám. A dneska mám velké štěstí, že jsem se dovolala. Děkuju pěkně a dobrou noc.
0: Já děkuju taky. Dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.

0: Haló, haló, tady Český rozhlas, noční linka, společné regionální vysílání, stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska jsme na půdě a i když si tam můžeme hrát s věcmi, které nám v té době přišly vlastně už tenkrát hodně staré, a dneska po odstupu času si říkáme, pozdě bycha honiti, proč jsme to jenom vyhazovali, jak je to možné. Třeba něco nepatrně se přeci jen podařilo schovat. Ale nevím, jestli to bude ten další případ volajícího posluchače nebo posluchačky. Vítám vás, pěknou noc.
1: Tak dobrý večer.

0: rozdělovalo, že kdo bude kde spát. A tam byla taková udělaná taková světnička na té půdě a tam se otevřely dveře a tam bylo pokojíček vymalovaný na modro a ložnice Ludvík XVI, taková ta bílá zdobená krásná ložnice. Já jsem koukala jako blazen, tak jsem chtěla tam spát, jenomže mě řekli, že tam už je to zamluvený. No a teďka bylo tam, na té půdě byla knihovna plná té červené knihovny, ne? Já holka 16-15 leta, že jsem to zebrala tam a prostě venku vždycky u toho, tam u Orlice jsem seděla na louce, teď jsem to tam hrtala. No a to bylo první, co jsem viděla na půdě. A pak prostě mě jednou maminka vykládala, že když se nastěhovali do Ústí nad Labem po Němcích, tak říká člověče, já jsem milovník starožitnosti. A maminka říká, no to by bylo něco pro tebe. Tam po těch Němcích na té půdě zůstaly taky plné půdy těch bílých ložnic. Říká, tam bylo porcelánu, ty lavory takový s těma džbánama. Tam se našlo všecko možné. Říká, já říkám, proč jste tu něco z toho nevzali? A maminka říká, my jsme měli svůj nábytek. A to tam někde zůstalo. A někdo možná, když byl chytrý, tak to jako dobře asi prodali. Protože opravdu to jako byly takové hodně cenné věci. No já jsem potom se nastěhovala do Frenštátu. Tam jsem samozřejmě první, co bylo, že na půdu. No tak jsem tam našla takový svícen, takový už jako velikánský ten kandelábr. Tak to jsem dotáhla domů, teď jsem to tam restaurovala. To. Pak tam byly hromady kachlí, krásných ozdobných kachlí, co se bouraly jako ty kachlové kamna, tak to tam bylo. To potom z domu mě právě jeden pán si odvezl, tak si z toho postavil krásný krb. Byl tam kříž vyřezávaným dřevěným Ježíšem. Byly tam různý svícny, našla jsem tam porcelánový krásný nočník, ten jsem potom rozbil později. No a to jsem potom zase se dostala na další půdu, tak tam jsem zase našla celý takový ty sady těch kořenek, jak to bylo na těch policích, tam byl váleček, teď na sůl, na cukr, takové ty kořenky s těma víčkama krásné, pak na zeď byla taková na sůl s takovým dřevěným tím otvírátkem. No, našla jsem to na těch půdách, secesní svíce, ještě takový a rámy z obrazu a spoustu různých jiných věcí. No a ještě jsem jenom chtěla říct, že maminka, když bylo, jako končila válka, tak jednou přišli tam Rusáci, a dotáhli mamince, můj otec dělal prvního předsedu místního národního výboru po válce v Jindřichově Hradci. A přijeli tam Rusáci a dotáhli čtvrtku prasete a řekli mojí mamince, že to má jako uvařit. No tak moje maminka, že je tenkrát po osvobození, no tak vařila to prase, co z něho rozvařila, to já vlastně přesně ani nevím. No tak ti tam potom přišli, pojedli všecko a ten jeden, já nevím, jestli se jmenoval major Ondruchov, přitáhl celtu plnou, dotáhl celtu vojenskou, rozdělal to, položili to na zem, rozdělali to a tam bylo plno zlata, šperků, co tam všecko bylo. Maminka říká, no, a on mi říká, tak Štěpany, maminka se jmenovala Štěpanka, říká, ty si z toho vem, co chceš, za to, že jsi nás pohostila, že jsi nám uvařila všecko. Moje maminka říká, no, si představila, že to bylo buď to z nějakých těch koncentráků, že to ti Němci měli z těch, nebo z těch, od těch Židů. Maminka říká, já jsem si nevzala z toho ani prstínek, protože jsem měla strach, že mě to v noci ještě chodilo strašit něco.
1: A já tomu rozumím. Rozumím tomu, protože člověk někdy, když má nějakou tu hranici, kdy si říká, no hele, možná bude lepší nevědět, tak je možná dobře, že fakt se to zastavilo a že nevíte. Děkuju. Byli jsme dlouhý, ale srdečný. Moc děkuju za vaše zavolání. Bylo mi potěšením.
0: A mě taky. A dobrou noc. Tady přišla Bohuška, tak už můžu otevřít okna a můžu se pokusit spinkat. Tak všechno.
1: Ano, a hluboký nádech, výdech. I vás zdravíme. Pěkné sny.
0: Já vás taky. A patrý se. Naš

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, dnes tak netradiční spojení. Já v Holešově a vy, doufám, na svých místech těch tradičních, kde nás posloucháte obvykle, a pokud náhodou jste někde jinde, tak doufám, že jste místní, pokud jste za někým přijeli, naučili poslouchat třeba, anebo ladit naše vysílání. Děkujeme za to. Zkusíme telefon, zkusíme další poklad z půdy. Kdo je na druhé straně?
1: Tady František Helper Vltavou, zdravím vás.
0: Taky zdravím, máme se dobře, případně jak máme, v jakém máme stavu půdu, už je vyklizená?
1: Prosím.
0: Jestli je vyklizená už půda, jestli ne, co se dá na ní případně najít?
1: Pane drahé, já vám budu vyprávět, že to neuvěříte. Straits, můj tátovej brácha, tady po válce se vzali s tetou a teď neměli nic, víte. No a byly nabídky, jak byli odsunutí Němci, tak normálně nabídka do Ústí, že tam přidělují byty po Němcích odsunutej. Tak Strejc tam přišel, tetou tam přišli na ten obecní úřad nějaké, nebo co to bylo. No a tam normálně dostali klíče, číslo domu, přišli, bylo to na Střekově, přišli tam, odemkli si patrovej domek, krásnej to byl, přišli dovnitř, tam všecko uklizený, všecko, oni říkali, to přeci není možný, když tady odsunuli Němce, že by to tady nechali v takovýmhle stavu. A teta teda normálně říkala, že z toho byla úplně na... Posloucháte mě?
0: Já vás poslouchám, jsem jedno velké ucho.
1: Tak poslouchejte. A teta z toho byla na nervy úplně. Ta říkala, no přeci, ona čekala, že se tam někdo objeví v tom domku, jo, že prostě je tam odsaď vyženou. Ale normálně tam bydleli leta, já jsem tam za nima jezdil potom a to. A dokonce, a teď ta půda. Strejc dělal šichtových závodech, tam tak byl šichtovka. A normálně tam uklízeli od těch Němcích taky, co byli odsunutí a to. Přišel nahoru na půdu v té vile šichtový a tam takhle byla, tašky jak byly, tak tam byla díra, tak kouká jako odsaď, že se rozhlídne tam odsaď a vidí, že v tom okapu je jako u bruse něco zabaleného. Tak se tam proto dohrabal a v tom byly šperky samý, hodinky zlatý a prostě všecko možný. Zřejmě jak ty Němci tam odsaď odcházeli, tak to tam, že se proto vrátěj, víte. Takže normálně to vzal, teďko přišli ty, co to tam likvidovali, samozřejmě strejda jim to dal, bez jakýhokoliv podpisu, nějaký stvrzenky nebo něco, tak si to rozebral asi někdo jiný, víte, pa žádný doklad na to nebyl. Ale to vám řeknu teda, tam bydle to, když tam přišli do toho domku, tam normálně složený prádlo, všecko čistý a tohle, jestli pak by tohle to někdo dokázal, když vás vyženou, prostě musíte odejít, víte, tak by člověk steky to rozvlátil nebo něco a oni odešli, oni věřili ty lidi, že se tam za nějaký měsíc třeba, že se tam vrátí, víte, a bydleli tam, no, sejda tam, bydleli leta.
0: Ano. Rozumím. Musíme končit, já se moc omlouvám, ale příběh byl, děkuju. Velmi, ale nevadí, že zdravím a díky i za další příběh, protože koukám, že tohle téma vás hodně zaujalo, tak mě moc těší a budeme případně probírat i dál. Zatím naslyšeno.
1: Díky moc a mějte se hezky, díky.

Velmi dobře si vzpomínám na situaci, kdy jsme ještě mívali chalupu v Nové Hlíně, kousek od Třeboně nebo kousek od Staré Hlíny, tak to bylo zrovna takové zvláštní období žití, kdy to bylo, myslím, takové nejintenzivnější, kdy jsme vedli souboje buď s místními komáry, anebo souboj se svojí sestrou a nutně jsem potřeboval prostě mít svůj prostor. Každý chtěl být se svým pokojem zžit, ale tam byl jenom jeden. Nebylo jak se podělit. No a půda taky postačila. Můžu vám říct, že hezky se by tam bydlelo, ale neskoumal jsem, tam jsem moc nezjišťoval. Ale vy jste zjišťovali, třeba tady píše Jana a Pavel, omlouvám se. Dobrý večer, naším pokladem z půdy je porcelánový pejsek a porcelánová holčička. Ta je dokonce z roku 1909. A je to pozůstatek po odsunu Němců. Obě sošky jsou v krásném stavu, jsme rádi, že je máme. A zase ten odsun Němců. To by mě vlastně ani nenapadlo, že toliko vlastně příběhů a vůbec tolik minulosti může být dochováno, anebo že se na ně takhle zpětně myslí. No, jsem zvědav, jestli třeba dáme, nebo se odvážím dát takové téma, které teda rozděluje až příliš, ale zase na druhou stranu, proč se nedozvědět něco víc o minulosti, třeba toho stavení, ve kterém žijete, nebo jste po určitou část života žili. Dívám se dál do příběhů, ano, lovím poklady z půdy, nebo půda plná pokladů, ano. Maluška, no, ta píše, milé rádio, naše půda, ta byla vždycky čistá. Domnívali jsme se, že je takhle úplně od začátku, protože nevypadalo to ani, že by byla místem, kam se schovávají nějaké věci, nebo dávají často, aby se něco poškrábalo, poničilo. Ne. Na to, jak byla pěkná, tak když jsme měli výměnu střechy, tak se ukázalo, že je ještě pěknější v určitých částech, které byly doslova nabité minulostí, balíčky a v nich nejen poklady jako mince, pohledy, oblečení, anebo i šperky. Nebyl to dům po odsunu, ale byl to asi dům nějakých zámožných lidí, anebo že by nějakých zlodějů, kteří si tam schovávali svůj lup. Je lepší někdy nevědět.

Boty proti las, Český rozhlas a závěr nočního vysílání, živého vysílání noční linky. Dnes byla s Honzou Macounem, Petrem Kubalou, kterýmu děkuju do studia a k mixážnímu pultu. Teď se určitě durdí, teď tam má ty červené tvářičky, jako kdyby objevil milostnou poštu ze 40. let, ale děkuji i vám všem ostatním, kdo jste zavolali, napsali, kdo jste se snažili skontaktovat nás a řekli své poklady z půdy. Budu rád, když se připojíte k našemu vysílání i dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát, a už to lovím, tentokrát vás čeká ze Zlína, přímo ze studia Českého rozhlasu Jarka, a téma, které jsme už vlastně nakousli lehce po půlnoci, protože totiž dnes je den otců. Muži, kteří nás provázeli životem. Tak připravte si ruce, telefony, také jiná další pojitka. Můžete psát linka@rozhlas.cz a klidně taky můžete napsat mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz. Těším se na vás příště, kdy to bude, netuším. Moje hlava je dneska nějak děravá víc než kdy jindy. Asi je celá těmi stupnice z dnešního dne ještě dost zavařená. Doufám, že nejen, že schladne, ale taky se osvěží třeba nějakým nočním deštěm anebo bouřkou. Ale doufám, že ne až tak moc něco zásadního, něco, co by ničilo majetky. Kdyby náhodou pelargonie schovat, muškáty, ať nám nevisí, ať nejsou na parapetech a ať vám zůstanou, ať se neponičí, taková škoda na začátku sezóny. Ať se daří, mějte se krásně, hezké sny a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
2: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka lítá, ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale bane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba, jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Z rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení, jedeme na hráz, ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
5: Věš.
3: Ten pořad je vkusný, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetým pubertáním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A Tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně, vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady prošlo opravdu velký legendy.
6: Já, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mně se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady
2: přesně,
5: zůstal.
2: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla. Je to dojemný.
6: Ne, je to. Teď jsem to matně spočítal. Když jsi tady byla před těma 53 lety, to znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Já říkám, takový jemný. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol. Poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně skamarádili. Jsme měli, já jsem nějakýho hezkýho spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do roční.
9: Ne, já taky
2: měla.
9: Jo, tak aha.
2: Máš sedláč.
9: Ty jsi
2: s ním chodila.
8: Teď se to po těch 50 letech můžete zjistit všechno, jak to bylo. Člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondýnkem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
8: No, Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný, my když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
9: No,
2: a my pořád ještě tak jako...
8: A vy pořád ještě jezdíte, ne?
2: Ano.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalí milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Znervozní,
9: no, no, no.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
2: Ale... Ano, dobře. Ano, teď
8: už... Máte mladší...
2: Ano, obě.
8: Obě.
9: Obě, obě.
8: To by jinak, no, tvýho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipuská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by jí odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku. Že?
9: No jo, no jo.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Raimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který se počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, protože on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkal, no všichni říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojit na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stojí na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stojí na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním ne.
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdybyste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhala z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi, babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do Encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadelko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo, a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost. Aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to. Leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takový zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš takový to.
2: Ano, ano. Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady vběhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky, a ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima proboha něco nestalo, tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco

0: V kuchyni schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takovej gauč, co máme proti televizi, a ten gauč, to je takový, já tam mám takovej nádherný proužkovaný přehos a mám tam polštářky takový, co škrobím ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, to bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě těch polštářků, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten přehos a to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petr řekl, zase seš hysterická, no tak kam teď v noci sní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože já by nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil. Že jo? Večer už hledal v atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený. Nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že dodneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel, jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
2: To je tak historky, každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jak... Tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má bejt, že když sípám a křičím, pocem a on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo, a vůbec jsem nevěděla, že existují psi, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá, nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo, od stolu, nepadá v úvahu, jo, do postele, no vůbec, jako, jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se, a jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny, přinesli jsme si pejska, kuldu, to byl ten, co jsme měli teď předruženou. Říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda. Já jsem říkala, proč Kulda? Dcera říkala, no protože je celý jako ty. Ona mi říká Kuldo, takže bude ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je Fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A mne říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, no. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti,

0: Našli jsem se jako nesekla i takhle.
1: A manžela?
0: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
1: Obecní
0: městský úřad. Městský úřad.
2: Národní výbor.
0: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do Hvězdný pěchoty. Ale jak...
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Houpací kůň, píseň.
5: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: No, to bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď sem. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když byste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomyslel? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Bordu hraje Zdeněk Svirák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevoní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
8: A teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecním. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebe. 12. dní bude bojovat. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš
7: koni,
8: to.
7: Napiš to, hochu, napiš to. Čárka.
8: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
8: Tak to tam napiš. Aby kdož zkormoucení bude čísti, se potěšil.
7: Sakra. To se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč 9krát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty si přidávala do košíku a nic si neviděla.
9: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo? To je hrozně, hrozně blbej dár.
10: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haničku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a Ivě přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.